0: 2 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Ve Zlíně se zřítila další část mrakodrapu 34 v Baťově areálu. Naše přehrady začínají být bez vody a na sjezdovkách v Krkonoších leží sníh. Detaily má teď Láďa Jakub. Ve Zlíně se zřítila další část mrakodrapu číslo 34 v Baťově areálu. Dosud na jeho demolici pracoval speciální 100-tunový bagr s dlouhou hydraulickou rukou. Ta doslova stříhala jednotlivé nosné pilíře 11 podlažního objektu. Teď už je minimálně na několik dnů bez práce. A na staveniště přijíždějí menší bagry, aby částečně vyčistili zbořeniště. V budově měli skladeči zázemí, kromě firmy Vasky, taky výrobce sportovního oblečení Alpin Pro. Skupina Paketa, provozující službu zásilkovna, nebo firma Equator Cycling, která se zabývá výrobou a servisem jízdních kol. Nejen české studny a řeky jsou prázdné. Kvůli nedostatku vody je citelně málo vody i v našich přehradách. A v nejbližších dnech ani týdnech se to jen tak nezlepší. Víc informací přidává hydrolog Jan Danielka z Českého hydrometeorologického ústavu.
2: No a s tím samozřejmě souvisí i pokles hladin ve vodních nádržích. K tomu dochází v podstatě všude. Asi nejvýraznější je viditelný ten pokles právě v Orlíku, kde ta výška poklesu je velmi výrazná a vlastně nadále ten pokles poměrně rychle pokračuje právě kvůli tomu, že přítok do nádrže je vlastně strašně nízký.
1: Na obzoru nejsou žádné výrazné deště, které by českou, potažmo evropskou krajinu spasily. Účastníci letošního duhového průvodu Prague Pride přišli na akci ukázat, že lesby, gejové, bisexuálové či trans lidi, takzvaní LGBT+, stále nemají v Česku stejná práva jako většinová společnost a že je chtějí. Vyplývá to z odpovědí lidí, které oslovili naši reportéři. Zdůraznili třeba problematiku adopce dětí či to, že v Česku není manželství pro všechny. Útok, který se stal v červenci v německém Berlíně na podobné akci, v nich vyvolal pocit, že je jejich účast o to důležitější, uvedli. Akce, která má pokračovat až do rána, se obešla bez incidentů. Policisté už vědí, kdo je tajemný neznámý muž, kterého objevili tento týden záchranáři z temného dolu na Trutnovsku, ležícího před jejich základnou. Jde o Poláka, ten dál zůstává v nemocnici. Muže našel ležícího před základnou jeden ze záchranářů z temného dolu v úterý 4. srpna večer. Vzhledem k jeho zdravotnímu stavu byl převezený do nemocnice. Nebyl ale ani opilý, ani pod vlivem drog. Nekomunikoval a nebyl schopný přeložit doklady. Byl naprosto netečný. Svědek ho přitom registroval už o pár dní dřív o víkendu, kdy ho viděl sedět na autobusové zastávce. Policejní mluvčí serveru VPPL řekla, že s mužem se nakonec podařilo dorozumět. A na východě Čech ještě zůstaneme. V okrese Trutnov v Mladých Bukách se na sjezdovce daří držet sníh i navzdory velkým vedrům. Správcům areálu v tom pomáhá finská technologie.
3: Velká hromada sněhu, který bude sloužit pro start letošní lyžařské sezony, je pod plachtou na vrcholu zdejší sjezdovky, chrání ho speciální izolační desky. Díky nim tak neroztaje ani ve vedru a je možné ho skladovat od jara do zimy. Tady vše pomáhal osobně zavádět lyžařský mistr světa ve slalomu z roku 99 a finský olympionik Kalle Palander. 100 metrů dlouhá a 12 metrů vysoká kupa sněhu v 500 metrech nad mořem skrývá 9000 metrů krychlových sněhu. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Jinde než v Krkonoších, ale sníh v České republice rozhodně nečekejte. V neděli 9. srpna bude taky hodně teplo, teploty až u 32, někdy i výš. Na severu Moravy, ve Slezsku a taky na severu Čech čekejme jen do 28 stupňů. No a bude slunečno.

0: 3 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: A s nimi Láďa Jakub. Čeští zemědělci čekali špatné počasí během letoška a tak mi ní zasali. Brno zkracuje cestujícím dlouhou chvíli čekáním na šalinu 1 informacemi o původu názvu zastávek. A i v neděli 9. srpna bude v České republice horko, teploty kolem 30. Za letošní očekávanou nižší sklizní úrody můžou mrazy, málo deštivé jaro a letní vedra. Někteří zemědělci ale taky míně zasali, protože čekali, že se jim produkce nevyplatí. Při aktuálně evidovaném propadu sklizně můžou zemědělci podle prezidenta agrární komory Jana Doležela při současných cenách snížit tržby o zhruba 8 miliard korun. Ten pro naše rádio dodal.
2: A které máme, řekněme, stejné nebo nižší ceny komodit než v loňském roce, které jsou bohužel navázány, řekněme, na globální trh, určitým způsobem na fosilní paliva, to znamená v okamžiku, kdy vejde nějaký signál z Blízkého východu, že by mohly být blízko dohodě, tak cena obilovin poklesne, nereaguje třeba na nižší sklizeň v České republice. No a to poslední souvisí právě, řekněme, s tím středním východem, a to je jaksi vyšší úroveň vstupu v letošním roce, ať to jsou pohonné hmoty nebo hnojiva.
1: Míň sklizeného obilí a dalších komodit negativně zasáhne hlavně samotné farmáře zemědělce. Spotřebitelů by se situace ale neměla výrazně dotknout. Míříme na sever Čech. Jako pokus o vraždu dvou lidí vyšetřují kriminalisté páteční incident na Jablonecku, kde po útoku bodnou zbraní v Tanvaldu skončili 3 lidi v nemocnici. Policie už podezřelého zadržela. Lidé, kteří v těchto dnech čekají na zastávkách tramvajové linky 1 v Brně, si můžou na zastávkovém stojanu přečíst o původu jejich názvů, tedy názvů ulic, náměstí nebo objektů. Dopravní podnik v Brně totiž spustil s muzeem města Brna projekt s názvem Zastávky, kdo a proč, a navazuje na projekt Muzea ulice, kdo a proč. Informace mají zaujmout a poučit o historii moravské metropole a místopisu. Jelikož na označníku není místo na velké historické exkurzi, je součást všech tabulek taky takzvaný QR kód s obsáhlejšími informacemi, které pak najdete na internetu. Jestli zůstane jenom u tramvajové linky 1, prozradil ředitel muzea města Brna Zbyněk Šolc.
3: Samozřejmě člověk musí mít sny a jako bychom chtěli vysvětlit všechny ulice, po kom a proč, tak i zastávky bych chtěl vysvětlit po kom a proč, takže cílem je dát tu informaci všem, abychom nebyli uzavřeni jako v tom centrálním Brně, ale protože jsme muzeum města Brna, tak abychom se rozšířili do všech částí města, takže cílem je všechny ulice pomenovat nebo všechny zastávky vysvětlit. Nejenom jedničku, nejenom tramvaje, i trolejbusy a následní autobusy.
1: V minulosti například dopravní podnik hlásil při festivalu Meeting Brno s názvy zastávek nejen v šalinách i informace o jejich původu, a projekt se setkal s pozitivním hlasem cestujících.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: I v neděli 9. srpna to bude na koupačku. Nezapomeňte si doma opalovací krémy, brýle, ručníky, zkrátka všechno, co potřebujete na koupání, ať už na koupaliště nebo k jezeru nebo k řece, která ještě nevyschla. Bude opět horko a teploty se budou pohybovat mezi 26 a 30 stupni na severu Čech, na severu Moravy a ve Slezsku. Jinde může být 28 až 33 stupňů Celsia.

0: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.
1: Ty nejlepší aktuální hity.
0: Největší hity posledních let.
1: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte se.

0: Miloš Pokorný. Kluk, který se narodil s mikrofonem v ruce.
1: Každé ráno vám do rádia běží říct, co zrovna prožívá.
2: Polovina mé dovolené je bohužel už pryč, ale jsem tady rád. Moře mám rád, ale mám rád taky jezera, protože jsou krásně čistý.
0: A chce slyšet, jak to máte vy?
3: My jezdíme nejradši k moři, ale jezdíme až září.
0: A nějaký vzkaz na závěr?
2: Užijte si léto, protože co si budem povídat, u nás není nikdy dlouhý, no a pak už jsou Vánoce.
0: Říkají mu Radio Terminátor.
1: Miloš Pokorný na frekvenci 1.

0: 4 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Ve Zlíně se zřítila další část mrakodrapu 34 v Baťově areálu. Naše přehrady začínají být bez vody a na sjezdovkách v Krkonoších leží sníh. Detaily má teď Láďa Jakub. Ve Zlíně se zřítila další část mrakodrapu číslo 34 v Baťově areálu. Dosud na jeho demolici pracoval speciální 100-tunový bagr s dlouhou hydraulickou rukou. Ta doslova stříhala jednotlivé nosné pilíře 11 podlažního objektu. Teď už je minimálně na několik dnů bez práce. A na staveniště přijíždějí menší bagry, aby částečně vyčistili zbořeniště. V budově měli skladeči zázemí kromě firmy Vasky taky výrobce sportovního oblečení Alpin Pro. Skupina Paketa, provozující službu zásilkovna nebo firma Equator Cycling, která se zabývá výrobou a servisem jízdních kol. Nejen české studny a řeky jsou prázdné. Kvůli nedostatku vody je citelně málo vody i v našich přehradách. A v nejbližších dnech ani týdnech se to jen tak nezlepší. Víc informací přidává hydrolog Jan Danielka z Českého hydrometeorologického ústavu.
2: No a s tím samozřejmě souvisí i pokles hladin ve vodních nádržích. K tomu dochází v podstatě všude. Asi nejvýraznější je viditelný ten pokles právě v Orlíku, kde ta výška poklesu je velmi výrazná a vlastně nadále ten pokles poměrně rychle pokračuje právě kvůli tomu, že přítok do nádrže je vlastně strašně nízký.
1: Na obzoru nejsou žádné výrazné deště, které by českou, potažmo evropskou krajinu spasily. Účastníci letošního duhového průvodu Prague Pride přišli na akci ukázat, že lesby, gejové, bisexuálové či trans lidi, takzvaní LGBT+, stále nemají v Česku stejná práva jako většinová společnost a že je chtějí. Vyplývá to z odpovědí lidí, které oslovili naši reportéři. Zdůraznili třeba problematiku adopce dětí či to, že v Česku není manželství pro všechny. Útok, který se stal v červenci v německém Berlíně na podobné akci, v nich vyvolal pocit, že je jejich účast o to důležitější, uvedli. Akce, která má pokračovat až do rána, se obešla bez incidentů. Policisté už vědí, kdo je tajemný neznámý muž, kterého objevili tento týden záchranáři z Temného dolu na Trutnovsku, ležícího před jejich základnou. Jde o Poláka, ten dál zůstává v nemocnici. Muže našel ležícího před základnou jeden ze záchranářů z Temného dolu v úterý 4. srpna večer. Vzhledem k jeho zdravotnímu stavu byl převezený do nemocnice. Nebyl ale ani opilý, ani pod vlivem drog. Nekomunikoval a nebyl schopný přeložit doklady. Byl naprosto netečný. Svědek ho přitom registroval už o pár dní dřív o víkendu, kdy ho viděl sedět na autobusové zastávce. Policejní mluvčí serveru VPPL řekla, že s mužem se nakonec podařilo dorozumět. A na východě Čech ještě zůstaneme. V okrese Trutnov v Mladých Bukách se na sjezdovce daří držet sníh i navzdory velkým vedrům. Správcům areálu v tom pomáhá finská technologie.
3: Velká hromada sněhu, který bude sloužit pro start letošní lyžařské sezony, je pod plachtou na vrcholu zdejší sjezdovky, chrání ho speciální izolační desky. Díky nim tak neroztaje ani ve vedru a je možné ho skladovat od jara do zimy. Tady vše pomáhal osobně zavádět lyžařský mistr světa ve slalomu z roku 99 a finský olympionik Kalle Palander. 100 metrů dlouhá a 12 metrů vysoká kupa sněhu v 500 metrech nad mořem skrývá 9000 metrů krychlových sněhu. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Jinde než v Krkonoších a lesních v České republice rozhodně nečekejte. V neděli 9. srpna bude taky hodně teplo. Teploty až u 32, někdy i výš. Na severu Moravy, ve Slezsku a taky na severu Čech čekejme jen do 28 stupňů. No a bude slunečno.

0: 5 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: A s ním Ládě Jakub. Čeští zemědělci čekali špatné počasí během letoška a tak míň zasali. Brno zkracuje cestujícím dlouhou chvíli čekáním na šalinu 1 informacemi o původu názvu zastávek. A i v neděli 9. srpna bude v České republice horko, teploty kolem 30. Za letošní očekávanou nižší sklizní úrody můžou mrazy, málo deštivé jaro a letní vedra. Někteří zemědělci ale taky míně zasali, protože čekali, že se jim produkce nevyplatí. Při aktuálně evidovaném propadu sklizně můžou zemědělci podle prezidenta agrární komory Jana Doležela při současných cenách snížit tržby o zhruba 8 miliard korun. Ten pro naše rádio dodal.
2: A které máme, řekněme, stejné nebo nižší ceny komodit než v loňském roce, které jsou bohužel navázány, řekněme, na globální trh, určitým způsobem na fosilní paliva, to znamená v okamžiku, kdy vejde nějaký signál z Blízkého východu, že by mohly být blízko dohodě, tak cena obilovin poklesne, nereaguje třeba na nižší sklizeň v České republice. No a to poslední souvisí právě, řekněme, s tím středním východem, a to je jaksi vyšší úroveň vstupu v letošním roce, ať to jsou pohonné hmoty nebo hnojiva.
1: Míň sklizeného obilí a dalších komodit negativně zasáhne hlavně samotné farmáře zemědělce. Spotřebitelů by se situace ale neměla výrazně dotknout. Míříme na sever Čech. Jako pokus o vraždu dvou lidí vyšetřují kriminalisté páteční incident na Jablonecku, kde po útoku bodnou zbraní v Tanvaldu skončili tři lidi v nemocnici. Policie už podezřelého zadržela. Lidé, kteří v těchto dnech čekají na zastávkách tramvajové linky 1 v Brně, si můžou na zastávkovém stojanu přečíst o původu jejich názvů, tedy názvu ulic, náměstí nebo objektů. Dopravní podnik v Brně totiž spustil s muzeem města Brna projekt s názvem Zastávky, kdo a proč, a navazuje na projekt Muzea ulice, kdo a proč. Informace mají zaujmout a poučit o historii moravské metropole a místopisu. Jelikož na označníku není místo na velké historické exkurzi, je součást všech tabulek taky takzvaný QR kód s obsáhlejšími informacemi, které pak najdete na internetu. Jestli zůstane jenom u tramvajové linky 1, prozradil ředitel muzea města Brna Zbyněk Šolc.
3: Samozřejmě člověk musí mít sny a jako bychom chtěli vysvětlit všechny ulice, po kom a proč, tak i zastávky bych chtěl vysvětlit po kom a proč, takže cílem je dát tu informaci všem, abychom nebyli uzavřeni jako v tom centrálním Brně, ale protože jsme muzeum města Brna, tak abychom se rozšířili do všech částí města, takže cílem je všechny ulice pomenovat nebo všechny zastávky vysvětlit. Nejenom jedničku, nejenom tramvaje, i trolejbusy a následně autobusy.
1: V minulosti například dopravní podnik hlásil při festivalu Meeting Brno s názvy zastávek nejen v šalinách i informace o jejich původu a projekt se setkal s pozitivním ohlasem cestujících.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: I v neděli 9. srpna to bude na koupačku. Nezapomeňte si doma opalovací krémy, brýle, ručníky, zkrátka všechno, co potřebujete na koupání, ať už na koupališti nebo k jezeru nebo k řece, která ještě nevyschla. Bude opět horko a teploty se budou pohybovat mezi 26 a 30 stupni na severu Čech, na severu Moravy a ve Slezsku. Jinde může být 28 až 33 stupňů Celsia.

Že může to být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to

0: MC Erik a Barbara na frekvenci 1, to těsně pár sekund před 6. hodinou.
1: 6 hodin, frekvence 1, zprávy.
0: A je to tady, vážení přátelé, se mnou opět ve studiu Kačenka Vavřínová a ta už přináší i čerstvé zprávy.
2: Dobré ráno, provoz nelegálních domovů pro seniory by mohl být trestný čin. Fotbalisté Mladé Boleslavy porazili Spartu 2-0 a pozor na nehodu na D11 směr na Prahu. Provozování nelegálních domovů pro seniory by mohlo být trestným činem, píše web veřejnoprávní televize. Nyní hrozí na nejvýš pokuta za poskytování služeb bez potřebné registrace. V mnoha případech provozovatelé pokutu řeší insolvencí a založí novou firmu. Podle zástupce ombudsmanky existují v Česku nelegálních zařízení desítky. V Hořicích na Jičínsku startuje legendární motorkářský závod. Ten tradičně láká do města a jeho okolí tisícovky fanoušků.
3: Podnik na přírodním okruhu známý jako 300 zatáček Gustava Havla nabízí špičkové závody seriálu IRRC v kategoriích Sportbike a Supersport. Chybět nebudou ani tradiční závody motocyklových klasiků nebo finále seriálu SR Superbike. Tady se rozhodne o mistrovských titulech. Letos si diváci vychutnají krom jiných vylepšení také z brusu nové tribuny a velkoplošné obrazovky. Řidiči projíždějící Hořickem by měli zase počítat se zdržením a uzavírkami ve městě. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
2: Dnešní den židovských památek otevře v Česku přes 60 synagog a hřbitovů, které budou moci lidé navštívit zdarma nebo za dobrovolné vstupné. Letošní 9. ročník akce zájemcům otevře v čase od 10 do 17 hodin opravené památky a taky památky, které nejsou obvykle přístupné. Je mezi nimi třeba synagoga v Neveklově na Benešovsku. Fotbalisté Sparty překvapivě prohráli v Mladé Boleslavi 0-2. Pražané mají po druhé porážce v nové sezóně po třech ligových kolech pouze 3 body a v neúplné tabulce jsou až 9. Středočeši rozhodli v prvním poločase, kdy skórovali Martin Schubert a z penalty Jiří Klíma.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: Neděle bude opět slunečná, později večer bude na západě Čech oblačnosti přibývat. Nejvyšší teploty vystoupí na 29 až 33 stupňů. Na severu a severovýchodě území naměříme maxima kolem 27.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: Kolony aktuálně na dálnicích nečekejte. Pozor ale na D11 mezi 3. a 3,5 kilometrem směrem na Prahu. Osobní auto se tam střetlo se zvěří. Tak šťastnou a bezpečnou cestu. Startuje ráno na Frekvenci 1 s Tomášem Fílou.
0: No a já vás samozřejmě také všechny zdravím od mikrofonu. Díky včerejšku už víme, že je vás spousty, kteří zkrátka dobře ladíte a posloucháte Frekvenci 1. Pekaři, pošťáci, saniťáci.
2: Vrátní.
0: Vrátní, na ty bychom opět zapomněli. Ten vůbec nechápu, proč zapomínáme na vrátní, když do práce chodíme okolo vrátního, zdravíme se, že jo? No. Takže vrátní samozřejmě jaký zdravíme, ale i vás všechny, kteří zkrátka a dobře už jste vzhůru, někam jedete, míříte na dovolený, na chalupy. No zkrátka dobře, je to hodně. Ale víte, co mě by zajímalo? Mě by zajímalo, jak to máte se sny. Jo, jako nemyslím jenom ze včerejška na dnešek, ale obecně, jak to máte se sny, jestli se mám jako něco zdá a jestli je to něco jako reálného, anebo jsou to úplný jako paskvily. Napište mi to, pokud tam připíšete třeba, o čem to bylo, jednou, dvě větičky, no tak samozřejmě popovídáme si tady o tom a já pak zkusím najít nějaký výklad snů a zjistíme, co to všechno dohromady jako znamená. Jak se na tom ty, Kačenko?
2: No, já mám to i tom, já mám sny, které se mi opakují, pak mám sny, které absolutně nedávají smysl. Absolutně.
0: No tak to já mám pocit, že já celý svůj život žiju ve snu.
1: Frekvence 1.
4: A Tomáš Fíla.

0: Men in the Rain a Mike Oldfield na Frekvenci 1. Máme tady přesně 6:45. Vy se probouzíte, vstáváte, anebo prostě jen tak lenošíte v posteli, anebo už taky jste dávno na cestách a někam vyrážíte. To všechno je možné dělat při poslechu našeho rádia. A já jsem se vás ptal po zprávách na to, jak to máte ze sny. Jestli se vám zdají a jestli je to nějaký jako guláš, anebo jestli se vám zdá něco jako reálného z toho, co jste třeba prožili. No a napsala nám Marie, mně se moc často sny nezdávají, ale když, tak to stojí za to. Přirovnala bych to k segedinskému guláši. Takže to bude asi pelmel úplně všeho. No a jak to máte vy? Napište nám 736-304-44. To je číslo, jsem k nám do studia. Napište, jak to máte vy ze sny. Jsou to fakt nějaký krávoviny. A nebo prostě je to něco, co vám třeba napovídá. Někoho to může i vést. V každém případě my k tomu přidáme to nejlepší z muziky. Tady u nás na Frekvenci 1 máme tady třeba Aerosmith, a jejich velký hit Crying, také Melanie C, a nebo už za malou chvíli Krištof a Dominik Alagia a jejich půlnoční příběh.
1: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
2: Já chci hot dog.
3: Já mám chuť na matcha latte.
4: Taky beru hot dog a klid v autě.
1: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL. Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.
5: Blej Baron došlo k únosu právníka a dalších 3 Čechů, kteří cestovali s ním.
6: Najděte.
7: Fun Play originál série se vrací.
8: Kolik máme času? Maximálně hodinu.
7: Nová mise.
9: Jsme tady o toho, aby jsme vás dostali domů.
7: Nová výzva.
10: U nás se vždycky něco stane.
7: Extraktoři. Nová série už teď pouze na Fun Play.

0: Smith a Crane na Frekvenci 1. Máme tady 6:30, se mnou ve studiu opět Kačenka Vavřínová a její rychlé zprávy.
1: Dobré ráno, až 84% lidí souhlasí se snížením věkové hranice trestní odpovědnosti z 15 na 13 let. Ukázal to průzkum pro novinky CZ. Většina respondentů souhlasí se snížením této hranice u závažných trestných činů. Letošního průvodu Prague Pride se podle prvního odhadu organizátorů zúčastnilo podobně jako loni asi 45 tisíc lidí. Přesnější čísla budou mít organizátoři v pondělí. A Evropu sevře další vlna veder. Příští týden zasáhne zejména západní, jižní a střední část. Teploty mohou opět stoupat až ke 40 stupňům. Do Česka dorazí vedra ve dvou vlnách.
2: Frekvence 1. Doprava.
1: Pozor, dejte na D11, trvá taky uzavírka na Pražském okruhu.
3: S opatrností projíždějte po dálnici D11 Hradce Králové do Prahy. Na 3,5 km došlo ke srážce osobního auta se zvěří. Projíždějte tady opatrně. A do dnešních 12 hodin počítejte s úplnou uzavírkou Pražského okruhu mezi exity Vestec a Barrandov, a to v obou směrech. V tunelu Lochova Chalupice probíhá údržba. Objízdná trasa vede přes Barrandovský most. Šťastnou cestu přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
0: No a my už samozřejmě pokračujeme k tomu nejlepšímu z muziky a vy nám píšete, co se vám zdá, jaké sny máte. A já jsem slíbil, že se na ně vždycky trochu podíváme a řekneme si, co ten sen může znamenat, co se vám snaží napovědět. Napsala nám Monča fantastickou zprávu. Za malou chvíli prozradím jakou. No a do té doby si dáme třeba Miraj a jahodu. Tohle tu patří. Máš ráda jahody, Kačí?
1: No to si piš.
0: Jahody jako ty jsou prostě super. Jahody a meloun, to je prostě pro
1: a
0: mě.
1: A maliny ještě.
0: A maliny. Jahody, meloun a maliny, to je prostě znak léta, stejně tak jako třeba Freddie Mercury. Prostě teď jsme mluvili o Prague Pride, že jo? Mm-hmm. To byl velký symbol, vlastně si myslím, jako gay komunity a vlastně takový jako multikulturní člověk, bych řekl. No a my od něj tady máme fantastickou píseň Love Kills.

0: život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, hačku daj.
1: Frekvence 1.
2: To nejlepší z muziky.

0: Nedělním ránu na Frekvenci 1 máme tady 6:45 a na začátku hodiny jsme začali, myslím si, stylově po té krásné horké noci, že? Začali jsme sny. Zdají se vám, o čem se vám zdají? Jsou to spíš takové různé změti nějakých věcí, anebo jsou to reálné věci? Napsala nám Monča: ahoj, zrovna dnes se mi zdálo o tobě. Počítali jsme peníze, nevím proč. Monče, já rád počítám peníze, teda když je mám, no moc často nepočítám, ale když jsou, tak si je rád přepočtu. Asi tím, že je před výplatou, tak hned tam přišel právě ten výklad. Ale Monča také napsala: pořád se mi zdá, že se mi někdo topí a já ho nemůžu chytit, tak nevím, co to znamená. No a já jsem hledal a pátral. Tak pokud se vám zdá, že se vám někdo topí a vy ho nedokážete zachránit, tak to často symbolizuje pocit bezmoci nebo strach, že nedokážete někomu pomoci, nebo že nad svými pocity a emocemi nemáte úplně plnou kontrolu. Tak Mončo, my samozřejmě tady z Frekvence 1 a já přeji, aby jsme dál spolu počítali jenom peníze, protože to je jako docela příjemný sen, když nám to počítání vydrží aspoň nějakou tu chvíli, no a aby tyhle ty topící sny se pomalu úplně vytratily a rozplynuly se v takovou tu romantickou hladinku. Psát můžete i vy, takže napište, vaše sny mě zajímají a rád budu zjišťovat, co by to mohlo znamenat, a pošleme to takhle dál, protože věřím tomu, že tohle se nezdá jenom Monče. No a my jdeme opět k tomu nejlepšímu z muziky. Na malou chvíli třeba Daniel Landa nebo Leony, jsme Frekvence 1.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Ty největší. Největší hity posledních let. Posvět je Hollywood.
2: Hity legend pop music. The winner takes it all. S námi nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio a

0: Frekvenci 1, ale teď už nás čeká tohle.
1: 7 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Se mnou ve studiu opět Kačenka Vavřínová. Hezké ráno.
2: Pěkné ráno. Přes 80% lidí je pro přísnější tresty už pro 13-leté děti. Částečné zatmění slunce budeme moct pozorovat v planetáriích i hvězdárnách a na Pražském okruhu trvá uzavírka v tunelech. 84% lidí souhlasí podle průzkumu pro novinky.cz se snížením věkové hranice trestní odpovědnosti pachatelů ze současných 15 na 13 let, ale jen u závažných trestných činů, ne paušálně. Dávají tak za pravdu návrhu, který chce prosadit ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO. Negativně se k návrhu staví jen 9% dotázaných, 7% nemělo jasno. V Novém Městě nad Metují na Náchodsku dnes otevírají nový letní areál. Ten nahradil původní staré koupaliště.
3: Nově vybudovaný letní areál Metuje má moderní biotopové koupaliště. Areál vyrostl za zhruba 125 milionů korun a nabízí přírodní koupání bez chemického čištění vody. Návštěvníci mají k dispozici plavecký bazén, brouzdaliště, skluzavku, vodní dětské hřiště, ale také beach volejbalové hřiště i občerstvení. Slavnostní otevření je součástí oslav 525 let od založení města. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
2: Částečné zatmění slunce, doprovázené speciálním programem a odborným výkladem, bude možné ve středu 12. srpna večer pozorovat na řadě míst po celé zemi. Mimořádný vesmírný jev mohou zájemci sledovat nejen na hvězdárnách a v planetáriích, ale třeba i na letišti Dělostřelecké tvrzi nebo na terase Ještěckého vysílače. Fotbalisté Pražské Slávie a Jablonce budou v dnešním programu třetího kola první ligy usilovat o udržení 100% bilance v sezóně. Úřadující šampioni přivítají před prázdnými tribunami v Edenu od 15 hodin Pardubice. Severočeši hostí od 17 hodin Slovácko. Ve stejnou dobu se bude hrát i duel Hradec Králové Ostrava. Od 8 večer kolo uzavřel utkání Artisu Brno s Olomoucí.
1: Frekvence 1.
4: Počasí.
2: Dnes bude opět slunečno, zatáhne se až později večer, denní maxima budou opět vysoko, naměříme 29 až 33 stupňů na severu a severovýchodě území, denní maxima budou kolem 27.
4: Frekvence 1.
1: Doprava.
2: Ještě dnes musíme počítat s uzavírkou na Pražském okruhu.
5: Do dnešních poledních 12 hodin počítejte s úplnou uzavírkou Pražského okruhu mezi exity Vestec a Barrandov, a to v obou směrech. V tunelech Hlohkov a Cholupice probíhá údržba. Objízdná trasa vede přes Barrandovský most. Jinak je provoz na všech našich dálnicích plynulý a bez nehod. Šťastnou cestu přeje z dopravního centra Ředitelství silnic a dálnic Petrál.
2: Krátce po 7 už se na Frekvenci 1 hlásí Tomáš Fíla.
0: Já vás zdravím 3,5 minutky po 7 hodině a samozřejmě mám tady další takový jako hezký téma. Kačí, představ si, že si prostě naplánuješ dovolenou. Odjedeš do jiné země, objednáš si pokoj přes nějakou Airbnbčko, přes Book, to je jedno prostě, jo. A teď přijdeš do toho pokoje a tam na zdi v obýváku visí obrovský obraz, fotografie, zvětšená fotografie. A tobě prostě po nějaký době ta fotografie tě upoutala.
2: No.
0: A ty po nějaký době vlastně jdeš k té fotografii blíž a říkáš si, tyjo, tam jsem asi byl. A najednou zjistíš, že na té fotografii jsi opravdu ty. A najdeš se tam jako nejen ty, ale i celá rodina.
2: Letíme domů. Okamžitě.
0: I takovéhle reakce byly. Co se stalo a jak to celé vzniklo, vám prozradím už za mnou chvíli, ale jo, pro mě je to taky jako scary tohleto. Tak jaké máte vy třeba, víte co, a teď třeba nejtrapnější a nebo nejvtipnější zážitky z dovolené. Tak to mě jako zajímá. Napište nám sem na Frekvenci 1 736 304 44. Můžete pořád psát i ty sny, jako tomu se taky nebráníme, všechno zvládneme, teď máme neděli, máme pohodu a vy, co nás posloucháte, tak doufám, že ji máte společně s námi. No a nás už čeká to nejlepší z muziky, Cher No Name a nebo Michael Schultz.
1: Frekvence 1
4: a Tomáš Fíla.

Frekvenci 1. Máme tady 7:45, krásné nedělní vstávání nebo poslouchání, zkrátka dobře. Ať už děláte cokoliv, tak my vám přejeme, aby prostě ta neděle byla pohodová, ať už jste v práci, nebo zkrátka relaxujete. No a teď jeden takový prázdninový letní příběh týkající se dovolené. Představte si, že si naplánujete dovolenou, zajistíte si tam přes nějakou platformu ubytování, přijedete do té země, přijdete do toho ubytování a nejenom vás na zdi upoutá obraz. Na tom obraze je vyfocená pláž, je to takový ten klasický snímek ze zhora. No a vy okolo toho obrazu prostě nějakou chvíli chodíte a pak se na něj zadíváte a něco vám to připomene. A konkrétně vám to připomene místa, kde jste byli. A tak k tomu obrazu jdete blíž. A na tom obrazu je moře, je tam písečná pláž a spousty lidí na té fotografii. A nejenom vy zjistíte, že hele, teď to jsem já. Ta fotografie, na které se vidíte, je 10 let stará. Jste tam s celou rodinou a samozřejmě i spousty dalších lidí. Vyděslo by vás to nebo ne? Je to prostě dekorace, dekorace v obývacím pokoji. No a když se tohle stalo jedné americké rodince, která si takhle vyjela na svoji dovolenou, tak umístila právě celé to video z toho překvapení, co tam našli na sociální sítě. Zbudilo to obrovskou vlnu, jo? Někteří radili jako, že wow, to je scary, okamžitě, špatný znamení, jako odjeďte pryč, jako zrušte dovolenou. Tak proč ne, tak můžu ten obraz vzít, otočit do obrazem ke zdi a můžu okolo něj týden chodit. Jiní zase psali, že je to dobrý znamení, kupte si losy. Tak nevím, jakou radu byste třeba dali vy. V každém případě rodina se ale pídila potom, kde se tam vlastně tahle fotografie vzala. No a je to příběh s dobrým koncem, jo. Jeden brazilský umělec, který takhle fotografuje z ptačí perspektivy pláže, je potom zvětšuje a dělá z nich vlastně jako dekorativní obrazy. No ale ta náhoda, že prostě před 10 lety jste si někam vyjeli a po 10 letech najednou přijedete na úplně jiné místo, než kde ta fotografie byla pořízena. A že se tam najdete? No, já prostě věřím, že náhody neexistují. Tak, jak jste na tom vy? To nejlepší z muziky za malou chvíli, také aktuální pohled na dopravu a krátké zprávy a do té doby třeba Hanson, Ava Max nebo David Guetta.

0: U nás na Frekvenci 1, samozřejmě i u vás. No a se mnou už aktuálně ve studiu Kateřina Vavřínová a její půlky.
1: Dobré ráno. Úřad práce zítra zveřejní údaje o nezaměstnanosti za červenec. Podle posledních dat činila 4,8%. V červnu si o víc než 40 tisíc lidí hledalo zaměstnání přes úřad práce častěji než ve stejném období v loňském roce. Evropu sevře další vlna veder. Příští týden zasáhne zejména západní, jižní a střední část. Teploty mohou opět stoupat až ke 40 stupňům Celsia. Do Česka dorazí vedra ve dvou vlnách. Rezervování lehátek ručníkem vadí většině evropských turistů, přesto se k němu přiznává až 45% dotázaných. Letoviska proti rannímu zabírání míst zasahují pokutami i novými pravidly, včetně hlídkových týmů dohlížejících na sdílení lehátek a přísného 30-minutového limitu pro ponechání lehátek bez dozoru, píší Seznam zprávy.
2: Frekvence 1. Doprava.
1: Dálnice jsou vesměs průjezdné, dočasně je ale uzavřen Pražský okruh.
3: Do dnešních poledních 12 hodin počítejte s úplnou uzavírkou Pražského okruhu mezi exity Vestec a Barrandov, a to v obou směrech. V tunelech Hlohkov a Cholupice probíhá údržba. Objízdná trasa vede přes Barrandovský most. Jinak je provoz na všech našich dálnicích plynulý a bez nehod. Šťastnou cestu přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
0: Tak to byly Kačenky půlky, no a my
1: půlové teď... zprávy jenom pro upřesnění.
0: No tak ježišpada, ti, co nás poslouchají, tak to ví, že jo, jako a ti, kteří nás neposlouchají, tak ty se ani nedozví, že tady byly tvoje půlky.
1: Přesně.
0: Ano, půlové zprávy, je to tak. A my opět míříme k tomu nejlepšímu z muziky, i když teď mě tak napadá, jako oni to byly Kačenky půlky i půlky tady byly.
1: No, to je pravda.
0: Pojďme k muziku.
1: Sedím, nestojím, je to tak.
0: Orange Blue, Kate Ryan a nebo Chinasky. To vše tady máme pro vás připraveno. No a samozřejmě rovnou to servírujeme takhle v neděli po ránu mezi vás. A pak už vlítneme na ty vaše dovolenkové trapasy a příběhy, které se vám staly a o které jste se společně s námi podělili. Tak si to pojďte společně s námi užít. Hezké nedělní ráno.
1: Pěkné ráno.

Tak to byly Orange Blue na frekvenci 1. Máme 4 minutky před 7:45. No a pojďme se mrknout na vaše vzkazy, které nám píšete sem do rádia. Po zprávách, krátkých zprávách v půl, kdy já jsem je ohlásil jako kaččiny půlky, nám napsal posluchač Milan. Milane, vy byste se nad sebou měl vážně zamyslet, jo? Napsal jste: ahoj Robine, koukal jsem na fotku kačky a půlky hezké. Jako, pochopil jste to správně, řekněme ten voicemail, ale ahoj Robine? Milane, Milane, vy byste si podle mě měl jít ještě na chvilku lehnout. Tady není Robin, ale v každém případě Robina zdravíme, a když už jsme u těch pozdravů, tak zdravíme i našeho milého, věrného kamaráda, skvělého komika Romana Mikeše. Protože Romanové mají dnes svátek, je neděle 9. srpna, a tak nejen našemu Mikešovi, ale samozřejmě všem Romanům přejeme jen to nejlepší. A teď pojďme k vašim příběhům. Napsala nám paní Věra: nejsem úplně zdatný plavec, a tak jsem se odhodlala po pár dnech v Chorvatsku, že půjdu vyzkoušet, jaké je to v moři. No, velmi rychle mi začaly docházet síly, a tak jsem uvítala, že jsem před sebou viděla bojku, které se budu moci chytnout. Když jsem se jí ovšem chytla, tak se bojka z ničeho nic ponořila. Nebyla to bojka, byl to turista a já ho málem utopila. Tak to bylo skvělý, děkujeme. No jen dál takovýhle případy, jako já doufám, že to teda všechno potom dopadlo dobře a třeba jste si dali nějakou sangry někde na pláži a prostě jste se tomu všichni jenom zasmáli. My posíláme opět to nejlepší z muziky. Lily Allen, také 200 Maniacs a nebo Marek Ztracený. To všechno už za malou chvíli, jsme Frekvence 1.

0: na Frekvenci 1 krátce 6 minut před 8 hodinou a ještě se vrátíme k Milanovi, našemu posluchači, který reagoval na Kateřiny Půlky, ale nazval mě Robinem. Hned v zápětí přišla SMS-ka. Tak to se omlouvám, tvé jméno nemám naposlouchané a Milane, speciálně jenom pro tebe.
1: Frekvence 1
2: a Tomáš Fíla.
0: To jenom, aby se to tam jako vrylo, jinak samozřejmě vůbec nic se neděje. Robin Sobek, náš kolega a kamarád, je tady s námi, i když tady vlastně není. Stejně tak, jako my jsme si původně mysleli, Milane, že vy budete Milan Bílek, náš další kolega. Nicméně vy jste nám napsal, že k tomuto fopa došlo, protože už jste vzhůru od 5 hodin od 6 makáte, tak ať jde práce dobře od ruky a samozřejmě vůbec nic se neděje. To nejlepší z muziky na Frekvenci 1. Za malou chvíli také čerstvé zprávy. Pojďme!

Forever Young na Frekvenci 1 a příští hodince chybět nebude třeba Kylie Minogue. Dáme si také Ed Sheerana.

0: 8 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Ovšem, teď je naprosto jasné, že je tady Kateřina Vavřínová. Hezké ráno.
2: Dobré ráno. Tlačítko na e-shopech pro snadné vrácení zboží bude platit od ledna. Stále víc Čechů míří v létě do Skandinávie a komplikace hlásí zde jedničky směrem na Olomouc. Internetoví prodejci přidávají na weby tlačítko pro snadnější odstoupení od smlouvy, aby vrácení zboží bylo stejně rychlé jako jeho zakoupení. I pro ty zdejší už to mělo být povinností. Česko ale nestihlo včas přijmout evropskou směrnici. Zákon tak zřejmě bude platit od ledna. Tlačítko pro vrácení objednaného zboží musí být jasně viditelné a být v základním funkčním nastavením e-shopu. V Hořicích na Jičínsku startuje legendární motorkářský závod. Ten tradičně láká do města a jeho okolí tisícovky fanoušků.
3: Podnik na přírodním okruhu známý jako 300 zatáček Gustava Havla nabízí špičkové závody seriálu IRRC v kategoriích sportbike a supersport. Chybět nebudou ani tradiční závody motocyklových klasiků nebo finále seriálu ESR Superbike. Tady se rozhodne o mistrovských titulech. Letos si diváci vychutnají krom jiných vylepšení také z brusu nové tribuny a velkoplošné obrazovky. Řidiči projíždějící Hořickem by měli zase počítat se zdržením a uzavírkami ve městě. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
2: Stále více Čechů v létě cestuje do Skandinávie. Prodejci letenek odhadují, že celkově by letos mohlo navštívit asi o pětinu českých cestovatelů více než loni. Destinaci volí i proto, aby se tam schladili. Právě rostoucí teploty napříč Českem i obvyklými dovolenkovými destinacemi poptávku podporují. Jiří Lehečka dohrál na turnaji Masters v Montrealu v osmifinále po prohře 2x3-6 se Španělem Rafaelem Jodárem. 24-letý český tenista se dopustil 34 nevynucených chyb. 12. hráč světového žebříčku se utkal se světovou 15. poprvé. Zápas ztratil za hodinu a 16 minut.
0: Frekvence 1.
4: Počasí.
2: Dnes čekáme jasno až polojasno, později večer bude na západě Čech oblačnosti přibývat. Nejvyšší teploty 29 až 33 stupňů. Na severu a severovýchodě naměříme 27.
4: Frekvence 1.
0: Doprava.
2: Pozor, dejte na D1.
5: Z opatrností projíždíte na dálnici D1, kde ve směru na Olomouc na 299. kilometru je pro poruchu odstavené osobní vozidlo na krajnici. Jinak je provoz na ostatních dálnicích plynulý a bez vážnějších komplikací. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic Petra.
2: Ze zpráv je to vše, posloucháte ráno na Frekvenci 1 s Tomášem Fílou.
1: No a já vás zdravím 3,5 minuty po 8 hodině a napadla mě další otázka na vás. Možná, že to na vás krlím, ale to víte. Já už jsem prostě takovej, když už musím být v práci, tak to tam sypu jednu věc za druhou. A napadá mě, máte nějakou vysněnou dovolenkovou destinaci? Mě na to přivedla právě ta myšlenka toho, že stále více Čechů cestuje do Skandinávie, což v minulých letech rozhodně nebyla jako ta top destinace. Ale je fakt, že ta Skandinávie si získává jako na to, mám okolo sebe spousty lidí, kteří tam buď byli jednou, nebo se tam vrací a hrozně si to chválí. A tak mě zajímá, máte vy nějakou vysněnou, ať už se tam někdy reálně podíváte nebo nepodíváte, nějaké místo, zemi, které byste prostě chtěli zažít a vidět na vlastní oči, napište nám to do Frekvence a podělíme se o to. Bude to takové zajímavé cestování s Frekvencí 1 po celé naší zemi. Číslo sem k nám je 736 304 44. No a mě to samozřejmě zajímá i u tebe. Takže Kačenko, jak to máš ty s tou nějakou tvojí vysněnou destinací nebo místem?
2: Tak ta zpráva byla přímo pro mě, protože i u mě je vysněná destinace Skandinávie, konkrétně Finsko. A já, protože miluju Vánoce, tak všichni ostatní blázni vědí, že v Rovaniemi je Santova vesnička, takže to je moje vysněná destinace.
1: Dámy a pánové, vítejte u vánočního speciálu na Frekvenci 1, 5 minut po 8 hodině. Jdeme na to nejlepší z muziky Pitbull a Christina Aguilera a nebo právě teď Jelen s Janou Kirchner.
0: Frekvence 1
4: a Tomáš Fíla.

0: Tak to byl Scooter Break It Up na Frekvenci 1. Máme 16 minut po 8 hodině a vy nám stále píšete o cestování. Tak zněla výzva po 8 hodině a já jsem strašně rád, že nám napsal další z našich posluchačů, který se podepsal pouze jako M, což je škoda, protože my jsme tady měli před chvílí Milana, který se přiznal, napsal se Milan a ten mě oslovoval Robine, potom se tam vysvětlil, že to bylo fópa, že mě nemá naposlouchaného a že už je od 5 v práci, takže v každém případě vypíšete další nové vzkazy, které začínají úplně typicky. Ahoj Robine, tak přátelé, pro vás, pro všechny, dnes ráno na Frekvenci 1.
1: Frekvence 1
2: a Tomáš Fíla.
0: No a my samozřejmě jdeme dál, takže Robin tady není, když ho tímto dnes již podruhé zdravíme. Ahoj Robine, my jsme měli vysněnou destinaci Island, pak Nový Zéland a musím říct, že jsem vděčný, že jsem měl tu možnost navštívit obě. Z opačného soudku Aruba byla taky krásná, ale úplně jinak. Prostě lidi, cestujte, cestujte a cestujte. Nic vám v životě nedá víc, než právě cestování. M. Pište nám i vy, jaké jsou ty vaše vysněné destinace. Kam byste se chtěli podívat? Po čem zkrátka dobře toužíte? A já slibuju, že když mě budete dnes oslovovat Robine, tak já už na to nebudu upozorňovat. Mně to prostě jenom přijde strašně vtipný a je to hrozně hezký. Takže pište 736 30444. No a kdybyste nechtěli využívat naší SMS bránu, no tak mi úplně v klidu napište na třeba Instagram, na profil Tomáš Fíla, nejdete mě tam stanout. Takže těším se na vás a my jdeme dál k tomu nejlepšímu z muziky v půl také rychlé, krátké zprávy s Kateřinou Vavřínovou a do té doby John Cicada, Team a nebo právě teď na Frekvenci 1. No to je jasný, Taylor Swift, pojďme na to.

0: Frekvenci 1 máme tady 8:30 a Kačka Vavřínová se mnou ve studiu.
1: Dobré ráno, až 84% lidí souhlasí se snížením věkové hranice trestní odpovědnosti z 15 na 13 let. Ukázal to průzkum pro novinky.cz. Většina respondentů souhlasí se snížením této hranice u závažných trestných činů. Částečné zatmění slunce doprovázené speciálním programem a odborným výkladem bude možné ve středu 12. srpna večer pozorovat na řadě míst po celé zemi. Mimořádný vesmírný jev mohou zájemci sledovat nejen na hvězdárnách a v planetáriích, ale třeba i na letišti, dělostřelecké tvrzi nebo na terase ještěckého vysílače. Galerie Lázně v Liberci a Muzeum v Semilech chtějí do příprav dvou výstav zapojit veřejnost. Galerie schání nábytek a další dekorace z 60. až 80. let minulého století. Muzeum má zájem o fotografie, dokumenty a zajímavosti, které se týkají hospod ze Semil a okolí.
2: Frekvence 1.
3: Doprava.
1: Stále počítejte s komplikací na D1.
4: Za patrností projíždíte na dálnici D1 ve směru na Olomouc na 299. kilometru. Je pro poruchu odstavené osobní vozidlo na krajnici. Jinak je provoz na ostatních dálnicích plynulý a bez vážnějších komplikací. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic Petra.
0: Mě tak napadá, když jsem tě, Kačko, poslouchal, co ty budeš dělat ve středu večer?
1: Ve středu večer asi budu spát.
0: Budeš spát, jo?
1: No, tak já mám ranní, takže si myslím, že to doťuknu, no, ten spánek.
0: Já jsem reagoval na to částečné zatmění slunce, které připadá právě na středu, jestli se nemýlím.
1: Ano, ano.
0: Tak jako budeš na to koukat? My na to budeme koukat z kempu.
1: No a bude to naprosto perfektní, protože mimochodem já jsem tě neodpověděla na otázku. Promiň, já to asi sledovat nebudu, to se přiznávám, ale vy budete mít úplně ideální podmínky.
0: No a za malou chvíli také mrkneme na vaše vzkazy. Napsala nám překrásný, ale překrásný vzkaz naše posluchačka Víťa. My tímto zdravíme a za malou chvíli prozradíme, co nám napsala. Fakt se mi to moc líbilo, Víťo. Dobrý, dobrý!

0: Frekvence 1.
1: To nejlepší z muziky.
2: When I was 6 years old, I broke my leg.

Sheeran na frekvenci 1, 4 minuty před 8:45 a za malou chvíli si dáme vaše vzkazy. Píšete nám, kam byste se rádi podívali, co jsou vaše vysněné destinace. Psát nám můžete na 736 300 444, anebo pište na můj Instagram Tomáš Fíla. No a teď ještě tady pro vás mám tuhle tu úžasnou dámu Eniu a hned po ní mrkneme na vaše vzkazy. Hezké dopoledne.

Tak to byla Enya tady u nás na Frekvenci 1. Máme 8:45 a vy nám píšete vaše vysněné dovolenkové destinace nebo místa, která jste navštívili a naprosto vám učarovali. Pojďme na ně. Je tady vzkaz od posluchačky Víti. Tomáši, mám 3 vysněné destinace. Kenya, Mrtvé moře a Peru. S přibývajícím věkem už asi zůstanu jen u toho snění. Jsem moc ráda, že tento víkend vysíláte zrovna vy. Jen asi nic neudělám, protože nechci odcházet od rádia. Přeji vám všem krásný den. Víťo, děkujeme mnohokrát za tenhle úžasný vzkaz. Zahřál mě na srdíčku, jako je to super. Děkuju. No a píšete i na Instagram. Pojďme si to přečíst. Napsala nám Nikča. Ahoj Tome, mojí vysněnou destinací je Řecko. Tam jsem byl a musím říct, skvělá kuchyně, fantastická koupačka a i ty památky stojí tam za to, takže jo. Souhlasíme, pište dál, Instagram Tomáš Fíla nebo 736 300 444. Jaké jsou vaše vysněné turistické destinace, cestovatelské plány a sny? Teď můžeme cestovat alespoň takhle ve snech, jako třeba Víťa. Zdravíme a všem posíláme to nejlepší z muziky. Mňága až Dorp, nebo už za malou chvíli také Luis Capaldi.

0: mnou a před námi v příští hodince někdo, s kým se budete moci potkat.
1: Nepatřím do starého železa, jsem spíš dřevo.
0: Už po 9. hodině prozradíme více. Xindo X bude totiž součástí radiokempu našeho rádia. Dáme si ale v příští hodince i tuhle pecku You Came. Kim Wilde pro všechny, kteří milují a mají rádi, a chybět nebude ani Enrique Iglesias. Samozřejmě spousty další skvělé hudby tady u nás na Frekvenci 1. 9. hodina je tady.
2: 9 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: A se mnou ve studiu opět Kateřina Vavřínová. Krásné ráno.
3: Pěkné ráno. V Česku za první půl rok vzrostl dovoz ojetých aut. Tyčkařka Nikol Krutilová je juniorskou mistryní světa a bouralo se na D55 se směrem na Hulín. Dovoz ojetých osobních aut do Česka za 7 měsíců letošního roku meziročně vzrostl o víc než 9% na 94 048 vozů. Nejčastěji byly v červenci dováženy vozy ve stáří 5 až 10 let, které tvořily více než čtvrtinu všech registrací. Vyplývá to z údajů Svazu dovozců automobilů. Dnešní den židovských památek otevře v Česku přes 60 synagog a hřbitovů, které budou moci lidé navštívit zdarma nebo za dobrovolné vstupné. Letošní 9. ročník akce zájemcům otevře v čase od 10 do 17 hodin opravené památky a taky památky, které nejsou obvykle přístupné. Je mezi nimi třeba synagoga v Neveklově na Benešovsku. V Novém městě nad Metují na Náchodsku dnes otevírají nový letní areál. Ten nahradil původní staré koupaliště.
4: Nově vybudovaný letní areál Metuje má moderní biotopové koupaliště. Areál vyrostl za zhruba 125 milionů korun a nabízí přírodní koupání bez chemického čištění vody. Návštěvníci mají k dispozici plavecký bazén, brouzdaliště, skluzavku, vodní dětské hřiště, ale také beach volejbalové hřiště i občerstvení. Slavnostní otevření je součástí oslav 525 let od založení města. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
3: Tyčkařka Nikol Krutilová je juniorskou mistryní světa. V Eugene vyhrála výkonem 445 cm. Navázala tak na 8 let staré zlato Amálie Švábíkové z juniorského mistrovství v Tampere. Bronz přidal v Oregonu deseti bojař Adam Juliš, který si ziskem 7877 bodů vylepšil osobní rekord.
2: Frekvence 1.
5: Počasí.
3: Neděle bude slunečná, později večer bude na západě Čech oblačnosti přibývat. Vyšší teploty vystoupí na 29 až 33 stupňů. Na severu a severovýchodě teploměry ukážou hodnoty kolem 27.
5: Frekvence 1.
2: Doprava.
3: Krátce po 9. míříme na silnice.
6: Z opatrností proježdíte na dálnici D55, kde na 31. kilometru na trase Napajedla Hulín se srazily dvě osobní vozidla. V místě dopravní nehody se kolona netvoří. Jinak je provoz na ostatních dálnicích plynulý a bez vážných komplikací. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
3: Ze zpráv je to vše, pokračuje ráno na Frekvenci 1 s Tomášem Fílou.
0: A to přesně 2:45 po 9. hodině raní. My jsme tady dávali jako ochutnávku k Single X, který bude součástí dalšího radiokempu Frekvence 1. Za malou chvíli prozradím, kam můžete přijet, kde si Single budete moci užít, ale také hlavně nás, i já tam budu. Bude tam Jana, bude tam Vojta, bude tam After, no bude toho spousty. Za malou chvíli prozradíme víc, teď jdeme na to nejlepší z muziky a máme tady připravenou třeba Shakiru, a nebo právě teď, jo, kdo z nás není rodinej typ.
2: Frekvence 1
5: a Tomáš Fíla.

sezóna. Jenom meruňky chytli plíseň, rodinný typ, mám to rád. Neruš mě tu grilovat. Někdo píše status.

0: Frekvence 1.
1: No a my už teď samozřejmě míříme na naší středeční frekventářskou akci. Vranovská plášť, kemp Vranovská plášť přivítá právě naše rádio a my tam budeme mít velkou party už od 14 hodin společně s Janou Knížkovou a Vojtou Eflerem, kteří budou vysílat živě právě z tohoto kempu. Jinak samozřejmě na vás čekají během dnes soutěže od hodnotné ceny, také letní pohoda, táborák, špekáčky, kilímky štěstí i závěrečná afterparty. No a co bude takovým tím největším highlightem celého toho večera? Vystoupení zpěváka, kterého jsem zařadil do playlistu našeho rádia, tedy Xindla X od 19. hodiny. A když už jsme u té letní pohody, zastavte se také na čerpací stanici OMV. Vyberte si některou z nových ledových specialit Viva. Espresso Sunrise, Espresso Tonic, kokosovo-jahodové latte, anebo vanilkové fraté či ledové matcha latte. S aplikací MyStation je každá šestá ledová káva zdarma a navíc hrajete o peněžní ceny v celkové hodnotě 500 000 korun. Více informací najdete na omv.cz. No a už za malou chvíli hudební pozvánka od interpreta, s kterým se ve středu můžete potkat na Vranovské pláži a samozřejmě také s námi se všemi.
0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 22,90. A kuře bez drobů, kilo pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
2: I letos v létě jedeme za vámi.
3: A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
2: Radiokempy Frekvence 1.
3: Léto je nejlepší, když ho prožíváte s těmi, které máte rádi. A proto i letos v létě jedeme za vámi. A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
0: Zastavte se na OMV pro osvěžující ledovou kávu Viva. Kupte si ji s aplikací MyStation a zapojte se do soutěže. Ve hře je 500 000 korun. Vyhrajte na webu Frekvence 1 astronomický dalekohled v hodnotě 2,500 korun. Tento týden hrajeme na webu Frekvence 1 s brněnskou hvězdárnou. Vyhrát můžete trička, kšiltovky, batušky i třeba vstupenky do brněnského planetária. Jděte na web Frekvence 1 a výhra může být vaše. Hvězdárna a planetárium Brno je nejen kosmickým přístavem na jihu Moravy, ale také kontaktním centrem pro mimozemské návštěvy a provozovatelem stroje na audiovizuální zázraky.
4: Byli baron došlo k únosu právníka a dalších třech Čechů, kteří cestovali s ním.
5: Najděte.
0: Pan Play originál série se vrací.
6: Kolik máme času? Maximálně hodinu.
0: Nová mise.
5: Jsme tady o toho, aby jsme vás dostali domů.
0: Nová výzva.
7: Ono se vždycky něco stane.
0: Extraktoři. Nová série už teď pouze na Pan Play.

0: půl desátou. Tohle bylo krásné připomenutí filmu Kill Bill, kde tato skladba byla použita. A myslím si, že vlastně díky tomuto filmu jí to opět vystřelilo zpátky do rádií a samozřejmě i ani u nás nemůže chybět. My než mrkneme na zprávy s Kačkou Vavřínovou, tak ale mrkneme také na vaše vzkazy. Bylo to, dotaz zněl, vaše vysněná destinace, místo, kde jste byli, které vám prostě přirostlo k srdci. Ahoj Tome, vysněnou destinací je Nový Zéland, také Island a Japonsko, ale je to jen vysněné, jinak je všude krásně. Loni mě uchvátila Madeira, letos zase Srbsko, je to též nádherná země. Hanka. Hanko, děkujeme moc, že jste se s námi takhle podělila, jsou to další zajímavé tipy, ta Madeira, tak tu musím říct, že tu bych taky moc chtěl, ta je skvělá. No a máme tady ještě vzkaz od Jany, byla jsem rok v Iránu. Úžasná země a ty lidi, nádhera. Jani, děkujeme moc. Pravdou je, že tyto země často bývají vnímány jako velmi nebezpečné a jistě nám nebezpečí hrozí asi možná v každé destinaci, kam dorazíme, ale jsem moc rád, že vy jste zmínila právě Irán a že se vám to tam celé líbilo, podařilo. A ty lidi, už jsem to slyšel, že prej jsou tam neuvěřitelně hodní. Máme tady půl desátou a to značí jediné.
1: Dobré dopoledne. Polské pobřeží Baltského moře letos zažívá mimořádně silnou turistickou sezónu. Hotely a penziony v řadě letovisek hlásí podle webu TNCZ téměř plnou obsazenost a stále větší podíl na tom mají čeští turisté. Ti podle polských médií ve velkém mění Jadran za sever Evropy. Úřad práce zítra zveřejní údaje o nezaměstnanosti za červenec. Podle posledních dat činila 4,8%. V červnu si o víc než 40 tisíc lidí hledalo zaměstnání přes úřad práce častěji než ve stejném období v loňském roce. A Evropu sevře další vlna veder. Příští týden zasáhne hlavně západní, jižní a střední část. Teploty mohou opět stoupat až ke 40 stupňům. Do Česka dorazí vedra ve dvou vlnách.
2: Frekvence 1. Doprava.
1: Pozorněte stále na D55.
3: Z opatrnosti projíždíte na dálnici D55, kde na 31. kilometru na trase Napajedla Hulín se srazily dvě osobní vozidla. V místě dopravní nehody se kolona netvoří. Jinak je provoz na ostatních dálnicích plynulý a bez vážnějších komplikací. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
0: No a já doufám, že dnes vám horko nebude a pokud byste se chtěli trochu protáhnout, tak není nic lepšího, než využít třeba tenhle hit, Kim Wilde, tady u nás na frekvenci na UKM. No a to už taky svádí k tomu, ne? Trošku vrtět boky, co říkáte, po ránu pěkně se protáhnout. Pamatujete si takové ty známé rozcvičky, které běžely v rádích ještě v dobách minulých? Pojďte si dát klidně s námi, teď žijeme jen jednou a hýbat se je zdravé.

0: Alanis Morissette a její Ironic. Na frekvenci 1 máme 9:45. No a já už ve studiu mohu opět přivítat naší skvělou Verču Elhotovou. Krásné dopoledne.
1: Hezkou neděli, ahoj.
0: Tak my jsme tady probírali s našimi posluchači vysněné dovolenkové destinace. Buď kde byli a naprosto to uchvátilo, a nebo samozřejmě místa, na která by se chtěli podívat. A bez ohledu na to, jestli si jim to povede nebo nepovede, zkrátka dobře, co je takový ten jejich jako wow, takový, máš nějaké takové místo, které je jako pro tebe zatím třeba nedostižné a kam by si se jenom jako chtěla podívat? To nemusí být jako válečka u moře, může to být cokoliv, jako máš něco takového?
1: Ty člověče, u mě je to teď hodně aktuální téma, protože já si za pár dnů pojedu splnit jeden ze svých snů a vydám se do Skotska.
0: Skotsko.
1: Do Edinburgu, do Edinbra, jak se to správně jako říká. A to je opravdu jako destinace, kam jsem chtěla jet už spoustu let a letos si to konečně splním. A pro ty z vás, kteří jste třeba sledovali stejně jako já seriál Cizinka, ale třeba i James Bond, jo, Harry Potter, tak právě spousta lokací se natáčela ve Skotsku a já pojedu právě po těch lokacích, takže se na to strašně těším a čeká mě to v září.
0: Jasně, takže jsou to ta známá filmová místa,
1: ano,
0: a klasicky zažít si je, jak se říká, in natura.
1: Takový ty typický skotský hrady, ta skotská vysočina, ta skotská příroda.
0: Tak já jsem si právě říkal, jestli do toho Skotska najedeš kvůli skotský.
1: No, ale tak to nejedu.
0: Verča Elhotová.
1: Jak ty víš, tak já jsem skoro abstinent, takže tohle bohužel, nebo bohudík mě minulo.
0: Strašná škoda. Verča Elhotová. Už po 10. tady u nás na Frekvenci 1, no a do té doby to nejlepší z muziky. Alexandra Stan, anebo Krištof, to vše už za malou chvíli.

0: Novinky a zprávy.
1: Každé všední odpoledne jsou s vámi na frekvenci 1
2: Jana Knížková a Vojta Effler.
1: A mají pořád co rozebírat.
3: Hlavně on už je skoro stejně vysoký jako já. Je těžký a já ho každý ráno doslova musím tahat z postele.
0: A tak už taky nemusím.
2: Rádi se s vámi podělí o to, co se jim zrovna honí hlavou.
3: A tak jako kdo ho má furt omlouvat? Rodinné důvody, návštěva lékaře, nechtělo se mu.
0: Je to trapný, no.
3: Je to trapný. Jsem mu říkal, vydrž
0: tak to. Tak mu zlom nohu.
1: Jana Knížková a Vojta Effler.
2: Každé všední odpoledne od 2 do 5 na frekvenci 1.
1: Vyhrajte na webu Frekvence 1 astronomický dalekohled v hodnotě 2 500 korun. Tento týden hrajeme na webu Frekvence 1 s brněnskou hvězdárnou. Vyhrát můžete trička, kšiltovky, batušky i třeba vstupenky do brněnského planetária. Jděte na web Frekvence 1 a výhra může být vaše. Hvězdárna a planetárium Brno je nejen kosmickým přístavem na jihu Moravy, ale také kontaktním centrem pro mimozemské návštěvy a provozovatelem stroje na audiovizuální zázraky.
4: Playbaron došlo k únosu právníka a dalších 3 Čechů, kteří cestovali s ním.
5: Najděte.
6: Funplay originál série se vrací.
7: Kolik máme času? Maximálně hodinu.
6: Nová mise.
8: Jsme tady o toho, aby jsme vás dostali domů.
6: Nová výzva.
9: U mě se vždycky něco stane.
6: Extraktoři. Nová série už teď pouze na Funplay.
1: 10 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: A má je pro vás Katka Vařínová. Hezké dopoledne.
10: Dobré dopoledne. Provozování nelegálních domovů pro seniory by mohl být trestný čin. Češi mají v hledáčku dovolených Skandinávii. A stále dejte pozor na D55 se směrem na Hulín. Provozování nelegálních domovů pro seniory by mohlo být trestným činem, píše web veřejnoprávní televize. Nyní hrozí nanejvýš pokuta za poskytování služeb bez potřebné registrace. V mnoha případech provozovatelé pokutu řeší insolvencí a založí novou firmu. Podle zástupce ombudsmanky existují v Česku nelegálních zařízení desítky. Poptávkovou dopravu v Jablonci nad Nisou využilo za rok provozu bezmála 6800 cestujících. K přepravě využívá Jablonecká dopravní 7-místní elektrovůz, vybavený i pro přepravu kočárků nebo vozíčkářů, a zájem roste. Město proto připravuje další rozšíření. Od 1. září se síť rozšíří o 2 nové oblasti. Za obě linky město do konce roku zaplatí 200 000 korun. Více řekla mluvčí magistrátu Jana Fričová.
11: Chceme, aby kvalitní veřejná doprava byla dostupná také v okrajových částech města. Poptávková doprava potvrdila během 1. roku provozu svůj smysl. Obyvatelé oceňují zejména flexibilitu služby a možnost dopravit se i do lokalit, které klasické linky neobsluhují. Nové oblasti zlepší dopravní obslužnost Kynastu i Lukášovského údolí a současně umožní hospodárnější využití veřejných prostředků.
10: Stále více Čechů v létě cestuje do Skandinávie. Prodejci letenek odhadují, že celkově by letos mohlo navštívit asi o 1/5 českých cestovatelů více než loni. Destinaci volí i proto, aby se tam schladili. Právě rostoucí teploty napříč Českem i obvyklými dovolenkovými destinacemi poptávku podporují. Jiří Lehečka dohrál na turnaji Masters v Montrealu v 8. finále po prohře 2x3-6 se Španělem Rafaelem Jodárem. 24-letý český tenista se dopustil 34 nevynucených chyb. 12. hráč světového žebříčku se utkal se světovou 15. poprvé. Zápas ztratil za hodinu a 16 minut.
1: Frekvence 1.
2: Počasí.
10: Dnes bude jasno až polojasno, později večer bude na západě Čech oblačnost. Přibývat. Nejvyšší teploty vystoupí na 29 až 33 stupňů. Na severu a severovýchodě teploměry ukážou hodnoty kolem 27.
2: Frekvence 1.
1: Doprava.
10: Krátce po 10. míříme na silnice.
12: Z opatrností proježdíte na dálnici D55, kde na 31. kilometru na trase Napajedla Hulín se srazily 2 osobní vozidla. V místě dopravní nehody se kolona netvoří. Jinak je provoz na ostatních dálnicích plynulý a bez vážnějších komplikací. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic Petra.

0: 10 hodin 13 minut, ladíte to nejlepší z muziky na Frekvenci 1, za chviličku už vás pozdraví a zaspívá Eva Farná, ale co by to bylo za neděli, kdybychom se ke konce týdne nezasmáli, a to ví samozřejmě taky naši kolegové, kteří pro vás s železnou pravidelností natáčí vtipy. Je to rubrika Frekvenci 1, zkus mě rozesmát.
1: Frekvence 1.
2: Zkus mě rozesmát.
3: Co, a z čeho teď nechte? Jani má pro nás for.
4: Postarší párek, no spíš starší párek, si povídá. Jako, si povídají.
3: Jo, páreček. Jo, rozumím.
4: On a ona.
3: Jo, ano, ano.
5: Ty Maria, popravdě, s kolika muži jsi v životě spal?
6: No, popravdě jenom s tebou. Ostatní mě spát nenechali.
3: Ježišmarja, to bych nechtěl slyšet.
1: Líbí se vám vtipy Jany a Mikeše?
2: Další najdete na Instagramu a Facebooku Frekvence 1.
7: Ahoj, tady Eva Farna, přeju vám krásné léto s Frekvencí 1. Yeah.

0: 7634444 a do té doby z muziky to nejlepší, například Verona anebo Alex Warren.
1: Frekvence 1.
2: Doprava.
0: Teď už ale doprava, a kde musíte projíždět opatrně?
3: Na dálnici D1 na 223. kilometru nepřehlédněte odstavené porouchané vozidlo ve směru na Brno. A zpozorněte, taktéž na dálnici D5 na 53. kilometru stojí odstavené porouchané osobní vozidlo ve směru na Plzeň. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ivona.
0: Pokud jste na cestách, Frekvence 1 vám přeje šťastnou cestu.
2: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

10 hodin 38 minut a já vám všem přeju hezké nedělní dopoledne. Všechno nejlepší přejeme dnešním oslavencům. Patří mezi ně americká herečka Melanie Griffith, která i v 69 vypadá naprosto skvěle a fantasticky. A to platí taky o další herečce, která se taktéž narodila v Americe, Gillian Anderson, alias agentka Scullyová ze seriálu Acta X, má narozeniny, její dneska 58 let. No a přesuneme se k nám, 61. narozeniny slaví herec Petr Rychlý, 83 let slaví herec s ikonickým hlasem František Němec, kterého jsme mohli vidět ve filmech Jak vytrhnout velrybě stoličku, anebo taky Jak dostat tatínka do polepšovny. A dneska slaví i herec a divadelní režisér a syn Jana Krause, Adam Kraus, který se narodil před 44 lety. A komu přejete vy? Přišla mi jedna zpráva. Ráda bych popřála hodně zdraví a štěstí do života Nelince Vojířové, narozené 6. srpna 2026 v plzeňské porodnici, a mamince Marketce Tyršové, ať dělá Nelinka rodičům jen samou radost. Babička Marcela, děkuji. No tak to je krásná zpráva malé Nelince, která je 3 dny na světě, přejeme z frekvence 1 hlavně zdraví a šťastný život. No a rodičům letí samozřejmě gratulace. No a dneska 9. srpna slaví svátek Roman, latinský původ jména s významem římský, nebo taky Říman. Romanů je v Česku teda poměrně hodně, podle statistik téměř 68 tisíc. Tak všechno nejlepší přejeme z frekvence 1 ke jmeninám a hlavně hodně zdraví, štěstí a lásky všem dnešním oslavencům.

0: jedno narozeninové přání, které mi přišlo, a to Michalovi Baťkovi z Prostějova, a vzkaz vše nejlepší k 50. narozeninám, hodně štěstí a zdraví přeje rodina. No tak my z Frekvence 1 se přidáváme a přejeme ke krásným kulatinám Michalovi. Jen to nej, tady už muzika po celý, co se zahrajeme, Justin Timberlake. Nebude chybět ani Poetika. Už nehledám to místo. A nebo Pecka od Farao. Teď už ale pojďme na novinky.
1: 11 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: A ty má pro vás, Láďa Jakub, pěkné dopoledne.
2: Dobré dopoledne. Skupina 4 českých turistů uvízla, musel jim v Rakousku na pomoc vrtulník. V Plzni po 3 měsících skončili s přestavbou americké třídy a město Most bude mít přírodní pohřebiště. Je neděle 9. srpna. Dobré dopoledne. Skupina 4 českých turistů, alpinistů, se ocitla v nouzi a na konci byla zcela vyčerpaná na túře pod rakouskou horou Traunstein. Zachraňovat je musel policejní vrtulník. Češi přecenili své síly a slepě se spolehali na aplikaci. Píše dnes o sobotní události server Kronenzeitung. Šlo o dva muže a dvě ženy ve věku 22 a 27 let. Chtěli se vydat na takzvanou feratu. Západočeské Plzni po 3 měsících skončila přestavba americké třídy v centru města. Ta je silně vytížená chodci a veřejnou dopravou. Doprava se tam vrací 10. srpna. Město upravilo 440 metrů dlouhý úsek od okružní křižovatky u Prokopovy ulice ke Klatovské třídě. Cílem bylo vytvořit bezpečnější a hezčí prostor, líp přístupné zastávky MHD a zvýšit potenciál ulice jako místa, kde budou lidé trávit svůj volný čas. Stavebníci i přes extrémní horka dodrží dohodnutý 3měsíční termín rekonstrukce, jak říká náměstkyně správy veřejného statku Andrea Fotíková.
3: Bylo to náročné v tom, že se to dělalo vlastně jakoby za provozu těch obchodů, těch podnikatelů. Museli jsme zajistit přechod pro lidi, kteří křižují tu stavbu, takže tady projel finisher, zastavil, počkal, až přijdou lidi, přinášeli tady lidi ze stavby, kočárky jsem viděla.
2: Ulici doplní 14 vzrostlých stromů, které navážou na současné aleje. Severočeské město Most bude mít přírodní pohřebiště. Vznikne na kostelním hřbitově, kde budou zpopelněné ostatky ukládané ke kořenům stromů v rozložitelných urnách, aby pietní prostor působil přirozeně a v souladu s krajinou. Součástí bude taky obřadní altán a bezbariérové cesty vedoucí mezi zelení. Něco podobného jako v Mostě funguje už třeba v městských lesích v Hradci Králové. Tam tu mu říkají lesní hřbitov. Od Japonska se k Číně blíží tajfun. Dvě hlavní letiště v Šanghaji zrušila téměř 14 letů a úřady evakuují víc než 400 tisíc lidí z ohrožených oblastí v očekávání příchodu tajfunu Dolphin. Ten na Okinavě na jihu Japonska zranil 7 lidí. Čeká se, že živel zasáhne hustě obydlené pobřeží na východě Číny, buď dnes večer a nebo zítra ráno.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: Dneska bude slunečný den a teploty se budou pohybovat kolem 30. Nejtepleji bude na Plzeňsku, také v Praze a středních Čechách nebo na jižní a východní Moravě až 33.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: A ještě samozřejmě kontrola našich hlavních tahů teď v 11 hodin a 2,5 minuty. Pojďme spolu na silnice, opatrní buďte na D46, na 9,5 kilometru z Olomouce na Vyškov stojí po poruše odstavený vůz. D10, 9,5 kilometr na trase Turnov Praha hlásí nehodu. A taky kolony na 15 minut ve směru na Turnov. No a ještě D1 v Brně na 198 kilometru se nám taky tvoří menší kolony ve směru na hlavní město. Opatrní buďte také v Lipníku nad Bečvou ve směru na Mohelnici, máme tam na D35 lidé na vozovce a na Liberecku se bouralo v pobřežní ulici v Chrastavě. Bezpečně dojeďte s Frekvencí 1. A další hodinu taky s Veronikou Elhotovou.
0: Jak dopadla tento týden hit paráda Frekvenci 1, o tom už za moment. A v téhle hodině nebude chybět ani pravidelná rubrika, a to věnovaná tiskovinám. Tak to je program na Frekvenci 1 mezi 11. a 12. hodinou. A k tomu samozřejmě nálož muziky. Ta nejlepší, jak jste zvyklí, tak hezkou neděli.
4: To nejlepší z muziky a Veronika Elhotová.

čtvrt na 12, frekvenci 1 a hezkou neděli. Hitparáda frekvenci 1, tak to je žebříček té nejlepší a taky nejnovější české muziky. A jak jste hlasovali tento týden, jdeme na výsledky. Bronzová příčka patří singlu Perpetuum mobile od Evy Farný. Stříbro putuje stejně jako minulý týden kapele Martyho Banda s písničkou Druhý rande.

Single Sirény. Tímhle songem navazuje na baladu Odlétáš, která se v posledních týdnech drží v předních příčkách české rádiové hitparády, no a zároveň jde taky o další ochutnávku z připravovaného podzimního alba a předzvěst klubového turné s Fast Food Orchestra. A s novinkou Maj přichází zpěvačka Emily, houslista Ondřej Kandráč a producent Mark Vos.

tedy trochu zpoždění, ale i tak vás zaručeně roztančí a ten text je spojený s lidovými tradicemi kolem stavění máje. Hlasování probíhá na našem webu Frekvenci 1. Máte to opět ve svých rukou vy, tak pošlete hlas svému oblíbenci anebo písničce, která se vám líbí.

0: opět, Láďo, viď, krásný sluníčko.
1: Krásně
0: dneska nás čekají tropy, ano, koupání, jo, jo. Tak doufám, že máte nějakou možnost.
2: Frekvence 1. Doprava.
0: Ale pokud třeba na to koupání teprve právě jedete, tak Láďa vám řekne, kde se zdržíte.
1: Dvě osobní auta v sobě nás drží na dálnici D48 na 19. kilometru z Nového Jíčína na Bělotína k dálnici D1. Opatrní buďte také na 141. kilometru D1 ve směru od Brna na Prahu. Stojí tam odstavené auto na zpevněné krajnici, ta je uzavřená. Ve středočeském kraji se bouralo v Lipčicích nad Vltavou v okrese Praha Západ. Dejte si pozor, je tam vážná nehoda osobního auta na místě policie, hasiči a taky záchranná složka. No a pozorní buďte i na ostatních místech republiky, třeba na Liberecku, ve Frýdlantu, ve Fígnerově ulici máme taky havárku. Tak bezpečně dojeďte, třeba ve společnosti naší Frekvence 1.
2: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

naše vysílání Farao v 11 hodin 42 minut. Nová várka pravidelných týdeníků bude už zítra na novinových stáncích a mezi nimi nebude chybět ani Blesk pro ženy. Tak co nabídne? Z čeho je nadšená, koho by pozvala na kafe, mluví dětem do života a má o vztazích iluze? Věřím na absolutní lásku. Tak to říká herečka Pavla Tomicová v rozhovoru pro Blesk pro ženy. Spánek, botox a tajná zbraň. Moderátorka Gabriela Partyšová prozradila Blesku pro ženy své triky na krásu. Nebojí se zklamání a věří na poctivost. Tři ženy, které provozují samoobslužné stánky, prozradily Blesku pro ženy, jestli se jim důvěra vyplácí a kdy se jim vymstila. Kromě toho v aktuálním čísle najdete zpověď čtenářky Ilony, která zhubla po 50 35 kilo. Jím víc, ale chytře, říká. No a pokud hledáte recepty na rychlé večeře, které budou chutnat i ve vedru, vyzkoušejte ty na pizzu nebo na osvěžující dobroty z malin a ostružin. Tak nejen to si budete moci už zítra přečíst, a to v novém čísle časopisu Blesk pro ženy.

0: nabídneme to nejlepší z muziky Miley Cyrus. V příští hodině nabídneme taky Kristýnu. A nebo řekněme taky Gigi D'Agostino. A co se událo?
1: 12 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: To už nám poví Láďa Jakub. Hezké poledne.
2: Dobrou chuť, pokud právě obědváte. Tady jsou informace, co se stalo v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Při východu slunce padaly dnes ráno velké pokuty, hlavně v našich nejvyšších horách. Je takové velké sucho, že lekají i ryby. A non-stop vedra v České republice mění naše nákupní zvyklosti. I o tom budou zprávy. Při východu slunce dostalo 23 lidí pokutu. Stalo se to na naší nejvyšší hoře, kde desítky turistů porušily některé z pravidel, které mají v Krkonošském národním parku dodržovat. Ráno v 5 tam bylo přes 500 pěších lidí. Právě Sněžka patří v létě k nejnavštěvovanějším lokalitám nejen v Krkonoších, ale celé České republice. V letní sezóně hlavně o víkendech navštíví podle správců Krnapu Sněžku za den až 12 000 turistů. Se strážci přírody tam ráno byli i policisté. A co tam vlastně nesmíme dělat, za co můžou padat pokuty? Hlavně nesmíme vstupovat za ochranné bariéry, ničí se tím totiž příroda. Nejen naše řeky a přehrady jsou skoro bez vody, i naše studny a hloubkové vrty mají stejné potíže. A nejen letos, jak říká hydrolog Jan Danielka z Českého hydrometeorologického ústavu.
3: V podstatě celá Česká republika s výjimkou toho Moravskoslezského kraje severovýchodního výběžku, tak je na suchu. A v případě těch podzemních vod to sucho trvá v podstatě kontinuálně už druhým rokem. Na těch hlubokých vrtech pak v podstatě už několik let a vlastně nebylo přerušeno v oblastech, jako je třeba Plzeňská Pánev nebo oblasti křídových pánví na severu na Děčínsku.
2: Jistota zlepšení není podle meteorologů na obzoru. V nejbližších dnech nečekáme žádné významné deště, aby situaci zachránili. A potíže mají i rybníky, například v Plzni. Velký bolavecký rybník, největší plzeňská rekreační plocha, má vinou výparu ve vedrech zhruba o 40 cm nižší hladinu. Město ho ale nemůže dopouštět z řeky Berounky, protože to teď nedovoluje nízký průtok v Berounce. Potřebuje přitom plný stav, aby mohl co nejdříve odbahnit sousední malý bolavecký rybník. A naříkají teď rybáři v jižních Čechách. V rybnících rybářství Třeboň na Jindřichohradecku, které hospodaří na 8000 hektarech vodní plochy, chybí víc než třetina vody. Oproti běžnému zadržovanému objemu 75 milionů metrů krychlových je jí v rybnících o 28 milionů metrů krychlových míň. Každý týden se vzhledem k extrémně vysokým teplotám a nedostatku srážek odpaří dalších 2,5%. Kvůli suchu začali rybáři proto s výlovy některých rybníků už velmi předčasně, protože ryby by jinak uhynuli. Non-stop vedra v České republice taky mění naše nákupní zvyklosti. V Česku například stoupl prodej parfémů. Podle TNCZ navíc nejvíc z celé Evropské unie. Potvrzuje nám to i ekonom Tomáš Prouza.
4: V tomto horku logicky kupujeme víc zmrzlin, víc ledových čajů, víc minerálek. Škrtáme všechno, co se týká pečení, vaření, takže o 20% padají prodeje cukru, mouky a vajíček. V tom vedru zároveň přemýšlíme nad tím, jak neobtěžovat své okolí. A v oblasti drogerie opalovací krémy moc nerostou, tam většina Čechů je předzásobená. Ale v té vlně veder zhruba o 13% vyskočily prodeje vůní a toaletních vod, protože spoustě lidí stačí jedna cesta přehřátou tramvají a dobře vědí, že se musí začít o sebe víc starat.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: Ani dnes, ani v pondělí 10. srpna se nebudou radovat zahrádkáři, zemědělci, lesníci nebo vodohospodáři. Voda v podobě deště na obzoru není, jen výjimečně. Maximálně bude oblačno a teploty taky vysoké. Odpoledne se vrátí pomalu ke 40. V pondělí tak naměříme 36 stupňů Celsia, na horách i 26.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: A ještě rychle na to, co se děje na našich silnicích. Osobní auto s autobusem bouralo v ulici Unisy v Liberci. Pozorní buďte také na Litoměřicku v Bechlíně, kde máme sražené zvíře na vozovce. Pozorní buďte také na Jičínsku u Slatiny. Tady máme zase spadlý strom, namísto ho jedou odstranit hasiči. Bouralo se také v Hraběšicích v okrese Šumperk. Tady máme havárku cyklisty, namísto jede policie, hasiči a záchranka. Tak jezděte velmi opatrně, třeba ve společnosti F1. No a i během poledne s vámi zůstává Veronika Elhotová.
0: Krásné dobré poledne, máme 9. srpna, Romanům přejeme všechno nejlepší k svátku. Po obědě pravý čas na kafíčko, desert taky na parfém. Právě o parfémech, které jsme nakousli už ve zprávách, bude řeč i na začátku hodiny, tak zůstaňte s námi. Do té doby z muziky jenom to nejlepší, tak jak jste na Frekvenci 1 zvyklí.
1: To nejlepší z muziky a Veronika.

0: tady stále s vámi na frekvenci 1, 12 hodin 15 minut. A my jsme se bavili, respektive teda můj kolega Láďa Jakub Zprávář říkal ve zprávách, že v Česku se mění nákupní zvyklosti, že teď třeba například stoupnul prodej parfémů, protože je léto, že jo. A já jsem si teda všimla, Láďo, při té příležitosti, že vlastně i ty dneska nějak jinak voníš.
1: No já jsem šel kolem voňavkomatu ráno totiž, víš, takže jsem si dal takovou malou přestávku.
0: A... Prosím tě, a co je voňavkomat?
1: Voňavkomat, to je takový automat.
0: To nemáme
1: automat.
0: V Plzni.
1: Možná, že už třeba brzo budete mít, nevím, dává se to do velkých obchodních center. Ano, je to automat na voňavky,
0: aha,
1: přesně tak.
0: Ty
1: a ty jdeš okolo, prostě. A ono tě to zastaví. Moc nevoníte.
0: Počkej, tam jako
1: pojďte
0: senzor,
1: se
0: senzorčíku, jo?
1: Ne, dělám si legraci, ale ne, přijdeš k tomu a buď si můžeš vybrat přímo vůni v lahvičce, která se tam prodává, takže přeložíš platební kartu, nebo tam vodíš mince, nebo bankovky spíš.
0: Počkej, a tady se trošku pozastavím, jako tam máš třeba napsáno, jako jak to voní, jo?
1: Jo,
0: jako
1: máš tam popisky.
0: Třeba citrus, bergamot.
1: Jasně, přesně tak, pro ženy, pro pány, pro dámy,
0: okay,
1: a tak dále, pro starší, pro mladší.
0: Dobře.
1: No a jakou vůní samozřejmě a tak dále.
0: To je revoluce, člověče,
1: no,
0: mít jako voňavky v automatu. A nemuset chodit do parfumérky.
1: No pozor, ale když se třeba nechceš tahat i s minimální nějakou lahvičkou, tak jsou ještě voňavkomaty nebo parfémomaty, jak se jim říká různě, kde si jenom stiskneš, vybereš si různou vůni a pak tam jenom strčíš tu ruku. Ono tě to navoní tu ruku.
0: Kde jenom to stříknutí.
1: Jo, přesně tak.
0: Že ty tam hodíš nějakou minci nebo teda zaplatíš telefonem.
1: Ano.
0: A ono ti to jenom jako stříkne.
1: Přesně tak.
0: Fakt, no.
1: Jo.
0: I když je teda pravda, že já jsem něco podobného teď viděla nedávno, když jsme byli na Moravě na levandulovém statku, tak tam při příchodu měli takový automat a tam byly tři díry. Jo, bylo to bezkontaktní a ty si do jedné díry strčil tu ruku, buď tam byla dezinfekce levandulová,
1: jo.
0: Nebo levandulový krém a nebo levandulový parfém.
1: Jo, takhle.
0: Jo. Tak to bylo taky jako moc fajn.
1: Tak to je dobrý, no tak teď už se můžeme projet i tramvají, viď, v klidu.
0: Aniž no konečně.
1: Zadržovali
0: teda,
1: nos.
0: Ano, konečně. Tak to je revoluce, člověče.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90. A Albert vejce z podestýlky M, 10 kusů s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
3: I letos v létě jedeme za vámi.
4: A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
3: Radio Kempy, frekvence 1.
4: Léto je nejlepší, když ho prožíváte s těmi, které máte rádi. A proto i letos v létě jedeme za vámi.
2: Ať jste na dovolené, chalupě nebo doma, s košíkem si na vás hlad nepřijde. Naklikejte vše, na co máte chuť a my vám to jednoduše dovezeme. Košík.cz.

0: Jedna bude půl jedné, z muziky už co nevidět, Headway, Phil Collins, anebo třeba skupina Krištof. Láďo, ty na mě máváš.
1: Já jsem chtěl říct, že tahle ta písnička od Ace of Base, no. Viděla jsem značku, je hrozně vtipná. Viděla jsem značku.
0: Jo, tak takhle, ano, nemůžeme to překládat. Prostě nemůžeme. Já si vždycky vzpomenu na Umbrellu od Rihanny. Dešník, dešník, dešník, kník, kník, kník a to je prostě konec. Frekvence jedna. Doprava,
1: přesně tak, doufám, že tu dopravní značku teď uvidíte. No, pozorní, buďte taky na D48 na 59,5 kilometru, to je na trase z Českého Těšína na Rybí, stojí tam porouchané auto po poruše. Pozorní buďte ale také na D5 na 25. kilometru z Prahy na Plzeň, tam stojí porouchaný odstavený autobus. Bouralo se také v jižních Čechách v okrese Český Krumlov u Dolního Dvořiště na silnici 1584, na místo jde policejní hlídka a ta taky dokumentuje dopravní nehodu osobáku s autobusem přímo v severočeském Liberci v ulici Unisy. Tak s ním počítejte nohu z plynu.
2: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: Jedna ve 12 hodin, 42 minut. No a taky dneska po obědě se budeme bavit humorem našeho imitátora Petra Jablonského. Nedělní live začne na vlnách frekvence 1 už co nevidět, opět ve 13 hodin, jak jste zvyklí. Linka do studia 257 400 999 pro vás bude opět přichystaná, abyste mohli Petrovi zavolat a probrat s ním a taky s osobnostmi, které imituje, co vás zajímá. No a pro tento víkend už je to ode mě všechno. Loučí se s vámi Veronika Elhotová. Mějte se, smějte se, užijte si zbytek víkendu a já se na vás budu těšit opět ten příští. Ahoj.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let.
2: Ale i hity legend pop.

0: a taky létající pes Falco, nekonečný příběh právě teď na Frekvenci 1. No, za malý moment taky David Guetta, Sia, opět Radeček anebo Beliny.
1: Vliv Baron došlo k únosu právníka a dalších třech Čechů, kteří cestovali s ním.
2: Najděte.
3: Fun Play originál série se vrací.
4: Tolik máme času, maximálně hodinu.
3: Nová mise.
5: Jsme tady o toho, aby jsme vás dostali domů.
3: Nová výzva.
6: Ono se vždycky něco stane.
3: Extraktoři. Nová série už teď pouze na Fun Play. Vyhrajte na webu Frekvence 1 astronomický dalekohled v hodnotě 2 500 korun. Tento týden hrajeme na webu Frekvence 1 s brněnskou hvězdárnou. Vyhrát můžete trička, kšiltovky, batušky i třeba vstupenky do brněnského planetária. Jděte na web Frekvence 1 a výhra může být vaše. Hvězdárna a planetárium Brno je nejen kosmickým přístavem na jihu Moravy, ale také kontaktním centrem pro mimozemské návštěvy a provozovatelem stroje na audiovizuální zázraky. Vychází Blesk Hobby nabitý letní inspirací. Zpracujte úrodu ze zahrady na domácí kimči nebo kvašáky. Ochutnejte poctivý chalupářský guláš i nadýchané rývanečky. Objevte s námi nejkrásnější trasy po českých horách. A jako bonus, návod na dekoraci z květin. Srpnový Blesk Hobby právě v prodeji.
7: 13 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Zprávy s Láďou Jakubem.
8: Dobré odpoledne, zítra se nám vrátí Tropy, drama o symbolu svobody v Americe. Renesanční letonádek v České Lípě převzali stavbaři. Zítra nás zase čeká prádelna. Nad 32 stupně Celsia budou v pondělí teploty stoupat na většině území České republiky. O něco chladněji bude jen na severu Čech pod Krušnými a Jizerskými horami nebo pod Jeseníky a Beskydami na severní Moravě a ve Slezsku či v části Vysočiny. Před chvílí nás o tom informoval Český hydrometeorologický ústav, který tak mírně o několik okresů rozšířil své předchozí upozornění na zítřejší vysoké teploty a zátěž teplem. Bude ji zvyšovat i dusno. V dalších dnech se má pak přechodně ochladit. Drama u symbolu svobody v Americe. Žena a malé dítě přišly o život v newyorském přístavu poblíž Sochy svobody, kde se převrátila loď. Záchranářům se podařilo vytáhnout z vody 12 lidí, ale pro 27-letou ženu a holčičku ve věku 5 měsíců přišla veškerá pomoc příliš pozdě. Potápěči v Itálii našli u břehu Sicílie vrak starořímské lodi, naložený až po okraj stovkami amfor ve velmi zachovalém stavu. Pravděpodobně šlo o přepravky na víno. Vrak lodi, starý nejméně 2100 let, popsal italský ministr kultury Alessandro Giuli jako jeden z nejdůležitějších nedávných objevů v podmořské archeologii. Vrak byl nalezen 5 kilometrů od pobřežního města Mazara del Vallo na západě Sicílie. Míříme na východ Čech. V Novém Městě nad Metují na Náchodsku otevřeli nový letní areál koupaliště. Ten nahradil původní staré koupaliště.
9: Nově vybudovaný letní areál Metuje má moderní biotopové koupaliště. Areál vyrostl za zhruba 125 milionů korun a nabízí přírodní koupání bez chemického očištění vody. Návštěvníci mají k dispozici plavecký bazén, brouzdaliště, skluzavku, vodní dětské hřiště, ale také beach volejbalové hřiště i občerstvení. Slavnostní otevření je součástí oslav 525 let od založení města. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
8: Renesanční letohrádek v České Lípě a dvě sousední budovy převzali stavbaři. Čeká je totiž rekonstrukce. V takzvaném Červeném domě a navazujících budovách v centru vzniknou expozice vlastivědného muzea a galerie Česká Lípa. V rozpočtu na to má Liberecký kraj připraveno přes 100 milionů korun. Řediteli muzea Zdeňku Vytáčkovi se rekonstrukcí letohrádku splnil sen, který měl od roku 1995.
10: V tom nejcennějším objektu, to znamená Červeném domě, takzvaném, budou expozice, tím vlastně zpřístupníme tento objekt veřejnosti, protože tady vznikne naše nová pobočka, kde vlastně budeme dole představovat potiskování a barvení textilu a v prvním patře bude expozice o vercích a o jejich významu tady pro Česko-Lipsko a vůbec taková historie celého toho objektu. A v těch dvou dalších navazujících objektech budeme mít odborné dílny, budou tady kanceláře centrální evidence sbírek a budou tady takzvané příruční depozitáře.
8: Zámeček v České Lípě patří k nejcennějším památkám svého druhu v Libereckém kraji. Ve stylu severoitalské renesance ho v blízkosti vodního hradu Lipídel v roce 1583 nechal postavit Jiří Jetřich Berka z Dubé. Motocyklový jezdec Filip Salač vybojoval ve Velké ceně Velké Británie v Moto 2 premiérové vítězství v seriálu. Postaral se o první český triumf po 16 letech.
7: Frekvence 1.
11: Počasí.
8: Dneska nás čekají teploty kolem 30 až do 33 stupňů na jižní Moravě, ve středních Čechách, v Praze a taky na Plzeňsku. No a zítra, jak jsme říkali, to bude podobné. Teploty se vyšplhají nad 32 stupňů Celsia, téměř na celém území České republiky, a čeká nás opět dusno.
2: Frekvence 1.
7: Doprava.
8: A ještě zkontrolujeme naše hlavní tahy. Opatrní buďte řidiči v tuto chvíli v okrese Karviná, u Těrlicka na silnici 11. Máme tam havárii osobního auta, na místě policie, hasiči, záchranka. Opatrní buďte také v okrese Jihlava u Stonařova na 38. Dvě osobní auta jsou v sobě. V Praze potom pozor na jižní spojce, narazíte na nehodu dvou osobních vozů. Je to konkrétně na městském okruhu nedaleko Braníka. No a pozorní buďte také v Dřevčicích, což je okres Právýchod. Je tu nehoda dvou váku na silnici 610. Přejeme vám všem šťastnou cestu. No a teď už na Frekvenci 1 live s Petrem Jablonským.
3: Frekvence 1 uvádí live Petra Jablonského. Volejte své celebrity, ptejte se vašich politiků. Kontaktní show otázek a odpovědí a skutečně neskutečných rozhovorů právě začíná. Významné osobnosti a posluchače Frekvence 1 právě teď spojuje live Petr Jablonský.
11: Dámy a pánové, krásné nedělní odpoledne, máme 9. srpna po 13. hodině a jako vždycky to je čas na vaše telefonáty, které budou směřovat k našim známým osobnostem, celebritám a hlavně politikům. Tady studio doslova to je hlava na hlavě, kolik jich tady je, takže vám stačí jediná věc, vy, kteří nás posloucháte pravidelně, tak víte, stačí zavolat na známé telefonní číslo 257 400 999. No a my si takhle na začátek dáme českou pohodičku Jelena.

0: Tak to byly všude zdejší jeleni. No a my jsme rádi samozřejmě, že nám tady vyzvánějí ty telefonní linky. A jednomu z vás dáme teď šance, aby si promluvil s libovolnou známou osobností, kterou si vybere. Tak jsem zvědavý, kdo to první bude. Dobrý den, krásnou neděli, tady Petr Jablonský, Frekvence 1.
1: Dobrý den, tady David Bačina ze Stradouně od hasičů.
0: Zdravím Stradouně. Jak se tam máte takhle o prázdninách?
1: No máme se pěkně, je tady příjemně, krásný počasí, hejci už jsou pryč, takže je to dobrý.
0: Super. A ještě ke všemu, teď máte šanci si vybrat někoho, s kým budete hovořit. Tak s kým to bude?
1: No, rádi bychom si popovídali s panem Zemanem, bývalým prezidentem.
2: Ano, dobrý den, já vás srdečně zdravím do Stradouně, dobrý den.
1: No, dobrý den, pane prezidente, bývaj rád, no. Vás slyším.
2: Ano, já se taky rád slyším. No, tak ptejte se, co byste rád věděl, dobrý mužíku.
1: No, pane prezidente, vy jako zkušený politik byste nám mohl poradit. Máme problémy s vysycháním potoka, to je hlavní problém.
2: No tak podívejte se, já jsem vám ten potok nevypil. To za prvé, jo, protože já takový potoky nepiju. To by to muselo mít aspoň několik promile, to předpokládám, že ani u vás ve Stradouně nemáte.
1: No promile určitě ne, ale jiné hodnoty bychom tam naměřili, ale druhý problém je s vysycháním hrdla takhle při tom teplém počasí.
2: No tak to je jednoduchý, na to mám speciální recept. Koupíte si slivovici, já otevřete to a vypijete.
1: No teda, ale to taky pak to hrdlo vysuší.
2: No tak musíte neustále doplňovat. Doplňujete. A zvláště takhle při létě se to hodí, protože mimochodem, kde jste byl letos na dovolené?
1: No, tam, kde by to hrdlo tak nevyschlo, takže na Třeboňsku, tam je vody dost.
2: Aha, no víte, kde jsem byl já?
1: No viděl jsem to.
2: Já jsem byl na Vysočině a potom víte ještě kde?
1: Ne.
2: V delíriu. No to způsobuje právě to vysychání. No ale jak říkám, samozřejmě, jakmile to dojde, musíte doplňovat. Vy to slyšíte neustále ve zprávách, že musíte ten pitný režim musíte dodržovat, jo?
1: Přesně tak, jak je důležitý, že je z čeho brát.
2: No tak u mě taky už někdy ne, ale vždycky přijede na návštěvu nějaký dobrý člověk, přiveze něco dobrého, no a už je zase po vysychání. A tímto bych vás vyzval, až seženete nějaký ten prostředek proti vysychání, tak přijeďte do mého skromného malého srubu o dvou patrech, který mám v Lánech, no a podělíme se o to spolu, jo?
1: A máme tam nějaké minimální množství na dovoz?
2: No, minimální množství u mě v podstatě jsou nějaké dvě plnohodnotné lahve, aby jsme si každý oba přišli na svý, jo. Abyste nepřivez nějakou čudlu z pumpy, jo, kde budou tři panáky, jo. To je na osvěžení jazyka, ale abych přijal návštěvu, tak to musí být opravdu aspoň litrovka.
1: Dobře, tak to dřív jak na podzim se asi neuvidíme.
2: Neuvidíme, proč?
1: No než to seženu něco kvalitního.
2: Kvalitní to být nemusí, kdo říká. Když to teče, já piju všechno, co teče, teď v létě, jen ne asfalt, ten teče pomalu, jo. No ale jinak si nevybírám, ale ta kvantita je důležitá. No.
1: Dobře, tak děkujeme
2: abyste,
1: za radu.
2: Abyste se mi tam nanakýbloval s nějakou malinkou lahvičkou a já potom tam, co tam s váma budu dělat. No tak ať máme
1: no, aspoň... No povídat si o tom potoku.
2: Ať máme na celý den vystaráno, jo?
1: Dobře, domluveno. Tak jo. Mějte pěkně.
2: Taky na žízeň, mějte se.
1: Jo. Na zdraví.
0: Já děkuju za telefon, mějte se krásně ve stranu.
1: Mějte se. Taky se mějte.
0: A pozdravujte, krásný prázdniny.
1: Dobře, a vy taky. Užívejte volna.
0: Naschledanou. Tak dámy a pánové, teď jsme probrali tu žízeň, já věřím, že ji nemáte, že máte doma ty zásoby samozřejmě pokud i vy byste chtěli se poradit s někým moudrým, jako třeba byl tady pan Zeman, tak se můžete poradit, stačí zavolat mi na známé telefonní číslo právě teď 257 400 999.
3: Posloucháte live. Buďte živě s celebritou na drátě.

0: Dámy a pánové, tady je Frekvence 1, tohle byl Bob Sinclair a teď už zase někdo z vás, kdo se mi dovolal, respektive dovolal se nějaké té známé osobnosti, se kterou posluchače propojím. Krásné odpoledne, tady Petr Jablonský, Frekvence 1, kdo je tam?
1: Tady Eliška z Ostravy.
0: Dobrý den, Eliško, tak s kým byste ráda mluvila?
1: Já bych se ráda chtěla poradit s Andrejem Babišem, protože ano, my jsme se přestěhovali. Já vás taky, pane premiére. Já bych se chtěla zeptat. My jsme se teď přestěhovali nedávno do okrajové části Ostravy. Ano. Máme tam celou novou rezidenční čtvrt.
2: No, to znáte, možná Juchelke znáte, ne, ten je Ostrava.
1: Jo, znám, no, přesně, Juchelke. My jsme kamoši.
2: Ano, ano, no, pojďte dávno.
1: Jo, a tak my bychom chtěli vidět, protože nám tam teď oznámili, že nám znovu spustí provoz prasečáku, o kterém říkali, že už je definitivně uzavřený a teď tam ty prasata chtějí zase navést. Tak co máme dělat?
2: A co máte jako proti svině? Jako parlament tak neexistuje? No, a svině si tam žijí vedle sebe, všechno v pořádku, takže jako co máte jako proti prasate? Všude jsou prasate, ano? Všude! Takže z prasaté se zkrátka musíte zžít. No, takzvaně zžít, ten české blbé slovo zžít, jsem se naučil. No a zkrátka, jak se zžijete, tak já jsem se taky zžil.
1: Půjdete no, ale oni strašně smrdí a k tomu je tam strašně moc much.
2: No, tak jako často to smrdí, ale tak hold musíte zase si uvědomit, že jako každý smrdí nějakým způsobem, že jo? Každá svině nějakým způsobem jako je v nějakém hnoji. Já říkám, musíte se zžít, já jsem se zžil taky. Můžete se podívat třeba na Macinke nebo na Okamure, no. A taky jsem se s nima zžil. No, a co? No, a tak a já musím říct, že samozřejmě aj si musíte z té druhé strany, my jsme sociální vláda, my máme sociální ty, zkrátka, jakože umíme cítit sociálně, já to umím a třeba s těmi prasatami musíte umět si i třeba soucítit, jak se cítí. Teď si vemte, že teď třeba jak je to horko, tak já mám normálně strach, že už se na mě vaří voda.
1: Mně spíš napadlo, jestli nevíte nějaké politické páky, jak jako s tím pohnout, aby jsme třeba starostu s ním pohli, aby to tam zakázal, nebo tak něco.
2: A starosta je taky svině, nebo?
1: Starosta moc za nás teda nebojuje, no. Spíš jako říká, že tam ty prasata byly, tak ať si zvyknem.
2: Aha, no tak to víte, tak to je jasná věc, no tak bohužel, nedá se nic dělat. Koho tam máte za toho starostu, za koho je?
1: Za nějaké tam místní sdružení.
2: Místní sdružení, no vidíte, kdyby to bylo za ANO, tak by to bylo jiné. My jsme ty hodné svině. Já jako jsem byl u té hodné STB, ne u té špatné, tak my jsme ty hodné. No, takže měli jste si tam zvolit zkrátka někoho od nás. No, nemůžu radit, co máte dělat s nějakým tam místňákem. Já vím, co to je za svině, neznám. No, takže prosím vás.
1: Takže možná zvolit někoho z ANO, že? By to nebylo špatné na tyto volby.
2: No jistě, já vám to vysvětluji. No, takže potom to bude lepší, budete tam mít čistokrevné prasaté a žijete se mnohem lépe. Mnohem lépe a to vám slibuji a přísahám na zdraví svých dětí. Tak, domluveno.
1: Dobře, domluveno.
2: Tak jo, příští volbe. Jo, dobře, urna, dobře, nutí tak. Ano.
1: Tak díky.
2: Tak prasatům zdar. Naschle.
1: Naschle.
0: Já se taky loučím a děkuju za pana Babiše.
1: Jo, děkuju, mějte se.
0: Naschledanou a ať se dobře vžíváte teda, ať vám to tam dobře dopadne.
1: Díky, já doufám, že tam nebudou žádné, tak pořád věříme.
0: Snad to dopadne.
1: Ano,
0: když tak,
1: ano,
0: když tak to potom pustíte ze záznamu panu starostovi.
1: Pustím, dobře.
0: Nevím, jestli to pomůže teda, ale... Tak se mějte pěkně, naschledanou.
1: Vy taky, naslyšenou.
0: Dámy a pánové, toliko, já myslím, že to netřeba asi žádný komentář. Pojďme dál, můžeme řešit i další záležitosti, vidíte, tak třeba tady paní měla problém, co má vyrůst vlastně nedaleko jejího nového bydliště, tak i vy můžete třeba i máš nějaký komunální problém, nebo i klidně celonárodní, celostátní, ba celosvětové problémy tady řešíme. Na telefonu 257 400 9999.
3: Vychází Blesk hobby nabitý letní inspirací. Zpracujte úrodu ze zahrady na domácí kimči nebo kvašáky. Ochutnejte poctivý chalupářský guláš i nadýchané rývanečky. Objevte s námi nejkrásnější trasy po českých horách. A jako bonus, návod na dekoraci z květin. Srpnový Blesk hobby právě v prodeji.

0: Dámy a pánové, tak to byl Kurt Nielsen na Frekvenci 1. No a teď už zase jeden z vás, který se dovolal k nám do studia a bude se ptát. Krásné nedělní odpoledne, tady Petr Jablonský, Frekvence 1. Kdo tam?
1: Čau Peťo, zdravím tě, tady Milan Krušné hory.
0: Ahoj Milan.
1: Se
0: no jak se, jak se vede o prázdninách?
1: Je to super.
0: Jo?
1: Já mám prázdniny pořád, víš, já jsem v důchodu, takže...
0: Výborně, tak to ti závidím, no. Dobře, hele, Milane, s kým
1: to
0: jsi...
1: Víš, co přijde po důchodu, tak to mi nezávidíš. A no. Chtěl bych si promluvit s Ringotnicem, prosím tě, ohledně volby prezidenta, asi on by nechtěl kandidovat.
2: Nazdar, Milane!
1: No, já tě zdravím.
2: Já tě slyším dobře, že bys mě chtěl za prezidenta.
1: No, Ringo, tebe určitě. Protože víš co, někdo se mu musí postavit tomu panu soudruhovi prezidentovi, protože ty jsi jediný, který si pamatuje, jak tady vítal ruský tanky.
2: No tak, tak děkuju ti za důvěru. Já nevím, po Milošovi to bude těžký, protože Miloš byl skvělej. Jo. Ale neříkám, že by se mi to nelíbilo. Jako možná bych tý funkce letos mohl ovlivnit. Jo, no. Aby ten svět byl lepší, aby byl humornější, abych třeba se svý funkce prezidenta, Otovi Klempířovi, bych zadal, jo. Aby ve všech divadlech se hrála dívčí válka, povinně moje. A byla by sranda.
1: Aby ve všech galeriích visely tvoje obrazy nádherný.
2: No, přesně tak, to by se zařídilo. Jako první dámu bych si vzal Uršulu Klukovou, ta by se úžasně smála.
1: Jasný, no,
2: bylo by to bezvadný, byl by si spokojený takhle.
1: No Ringo, já se modlím k Pánu Bohu, aby si prostě už si nechal přesvědčit, aby si šel prostě kandidovat na toho prezidenta.
2: Já nevím, povídej, přesvědč mě.
1: Teďka, jak oni dělají ty průzkumy, jo, ten STEM, no, co to je. No. Tak oni, ještě se mě tady na Stříbrnou nikdo nepřišel zeptat. Oni jsou všichni v Praze a v Praze jsou úplně jiný lidi, než jsme my.
2: Ano, to je pravda. No,
1: a ten prezident chodí mezi děti, který si nic nepamatujou. Proč nepřijde někam do továrny, kde se kuje ocel?
2: Ano, to je pravda. To já bych jel do továrny. Máš pravdu, že tomu Pavlovi bych chtělo trošku zatnout tipec.
1: Jo.
2: Hele, tak možná si mě i přesvědčil, člověče. Já možná rozjedu kampaň. Já to rozjedu.
1: Hele, můj hlas a moje rodiny máš určitě, tak to už je první takový dobrý znamení. Víš co, to už si začal v pořádku.
2: No tak, hele, já ti děkuju za tvoji důvěru. Půjdu, uděláme kampaň velikou. Třeba budu vhodný kandidát, prostě, ale kdo by mě musel oslovit, Babiš třeba?
1: To nevadí, hele, víš to, no. Ringo, já to mám takový vymyšlený, že bych tě vozil po republice zadarmo. Mým autem bych tě vozil, tam bychom dali nějaký flagát.
2: Co máš za auto?
1: Já mám SUVčko takový veliký.
2: No to mám taky, ale já mám značkový, já mám lepší. Mým autem ty bys mě mohl vozit mým autem.
1: Dobrá, mně to je úplně jedno, ale hlavně, aby si...
2: Ty bys akorát platil benzín.
1: To není žádný problém, peníze mám, a když nemám, hele, peníze mám, když nemám, tak si našetřím a zase mám.
2: Skvělý, výborně, tak a já bych tě za odměnu, kdyby byl zvolený, tak bych tě udělal svým poradcem.
1: Už se těším.
2: Co umíš, co bys mohl radit?
1: Umím německy, dobře.
2: Takže poradce pro sudeťáky.
1: No tady Sasko tady, NDR bývalý.
2: Aha, výborně, tak si jako i západňák, no vidíš to, to bude bezvadný.
1: Ne, Bavorsko je západňák.
2: Jo, takhle, ty jsi východňár.
1: NDR, jo, východní, Německá demokratická republika.
2: Jo, takhle, jo, rozumím, no ale německy umíš, tak to je důležitý.
1: Jasný, umím.
2: Já taky, ich bin very, very good Deutsch.
1: Jo, du sprichst gut Deutsch, Freilich.
2: Sprecht im Deutsch very, very good.
1: Very, very good anglicky, ale to nevadí.
2: No Ringo, tak vidíš, umím dokonce i anglicky, ani jsem to nevěděl.
1: Že o tom nevíš. Ringo, prosím tě pro Boha, udělej to.
2: Já to udělám, každý. Já ti udělám radost a půjdu do toho. Budu si na tebe pamatovat a zavolám ti a uděláme spolu díru do světa. Minimálně do Hradu.
1: Takhle velkou díru uděláme. Dobrý, super.
2: Měj se krásně, Ringo, díky za ty.
1: Rád jsem tě slyšel, rád seš v pohodě. Rád jsem tě slyšel.
2: Ahoj.
1: Měj se hezky, ahoj, papa.
0: Já se taky loučím a děkuju za Ringa. Měj se moc hezky, užívej prázdnin, který máš pořád, jak jsi říkal. Děkuju ti. Měj se krásně.
1: Nádherný. Papa,
0: díky, ahoj. Dámy a pánové, tak František Ringo, Čech prezident, co vy na to? No tak můžete zareagovat, nemusíte. Každopádně váš dotaz, vaše otázka na jakoukoliv známou osobnost, kterou tady mám, není problém. Stačí, když mi zavoláte právě teď na 257 400 999.
3: Posloucháte Live. Jak se do rádia volá? Tak se hvězda ozývá.
4: Sampa!

0: Tak jsme si krásně zatančili Sambu de Janeiro, vážení přátelé, dámy a pánové, posloucháte nedělní live a teď už další posluchač, který se k nám dotelefonoval. Krásné odpoledne, tady Petr Jablonský, Frekvence 1, s kým pak mluvím?
1: Dobrý den, tady Ondra u telefonu.
0: Ondro, zdravím, odkud voláte, Ondro?
1: Z Chomutova.
0: Z Chomutova, výborně, tak zdravím na sever a ptám se rovnou, s kým byste si rád pohovořil?
1: Panem Babišem Andrejem.
2: Ano, tady jsem, dobrý den. Ondra. Dobrý den, Ondro. Tak povídejte.
1: Já bych šli, pane Prem, mám takový dotaz. Proč jste zrušili zastropování pohonných hmot?
2: No, tak normálně... Tak samozřejmě my jsme to chtěli jim to ukázat, jak se to dělá, teď už musí sami, no. A já nebudem vodit takovou za tu ručičku pořád, já nebudem vodit takovou, to musí sami. My jsme ukázali, jak se to dělá, jak se dělají stropy a teď už musí sami, no.
1: Já si spíš myslím, že se vám to zrušení zastropování hodí, protože vydíráte vyšší DPHčko a spotřební daň taky.
2: No, tak to ale...
1: Takže se vám to asi hodí, ne, s paní Alenou,
2: no,
1: nebo?
2: Tak to byste se musel zeptat Alenky, to já nevím, ale no, tak jako samozřejmě, že když se něco hodí nám, tak se to hodí i našim občanům. A to pro ně dobré. My děláme to nejlepší pro občany, no.
1: Se to hodí hlavně vám, myslím.
2: No tak prosím vás, vám se to taky může hodit. Tak já nevím, tak si můžete třeba na pumpe, tak si můžete třeba polít litrem nafte, no a hned budete vonět něčím drahým. No?
1: Já si právě myslím, že to byl takovej čach na lidi, že to na 3 měsíce zastropujeme, pak to pustíme, zavřeme jim pusti, jsme něco udělali a tím to skončilo. A už budeme jenom hrabat.
2: Jste nějaký moc chytrý, ne? No, nějaký moc chytrý. No. Přesně, jako bychom někdy dělali něco jiného. Děláme to, co normálně děláme celý ty leta.
1: No, právě. No. Bude úplně jedno, kdo tam je. Vy? Nebo pan Fiala, tak je to úplně jedno, kdo tam je.
2: No a může za to Fiala, protože on tenkrát taky to nechtěl zastropovat. A my jsme říkali, zastropuj to. A potom to zastropoval. Jo? Takže za to vlastně může Fiala. No.
1: A nějaký důvod zrušení toho zastropování, podle vás?
2: No, tak říkám, už musí sami, bohužel. My už jim to ukazovat nebudeme.
1: Můžu ještě jednu otázku?
2: No, rychle, já musím na oběd.
1: Ohledně zrušení těch 9. tříd, to vymyslel vy konkrétně, nebo kdo to vymyslel?
2: Tak samozřejmě já s Alenkou hlavně, která má taky 8 tříd základky, já taky, takže to je důkaz, že to jde, a tak jsme na to, takže... když tady může v této zemi být samozřejmě premiér, který si myslí, že kráva si vyrábí mléko v žaludku, tak je to jedno, ne?
1: Takže podle vás dostatečně chytrý národ na to, že nám prostě stačí 8 tříd a potom do práce.
2: No přesně tak, jste toho, vidíte, jste opravdu chytrý, hodně chytrý. Vy jste měl minimálně 9.
1: 9, no.
2: 9 tříd.
1: Měl, no.
2: Ne, prosím vás, hlavně to není pravda, já jsem neměl 8 tříd, já jsem nechodil 8 let do školy, já jsem chodil do školy 10 let, protože jsem dvakrát propadl.
1: Tak je to znát teďka, je to vidět.
2: No a vidíte, takže ty žáky, když propadnou, tak můžou potom právě chodit do školy i díl, no. Až potom, až budou vědět, že slunce není planeta, no tak vyjdou ze školy a řeknou, a to vím, to taky vím.
1: Pro vás to je lepší, že jo? Čím dřív vyjdou, tím dřív budou pracovat.
2: Ano, budou pracovat a musí se učit tou praxí v životě, těmi zkušenostiami, jo?
1: A hlavně odvádět daně.
2: Tak, přesně tak, já se taky učím pořád, no. Teď už jsem přečetl tu Němcovou, co napsala ta babička. Takže už taky jsem vzdělanější, no. Vidíte, a stačilo mi to. 8 let plus 2 roky propadlý a už umím všetko, no.
1: Tak vám děkuju za pokec. Není
2: zač. No vidíte, jsme spolu mluvili dlouho. Minimálně kolik? Ježišmarja, to se budu muset půjde. Já to spočítám, to si řekneme jindy. Tak naschledanou.
1: Tak vidíte, naschledanou.
0: Já se taky loučím a děkuju za pana Babiše. Mějte se krásně.
1: super.
0: Naschledanou. No tak nevím, jestli posluchač byl úplně nejspokojnější, co se dozvěděl od pana premiéra, ale to víte. Někdy se prostě o těch našich politiků nedozvíme zrovna to, co bychom rádi chtěli slyšet. Ale vy máte tu možnost něco ještě slyšet, protože stihneme ještě někoho z vás, kdo si může pohovořit s nějakým politikem či umělcem. Takže volejte právě v těchto chvílích 257 400 999.

0: Dámy a pánové, právě teď na frekvenci na doznívá David Guetta a Sia a my tady máme dalšího posluchače, který zřejmě bude chtít hovořit s nějakou tou celebritou nebo politikem, tak uvidíme. Dobrý den, tady Petr Jablonský, frekvence 1, kdo je na druhém konci?
1: Dobrý den, dobré odpoledne, dobré horké odpoledne, na druhém konci je Jaromír ze středních Čech.
0: Jaromíre, já vás zdravím a rovnou se ptám, s kým byste si rád popovídal?
1: No, já bych asi si popovídal rád s panem Fialou, bývalým premiérem.
2: Ano, jistě, já vás zdravím, Jaromíre. Je to
1: dobrý den, pane profesore.
2: Dobrý den.
1: Já bych potřeboval s vámi probrat jednu závažnou záležitost politickou letošního horkého léta.
2: Dobře.
1: A to je, jak pan prezident prohlásil, že by si přál, nebo že by se nebránil tomu, aby jsme se vrátili k monarchii. Jo? A my příznivci monarchie bychom to samozřejmě uvítali.
2: Ano,
1: a potřebovali bychom, aby jste se státky dostali do parlamentu, aby se to parlamentní většinou prosadili do změny ústav. Co vy na to?
2: Tak je to velice dobrý nápad. Vidíte, že se říká, že pan prezident, že nemá tvůrčí nápady. Já si myslím, že to je velmi kreativní nápad a já se mu vlastně nedivím, protože pan prezident Pavel už dlouho nepřevlékl svůj šat a chtěl by zkusit něco nového. A chtěl by možná zkusit právě královat. A když se nad tím tedy zauvažuji, Pavel málem králem, to bychom tomu opravdu nasadili korunu. A já to jsem teda, za.
1: To teda asi jo, no, on to asi tak nemyslel, že by se stal králem.
2: Ale to víte, že to tak myslel.
1: Musil.
2: Tak já bych za to byl. Podívejte se, korunu nasadíme. K tomu hermelín přímo ze Sedlčan, originál hermelín. A mohl by moudře královat, to nemělo spojitého nic s ODS, ale já bych chtěl vyslat jasné signály, že my ho modře, respektive moudře podpoříme. Ano.
1: To je teda změna toho myšlení.
2: No my tak měníme, víte, podle toho, že my už máme teď takovou pověst jako republika a my jako ODS, že my se potřebujeme kompletně transformovat. Jak se netransformujeme, tak už se ani do toho parlamentu možná nedostaneme.
1: Takže zvolil špatného rádce či pomocníka, no, tak, ale myslíte, že by se mohl obrátit na pana Babiše, že by to prosadil, aby tady měl nějakého habsburského panovníka?
2: No, přes Babiše to nepůjde, člověče. Tady to bude muset vymyslet nějakým státním převratem. Vy jste říkal, že vy jste monarchista, tak byste to mohli zařídit, ne?
1: No, ale ty mají dřevínku, monarchista.
2: My do toho půjdeme s vámi, máme hodně bitcoinů, tak my do toho investujeme, do té revoluce.
1: To bychom asi daleko nedošli s těma kauzama.
2: No to si nemůžeme domlouvat teď v rádiu, tak počkejte, pak se domluvíme a uděláme modrou revoluci, jo? No. Tak jo, takže děkuju vám moc, že posluchači slyšeli, že to má velkou podporu, že pan Pavel by byl novým českým králem a my potom si detaily si řekneme příště. A samozřejmě posluchačům bych rád sdělil, že termín revoluce sdělíme v tomto vysílání příští nebo další týden. Naschledanou.
1: Děkuji.
2: A zůstaňte mi na telefonu. Naschledanou.
0: Tak já děkuju za pana Petra Fialu. Jste spokojen, že by takhle jako do toho šel, do toho nápadu?
1: No, asi by nebyl spokojený. Skalní monarchisté a příznivci monarchistů. Jako aby byl pan prezident zároveň králem a ještě do toho modře vypadnul.
0: Já to panu bývalému premiérovi vysvětlím. Tak se mějte moc hezky, mějte se krásně. A hezké prázdniny, nashledanou. Dámy a pánové, to je pro dnešek všechno. Myslím, že jsme skončili hezky, hezkým nápadem. Třeba se nějak rozvedeme příště. Já vám děkuji za to, že jste poslouchali a že jste telefonovali, že jste volali i přesto, že jsou prázdniny. Takže těch dotazů a velice zajímavých bylo dneska dost. Mějte krásný týden, prožívejte prázdniny, prožívejte hezky léto, žijte svůj life skvěle a ahoj.
3: Poslouchali jste live Petra Jablonského. Kontaktní show otázek a odpovědí na adresu celebrit i státníků a skutečně neskutečné rozhovory. Významné osobnosti a posluchače Frekvence 1 propojí opět příští neděli po obědě na Frekvenci 1 Petr Jablonský.

0: prezident a vyloženě letní kousek a já bych v tom letním tempu tak nějak vydržel, když se ho drží počasí, tak nakonec proč to nezopakovat. Dáme Cyril? A to má taky letní šprnc, podobně jako Jana Kirchner. Ležíš so mnou na perách, to mě bez... No a když k tomu přidám Gypsy Kings, to nemá kam uhnout, no. Pojďme na zprávy, Sáňo.
1: 14 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
0: Zprávy s Láďou Jakubem.
2: Dobré odpoledne. Období sucha prohlubují v některých příhraničních regionech nedostatek vody. Skupina 4 českých turistů alpinistů se ocitla v nouzi a od 11. do 20. srpna nepojedou v Praze další tramvaje. Ještě jednou příjemnou neděli. Období sucha prohlubují v některých příhraničních regionech nedostatky vody. Zdroje na druhé straně hranice jsou přitom dostatečné a města proto plánují propojit své vodovodní sítě i přes hraniční čáru. Spolupráci připravují třeba polská Kudova zdroj s Náchodem anebo rakouský Gmünd s českými Velenicemi, uvedla Česká televize. Skupina 4 českých turistů, alpinistů se ocitla v nouzi a na konci byla zcela vyčerpaná na túře pod rakouskou horou Traunstein. Zachraňovat je musel policejní vrtulník. Češi přecenili své síly a slepě se spolehali na aplikaci, píše o této události server Kronenzeitung. Šlo o dva muže a dvě ženy ve věku 22 a 27 let. Chtěli se vydat na takzvanou ferátu. Od 11. do 28. srpna nepojedou v Praze mezi náměstím Bratří Synků a Spořilovem tramvaje. Dopravní podnik hlavního města bude v Chodovské ulici opravovat tramvajovou trať. Linky 411, 24, 95 a 96 pojedou po změněných trasách. Podnik zavádí náhradní autobusové linky X. Nakonec prací na tramvajové trati na Národní třídě, kam se tramvajový provoz vrací taky v úterý, naváže dopravní podnik tedy další skoro 3týdenní rekonstrukcí. V Plzni po 3 měsících skončila přestavba americké třídy v centru města. Ta je silně vytížená chodci a veřejnou dopravou. Doprava se tam vrací už zítra. Město upravilo 440 metrů dlouhý úsek od okružní křižovatky u Prokopovy ulice ke Klatovské třídě. Cílem bylo vytvořit bezpečnější a hezčí prostor, líp přístupné zastávky MHD a zvýšit potenciál ulice jako místa, kde budou lidé trávit volný čas. Stavebníci i přes extrémní horka dodrží dohodnutý 3měsíční termín rekonstrukce, říká náměstkyně správy veřejného statku Andrea Fujtíková.
3: Bylo to náročné v tom, že se to dělalo vlastně jakoby za provozu těch obchodů, těch podnikatelů. Museli jsme zajistit přechod pro lidi, kteří křižují tu stavbu, takže tady projel finisher, zastavil, počkal, až přejdou lidi, přinášeli tady lidi ze stavby, kočárky jsem viděla.
2: Ulici doplní 14 vzrostlých stromů, které navážou na současné aleje. A z Plzně do Mostu. Město Most bude mít své přírodní pohřebiště. Vznikne na kostelním hřbitově, kde budou zpopelněné ostatky ukládané ke kořenům stromů a v rozložitelných urnách, aby pietní prostor působil přirozeně a v souladu s krajinou. Součástí bude taky obřadní altán a bezbariérové cesty vedoucí mezi zelení. Něco podobného funguje třeba v městských lesích v Hradci Králové. Tam se to jmenuje lesní hřbitov. Mezinárodní fotbalová federace FIFA se zastala svého prezidenta Gianna Infantina a jeho kritiky obvinila z úmyslného šíření dezinformací. Vyjádření přichází v době, kdy Infantino čelí kritice kvůli neúspěšnému plánu na prodej části práv souvisejících s mistrovstvím světa soukromým investorům. Tento týden navíc britský deník The Telegraph zveřejnil tvrzení týkající se jeho dřívějšího působení v UEFA.
1: Frekvence 1.
0: Počasí. Počasí ideálně k vodě, na koupaliště nebo pokud možno k řece, pokud je tam nějaká voda, hodí se opalovací krémy, sluneční brýle, tak je nějaká ta lehátka a deky. No, teploty se budou šplhat k 33 stupňům a zítra bude počasí podobné, ještě o pár stupínků víc, naměříme až 36.
1: Frekvence 1. Doprava.
0: Ještě něco pro řidiče, opatrní, buďte v Berouně na silnici 11-16, tam máme hlášenou havárku dopravního prostředku, je to v Talichově údolí. Bouralo se také v okrese Blansko na jižní Moravě u Kunštátu na silnici 19, policie nám hlásí nehodu motorkáře. Opatrní buďte i na plzeňské D5 na 71. kilometru z Prahy na Plzeň, tam se po vozovce pohybují lidé a v Praze potom opatrně v Brusnickém tunelu a taky na Novodvorské, tady jsou taky dopravní komplikace. Přejeme všem šťastnou cestu. No a do pohybu se teď dáte třeba s Markem Maláškem.
4: Přesně tak, já totiž najdu akce, které si budou konat o příští víkendu. Při naší smůle to tropické počasí samozřejmě se protáhne až do příští soboty a neděle. Samozřejmě k tomu je navázané i sucho. Já bych si klidně troufal říct, že příští víkend ty zprávy budou hodně podobný.
0: Jo, já nevím, já tu nebudu.
4: Láďa si vybere svoji zasloužilou dovolenou, kterou samozřejmě nebude si trávit u nás, že? Kde to bude?
0: Ne, na severu, protože je tady moc velký horko.
4: No, to je rozumný člověk.
0: Ve Skandinávii.
4: Protože tady jsou řeky sízdé,

Na frekvenci 1, kdy máme čtvrt na tři, no já jsem sliboval nástřel akcí, které se budou konat a budou aktuální příští víkend. Takže pokud právě teď jste třeba v práci, jdete krátký dlouhý týden a makáte, no tak by se vám to na příští víkend mohlo hodit. Tak v Seči na Pardubicku to bude železnohorský traktor 2026, takže přehlídka nejenom zemědělské techniky, taky bohatý program. A k tomu se přidává taky na Ústecku v Rumburku. Tady chystají přátelé na příští víkend slavnosti města v Brané. To už ale olomoucký kraj, zase přehlídka vojenské techniky pod krycím názvem Kolštejn 1938. No a na jižní Moravě, v Uherčicích, Býtovská hradní pouť a pokud na té jižní Moravě se vám zalíbí, tak v Ustopečích to budou krojované hody. No a to

0: Na frekvenci jedna slibovaní Gypsy Kings a taky pořádná dávka letní energie. No pojďme se podívat, jak to vypadá 5 minut před 14:30, taky na silnicích. Tak Láďo, je to tvoje.
1: Frekvence jedna.
2: Doprava. Dobré odpoledne, zdravíme teď motoristy na D2 na trase od Bratislavy na Brno na 26. kilometru se nám to může mírně štosovat v koloně. Další problémy jsou v okrese Šumperk ve Velkých Losinách v ulici Rudé armády. Je vážná nehoda 2 osobních vozů. Bouralo se taky s cyklistou, a to v Roudné u okresu České Budějovice na Roudenské ulici. Na místo jedou složky integrovaného záchranného systému. No a pozorní buďte také na Strakonicku u Velké Turné na silnici 20. Je hromadná nehoda 3 osobáků. V Praze se potom mírně zdržíte na třídě 5. května na Pankráci. Přejeme šťastnou cestu.
1: Frekvence 1.
3: Nejrychlejší dopravní servis.

0: frekvenci na taky R.I.M. a pomalu, ale jistě se chystají zprávy a Ládi, co se do nich vejde?
1: Budeme mít kurz brněnštiny, Hantec,
0: prosím,
1: Hokna,
0: tě.
1: Koc, Love, to všechno znáš, ne?
0: Zbrně. Já to znám a ty víš, co to je?
1: No já vím, co Šalina třeba.
0: A Hokna víš?
1: Hokna nevím.
0: Fakt ne?
1: Ne.
0: Kamaráde, to je práce.

0: Frekvenci 1 taky Shawn Mendes, který včera oslavil své 28. narozeniny. Tak ještě jednou všechno nejlepší, ne že bychom mu včera nepopřáli, ale opakování matka moudrosti. No a z té nejlepší muziky do další hodiny Dua Lipa. Taky se předá divokej Bill se svým čmelákem. A nebo Robbie Williams. Přesně s takovou muzikou můžete tady u nás na Frekvenci 1 počítat, podobně jako se zprávami.
1: 15 hodin, Frekvence 1, zprávy.
0: Zprávy s Láďou Jakubem.
2: Dobré odpoledne, obyvatelé i návštěvníci Prahy 6 už zase můžou napít vody. Naše studny a hloubkové vrty taky vysychají a lidé milují v Jablonci nad Nisou poptávkovou dopravu. Ještě jednou pěknou neděli s datem 9. srpna. Obyvatelé i návštěvníci Prahy 6 se už zase můžou napít vody. Z pražských vodovodů a kanalizací přišla dobrá zpráva. Voda na 6 je po nedávné závadě na potrubí opět pitná. Od čtvrtka sice tekla, ale lidé ji neměli pít, protože šlo o užitkovou vodu. Při východu slunce dostalo 23 lidí pokutu. Stalo se tak na naší nejvyšší hoře, kde desítky turistů porušily některých z pravidel, které mají v Krkonošském národním parku dodržovat. Ráno v 5 hodin tam bylo přes 500 lidí. Právě Sněžka patří v létě k nejnavštěvovanějším lokalitám, nejen v Krkonoších, ale vlastně celé zemi. V letní sezóně hlavně o víkendech navštíví podle správců Krnapu nejvyšší horu za den až 12 000 lidí.

0: Se strážci přírody tam ráno byli i policisti. No a co tam vlastně nesmíme dělat? Hlavně vstupovat za ochranné bariéry. Ničí se tím příroda. Nejen řeky a přehrady jsou skoro bez vody. I naše studny a hloubkové vrty mají stejné potíže. A nejen letos, jak říká hydrolog Jan Danielka z Českého hydrometeorologického ústavu.
1: V podstatě celá Česká republika s výjimkou toho Moravskoslezského kraje severovýchodního výběžku, tak je na suchu. A v případě těch podzemních vod to sucho trvá v podstatě kontinuálně už druhým rokem. Na těch hlubokých vrtech pak v podstatě už několik let a vlastně nebylo přerušeno v oblastech, jako je třeba Plzeňská Pánev nebo oblasti křídových pánví na severu na Děčínsku.
0: Jistota zlepšení není podle meteorologů na obzoru. V nejbližších dnech nečekáme žádné významné deště, aby situaci zachránili. Poptávkovou dopravu v severočeském Jablonci nad Nisou využilo za rok provozu bezmála 7 tisíc cestujících. K přepravě využívá jablonecká dopravní 7-místní elektrovůz vybavený i pro přepravu kočárků nebo vozíčkářů. A zájem roste. Město proto připravuje další rozšíření. Od 1. září se síť v Jablonci rozšíří o další dvě oblasti. Za obě linky město do konce roku zaplatí 200 tisíc korun, víc říká mluvčí magistrátu Jana Fričová.
2: Chceme, aby kvalitní veřejná doprava byla dostupná také v okrajových částech města. Poptávková doprava potvrdila během prvního roku provozu svůj smysl. Obyvatelé oceňují zejména flexibilitu služby a možnost dopravit se i do lokalit, které klasické linky neobsluhují. Nové oblasti zlepší dopravní obslužnost Kynastu i Lukášovského údolí a současně umožní hospodárnější využití veřejných prostředků.
0: Brněnské nářečí, brněnský hantec se dnes na zámku v Miloticích oficiálně zařadil na seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Jihomoravského kraje. Zápisem chce kraj podpořit dokumentaci hantecu, jeho ochranu a předávání dalším generacím. Zároveň může jít o první krok k případnému zápisu na seznam UNESCO. Hantec vznikal v Brně několik století. Ovlivnila ho hanácká nářečí češtiny, brněnská němčina a taky historický středoevropský argot, zejména ten vídeňský. A vliv na něj měla taky romština nebo jidiš.
3: Frekvence 1. Počasí.
0: Ale počasí zase pěkně v češtině. Zítra nás taky čeká slunce a teploty do 33, někde až 36 stupňů Celsia.
3: Frekvence 1. Doprava.
0: Míříme na naše hlavní tahy. Opatrní, buďte na Blanensku v Boskovicích na Komenského třídě. Nehoda dvou osobáků je hlášená. Policie nám taky hlásí D35 ku 275. kilometr na trase Mohelnice Lipník nad Večvou. Mluví o porouchaném vozidle odstaveném na krajnici. D1, 47. kilometr od Brna na Prahu hlásí pneumatiku v levém jízdním pruhu. No a pozorní, buďte také na 109. kilometru ve směru od Brna na Prahu. Tam máme zase v pravém jízdním pruhu taky další překážku na vozovce. Tak nohu z plynu a bezpečně dojeďte. No na frekvencích frekvence 1 stále Mára Malášek.
4: No, Láďo, my se teď podíváme, nebo já jsem narazil na velmi zajímavý článek, jak nalákat vysněného muže. Dnes kvůli 8 triků, které opravdu fungují.
0: Mm-hmm. To jsem zvědavý, co z tebe zase vyleze.
4: Jak zase? Člověči. To jsou všechno věci, které se do života
0: fakta
4: hodí.
0: Jo, takhle.
4: Ano, to jsou, jak by řekla Barbora Tachecí, to jsou fakta, pane Krauzi.

0: Scorpions na frekvenci 1, kdy si za malý moment vychutnáme třeba i zpěvačku, která si říká Dua Lipa. Ale ještě předtím, jak jsem slíbil, mám tady několik technik, které asi spíš ocení dámy, protože jsou to techniky, které fungují na muže. Jo? Tak teď dávejte dámy dobrý pozor. Ta první je pohled a úsměv, potom zpomalený projev, abyste mluvili zřetelně, jasně. Nepatrný dotyk, taky projevené nadšení, příjemná vůně, potom poklona, buďte svá. Tím je to završeno. A jestli teda, já na to možná koukám trošku jako jinou optikou, ale mě to malinko připomíná věštírnu u Jolandy. Protože když si to vezmete, Jolanda, všichni víme, známe, ten pohled a ten úsměv, ten tam byl vždycky charismatický. Zpomalený projev. Vy budete mít špatně, kdekoliv, taky, to bychom měli. Nepatrný dotek, to přes tu obrazovku asi těžko, ale pokud jste u nějaké věštkyně, tak vám taky drží ruku, že jo? Projevené nadšení, páne zlaty, tak to bychom taky měli. Příjemná vůně, nějaká ta tyčinka, to by tam asi taky šlo. Poklona, ta je už je v tom pozdravu, paní zlatá, pane zlatý. No a když máte být svá, tak to si myslím, že jako těch věštkyní asi moc nebude. Tak já nevím, ale zase na druhou stranu, pokud chytnete nějakého chlápka, který třeba víc jako ezotericky zaměřený, tak by to asi možná šlo.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sanent sea tuňáka různé druhy za 69,90 a Mko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.
2: Vyhrajte na webu Frekvence 1 astronomický dalekohled v hodnotě 2,500 korun. Tento týden hrajeme na webu Frekvence 1 s brněnskou hvězdárnou. Vyhrát můžete trička, kšiltovky, batušky i třeba vstupenky do brněnského planetária. Jděte na web Frekvence 1 a výhra může být vaše. Hvězdárna a planetárium Brno je nejen kosmickým přístavem na jihu Moravy, ale také kontaktním centrem pro mimozemské návštěvy a provozovatelem stroje na audiovizuální zázraky.

0: na Frekvenci 1 právě teď dohrávají OMD. No a jak to vypadá na silnicích, než si dáme Evu Farnou společně s formací Miraj, to nám prozradí Láďa Jakub.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: Pozorní buďte, v Plzni na Sokově ulici máme nehodu motorkáře. Další nehoda motorkáře se stala jen kousek dál na Šumavě na Horské Kvildě. Na silnici 910 je to nehoda vážnějšího charakteru. Plzeňská D5 78. kilometr od Plzně na Prahu hlásí odstavený auto a pozorní buďte i v Praze na Dělnické, kde máme nehodu dvou osobních vozů. Tak bezpečně dojeďte s F1 a Markem.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let.
1: Celý můj život plave na vodě, na vítr slidí, co...
2: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio.

0: Za minutu bude 3:15. Láďo, co máme do zpráv?
1: Na letiště v Karlových Varech, Olšových Vratech se už dostaneme i vlastním autem. Bude kde zaparkovat. Je tu nové velké parkoviště.
0: A podrobnosti v kolik?
1: Ve 4.
2: Frekvence 1.
3: To nejlepší z muziky.

0: O tu nejlepší nedělní prázdninovou atmosféru se postará v této hodině taky Celine Dion, tu už máme za sebou, ale do další hodiny plánuju Meghan Trainor. Přihodím Jindru Poláka se skupinou Jelen. A z prověřené klasiky určitě Pet Shop Boys. Takové mám hudební plány do další hodiny.
1: Miloš Pokorný. Kluk, který se narodil s mikrofonem v ruce.
2: Každé ráno vám do rádia běží říct, co zrovna prožívá.
3: Polovina mé dovolené je bohužel už pryč, ale jsem tady rád. Moře mám rád, ale mám rád taky jezera, protože jsou krásně čistý.
1: A chce slyšet, jak to máte vy?
4: My jezdíme nejradši k moři, ale jezdíme až září.
1: A nějaký vzkaz na závěr?
3: Užijte si léto, protože co si budem povídat, u nás není nikdy dlouhý, no a pak už jsou Vánoce.
1: Říkají mu rady. Terminátor.
2: Miloš Pokorný na frekvenci 1.
5: V Libanonu došlo k únosu právníka a dalších třech Čechů, kteří cestovali s ním.
6: Najděte.
7: Fun Play originál série se vrací.
8: Kolik máme času? Maximálně hodinu.
7: Nová mise.
9: Jsme tady o toho, aby jsme vás dostali domů.
7: Nová výzva.
10: Ono se vždycky něco stane.
7: Extraktoři. Nová série už teď pouze na Fun Play.
11: Vychází Blesk Hobby nabitý letní inspirací. Zpracujte úrodu ze zahrady na domácí kimči nebo kvašáky. Ochutnejte poctivý chalupářský guláš i nadýchané rývanečky. Objevte s námi nejkrásnější trasy po českých horách. A jako bonus, návod na dekoraci z květin. Srpnový Blesk Hobby právě v prodeji.
1: 16 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: S panem Láďou Jakubem.
12: Dobré odpoledne. Tropy se vrací do Česka. Kvůli počasí hoří na Sokolovsku i jižním Plzeňsku a vodním slalomáři vezou domů medaile. Ještě jednou příjemný den. Tropy se s malou přestávkou vrací, čeká nás už třetí vlna. A meteorologové vydali další výstrahu před velkým teplem a požáry, jak dodává Miloš Dvořák z Českého hydrometeorologického ústavu.
13: V pondělí pak budou odpolední teploty od 31 do 36 stupňů. V dalších dnech se přechodně ochladí. Vzhledem k velmi teplému a suchému počasí bude i v následujících dnech na většině

0: naše území přetrvávat zvýšené riziko vzniku a šíření požáru.
1: Kvůli požáru zalesněného svahu je v Lokti na Sokolovsku uzavřená i silnice a cyklotrasa do Horního Slavkova. Na místě zasahují hasiči v obtížně dostupném terénu ve druhém stupni požárního poplachu. A to není všechno. Na jižním Plzeňsku taky hoří les u Klikařova. Plocha požáru je zhruba 100x100 metrů. Podle velícího důstojníka hasičů je ale požár už lokalizován. Na letiště v Karlových Varech, Olšových Vratech se už dostaneme i vlastním autem, nejen MHD. Tedy přesněji máme tu, kde zaparkovat. Začalo tu sloužit odstavné parkoviště pro 137 aut. Stavba by šla na 13,5 milionu korun, včetně DPH. Elektronický rezervační systém i ceník parkování jsou dostupné na webu karlovarského letiště. Z Varů se letadlem aktuálně dostaneme třeba do Antálie v Turecku, do Burgasu v Bulharsku nebo do Taškentu v Uzbekistánu. Sýrie i Rusko dospěly po 18 měsících jednání k memorandu o porozumění, které se týká budoucnosti a reorganizace ruských vojenských základen v Sýrii Tartus a Hmeymim. Oznámilo to dnes podle syrské státní agentury SANA ministerstvo zahraničí v Damašku. Podrobnosti ale neuvedlo. Renesanční letohrádek v České Lípě a dvě sousední budovy převzali stavbaři. Čeká je rekonstrukce. V takzvaném Červeném domě a navazujících budovách vzniknou expozice vlastivědného muzea a galerie Česká Lípa. V rozpočtu na to má Liberecký kraj připraveno přes 100 milionů korun. Řediteli muzea Zdeňku Vytáčkovi se rekonstrukcí letohrádku splnil sen, který měl od roku 1995.
2: V tom nejcennějším objektu, to znamená Červeném domě, takzvaném, budou expozice. Tím vlastně zpřístupníme tento objekt veřejnosti, protože tady vznikne naše nová pobočka, kde vlastně budeme dole představovat potiskování a barvení textilu a v prvním patře bude expozice o bercích a o jejich významu tady pro Česko-Lipsko a vůbec taková historie celého toho objektu. A v těch dvou dalších navazujících objektech budeme mít odborné dílny, budou tady kanceláře centrální evidence sbírek a budou tady tzv. Příruční depozitáře.
1: Zámeček patří k nejcennějším památkám v České Lípě a taky svého druhu v Libereckém kraji. Ve stylu severoitalské renesance ho v blízkosti vodního hradu Lipí dal v roce 1583 postavit Jiří Jetrich Berka z Dubé. Čeští vodní slalomáři získali na mládežnickém mistrovství Evropy v Epinelu 5 medailí v časovce kajak krosu. Juniorky obsadili ve Francii kompletní stupně vítězů v čele s vítěznou Lucí Vaculovou. 17-letá Vaculová časovku, která slouží taky jako kvalifikace klasického vyřazovacího závodu, vyhrála před Valentínou Kočířovou a Markétou Štěpánkovou. Kočířová v minulých dvou dnech triumfovala v Epinelu na kanoji i na kajaku. Další dvě medaile získali čeští reprezentanti v této neolympijské disciplíně v kategorii do 23 let. Bronz vybojovali Olga Samková a Martin Rudorfer.
3: Frekvence 1. Počasí.
1: A jak jsme říkali, tropy se s malou přestávkou vrací, čekají nás už během pondělního odpoledne, teploty vlezou někde až na 36 stupňů Celsia. Pak nás čeká mírné ochlazení, aby se v průběhu příštích dní opět tropy vrátily. No a počítejme maximálně s oblačností, malou oblačností, jinak bude slunečno.
3: Frekvence 1. Doprava.
1: A ještě pohled na naše hlavní tahy. Opatrní, buďte v tuhletu chvíli v Praze na Zenklově ulici. Bouralo se také na Vítězném náměstí v Dejvicích. Tady jsou v sobě dvě osobní auta. Karlovarská D6, 75. kilometr na trase z Karlových Varů na Prahu hlásí předmět na vozovce. No a pozorní buďte i na 19. v okrese Tábor v Jihočeském kraji u Dolní Hořice. Máme nehodu dvou osobních vozů. Tak nohu z plynu a bezpečně dojeďte s F1. A ve studiu Frekvence 1 v Praze stále Marek Malášek.
4: No, já jsem si nikam neodskočil, já tady zůstávám, ale co, já jsem se totiž tady v mezičase ponořil, jak jsme v předchozí hodině se bavili o těch několika fintách, které zaručeně zbalí toho chlapa dámy, kterého chcete, tak teď je tady vlastně jakoby taková rada pro obě dvě pohlaví, vyvážená.
1: Jak se nezabít? Já už jsem na konci, vy. Já jsem rovnou přeskočil.
4: Ty už si mají po rozvodovým řízení rozdělení majetku děti velký, víc? Ne. Nepředbíhejme události, jak by řekla Saskia Burešová. My se totiž podíváme na takové ty otázky, které se na tom prvním randevu nechtějí pokládat.
1: Jo, dobře.
4: Který bys řekl, že by to tak jako třeba mohli být?
1: Hele, já už radši nic neříkám.
4: Neskus to říct, já se nebudu zlobit.
1: Vůbec netuším.
4: Když to trefíš.
1: Vůbec netuším.
4: No, to jsem si mohl myslet.
1: Radši. Co? Někdy je lepší mlčet.
4: A co na to, Láďa? No, nevím.

0: na frekvenci 1, tak je Pecho Boys, a než to rozjede Meghan Trainor, tak my se s Láďou podíváme na otázky, které se hodí na první rande. To totiž bývá někdy takový jako oříšek, o čem se bavit. Se neznáte, že jo, tak se jako oťukáváte, než byste se okopávali kotníky hned na začátek, ale co teda, aby jako ta komunikace nevázla. Odborníci jasně tvrdí to, že se člověk nemá stydět se bavit o takových těch otázkách typu a máme dneska hezky, že? Že to jako vlastně jako proč ne? No tak když se neznáte, tak o čem se chcete bavit, že jo? Takže myslím si, že do této kategorie jasně patří otázka, jaký jsi měla dneska den, jaká byla doprava, přišla pozdě, ty ses někde zdržela, zácpa asi, že?
1: Asi kolonička.
0: Kolonička.
1: V tom pěkný počasíčku.
0: A nebo prodáme, dnes strašně mrzne, já jsem si zapomněla rukavice.
1: Tak mi umrzly nohy.
0: Ne, tak to už je potom takový, jako že ukáž a už ji držíš za tu ruku,
1: takhle,
0: za ten černý prst, co má na ruce. A nebo to je moc hezká restaurace, nemyslíš, ale tady je, myslím si, že takový to, jak to třeba neúplně trefíš se do vkusu toho druhého. Tady je moc hezká restaurace, nemyslíš, a takový ten, ne.
1: Je to moc drahý.
0: No tak jako, samozřejmě se bavíme o tom, že pokud jako muž pozve dámu, tak to samozřejmě zatáhne. Mm-hmm. Podle toho taky vybírá cenovou relaci té restaurace.
1: Čtvrtá cenová nádraží.
0: Hele, ale divil by ses, jsou třeba děvčata, který toto jako víc ohromí, než když spolu půjdete.
1: To je pravda, do nějakého grandu. Veď.
0: Do nějaké Hochnobel restaurace.
1: Jo.
0: Dobře, no. A potom taky se vyhýbat vlastně jako otázkám, a to my jako moderátoři známe, na které je odpověď ano, ne. Jo. A potom, co je ještě teda jako důležitá věc, a to si myslím, že nejenom na randičku, ale taky tak nějak potom, jako když to jako potom přeroste v něco dalšího, umění poslouchat toho druhýho. Že?
1: Říkáš něco?
0: Ty jsi mi neposlouchal.
1: Promiň.
0: Jo. Dámy a pánové, to je Láďa Jakub.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 22,90. A kuře bez drobů, kilo pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 29.7. Vychází Blesk Hobby nabitý letní inspirací. Zpracujte úrodu ze zahrady na domácí kimči nebo kvašáky. Ochutnejte poctivý chalupářský guláš i nadýchané rývanečky. Objevte s námi nejkrásnější trasy po českých horách. A jako bonus, návod na dekoraci z květin. Srpnový Blesk Hobby právě v prodeji.

0: 21, taky Emilia a její velký, opravdu velký svět. Tak máme půl páté. Jak to vypadá, Láďo, na D1, co?
1: No, D1 hlásí ve směru od Brna na Prahu 8 minut, ale horší je to na D2.
0: Jo, to je mladší sestra.
1: Jo, jo.
2: Frekvence 1. Doprava.
0: Tak pojďme kousnout toho kyselého jablíčka.
1: Ano, na 10. kilometru od Bratislavy, respektive Břeclavy, Lanžhotu na Brno, tam se zdržíte v koloně. Pozorní buďte také v Brně na silnici číslo 380. Tady máme nehodu dvou osobních vozů. Je to na křižovatce ulice Roviny a silnice číslo 380 u Rovin a Dvorské na okraji Tuřan. Opatrní buďte také v okrese Praha Západ u Vesce ve Vestecké ulici, srazilo osobní auto chodce, na místě to řeší policie, záchranka a taky hasiči. No a pozorní buďte také na Táborsku u Dolní Hořice na silnici číslo 19. Tam máme hlášenou nehodu dvou osobních vozů. Bezpečně dojeďte s F1 a šťastně se vraťte.
2: Frekvence 1.

prostě chcete vracet z Moravy, ideální čas na to uvíznout na té jedničce. Já bych s tím návratem do Prahy nebo do Čech ještě počkal, vydržte si. Jinak do té doby, než si celou dáme zprávy a taky dáme s kolegou Láďou Jakubem kontrolu silničních tahů, tak stíháme ještě Čechomory, bude i Lenka Dusilová, Sophie B. Hawkins a nebo Luis Capaldi.

0: You Demot na Frekvenci 1, kdy se chystá do další hodiny Alvaro Soler. Stejně tak si dáme i Mandraže. A z klasiky Shania Twain. Tak to jsou moje hudební plány z Frekvenci 1.
1: Vychází blesk hobby nabitý letní inspirací. Zpracujte úrodu ze zahrady na domácí kimči nebo kvašáky. Ochutnejte poctivý chalupářský guláš i nadýchané rývanečky. Objevte s námi nejkrásnější trasy po českých horách. A jako bonus, návod na dekoraci z květin. Srpnový blesk hobby právě v prodeji.
2: 17 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Zprávy s Láďou Jakubem.
3: Dobrou neděli přeju. Další útok na medvěda tady máme, tentokrát u města Martin. Záchranáře i policisty trápí obtěžující telefonáty i nesprávné používání systému. Často jde o planý poplach. A řeka Dřevnice ve Zlíně se může brzo změnit v potůček plný mrtvých ryb. Tady jsou detaily. Srážka vlaku s člověkem dnes okolo 13. hodiny na 3 hodiny zastavila provoz na hlavní železniční trati mezi Kuřimí a Tišnovem na Brněnsku. Muž na místě zemřel, nehoda se stala u Hradčan, lidé museli přestupovat na náhradní autobusy. A další

0: Další útok medvěda na člověka, opět na Slovensku. Tentokrát zvíře napadlo 55-letého cyklistu. Ten skončil na operačním sále v nemocnici, jak uvedla televize Tatry. Útok se odehrál u rekreačního střediska Valča na Malé Fatře, nedaleko Žiliny na severu země. Záchranáře i policisty trápí obtěžující telefonáty i nesprávné používání systému. Často jde o planý poplach. Statistiky linky 112 ukazují, že asi ve 4 případech z 5 jde právě o planý poplach. Řeka Dřevnice ve Zlíně se může brzo změnit v potůček plný mrtvých ryb. Ty hynou, protože je v ní málo vody. Řeka se skoro dá překročit. Podle vodohospodářů je na 25% obvyklého množství, podobně jako řeka Morava. Místy je stav ještě horší. Voda je navíc tak teplá, že má kolem 30 stupňů Celsia. Rusko a Severní Korea chystají nasazení až 50 tisíc severokorejských vojáků do ruské války proti Ukrajině. Varuje před tím ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Vybídl Soul k užší spolupráci s Kyjevem a zdůraznil, že korejské zbraně mohly posílit protivzdušnou obranu Ukrajiny, která se 5. rokem brání ruské agresi.
1: Frekvence 1. Počasí.
0: Teploty šplhají k 33 stupňům, zítra bude ještě víc, až 630 stupňů Celsia, hlavně na jižní Moravě, taky v Polabí, Praze nebo středočeském kraji a místě také na Plzeňsku. No a čekejme, že bude nejdřív oblačno, ale pak bude úplně skoro jasno.
1: Frekvence 1. Doprava.
0: A ještě rychle na naše hlavní tahy, teď v 17 hodin a skoro 3 minuty. Opatrní buďte řidiči na silnici 387 v okrese Brno-Venkov u Nedvědic. Máme tu vážnou nehodu, je tu policie, hasiči a záchranka. Osobně auto skončilo mimo silnici. Bouralo se také v okrese Strakonice. Pozor u Radomyšle na silnici 173. Tady máme nahlášenou od policie havárku motorky. Pozorní buďte také na Slapech v okrese Praha-Západ. Tady je hromadná nehoda 3 osobních vozů. No a vracíme se na Moravu a do Slezska. D48 na 64. a 5. kilometru z Rybí na Český Těšín hlásí porouchané auto po poruše. Tak bezpečně dojeďte s Markem Maláškem. No, přejeme šťastnou cestu.
2: No, popřejeme šťastnou cestu, to se určitě hodí, jak jsem říkal. Právě teď je ta hodina, která, pokud byste chtěli vyrazit směrem z Moravy do Čech, tak
0: je bude asi plná.
2: Potřeba ještě chvíli počkat, nebo tam uvíznete. Ale co, my se podíváme, jak v těchto horkých tropických dnech dosáhnout takové té duševní pohody. Mm-hmm. Ne rovnováhy, ale přímo pohody. Ono to totiž není jednoduché. Jak toho dosáhnout, to dozvíte se.
1: To nejlepší z muziky
3: a Marek Malášek.

0: se taky jejich stej a klip, jestli si ho vybavíte, tak věčný souboj dobra se zlem. No, což vlastně by se dalo i vstáhnout k tomu, jak dosáhnout duševní pohody. No, odborníci totiž ukázali, nebo mezinárodní studie prokázala, že, Láďo, doplň.
1: No, že pobyt u vodních ploch, jako je třeba jezero nebo řeka, zvyšuje naši duševní pohodu.
0: Tak a my jsme se rozhodli to vyvrátit, protože ono to, přátelé, jako studii takhle můžete dát za několik milionů eur do světa, ale pozor, aby byla funkční. Já si totiž myslím, nebo jsem o tom přesvědčený, že v našich kotlinách nebo současné situaci to ku prospěchu není, poněvadž vody a vodní toky a vodní všechny tyhle ty hladiny vysychají, že?
1: To je pravda, takže není kde brát tu pohodu.
0: Není kde brát, takže v momentě, kdy by se spotřeboval načerpat nebo srovnat tu, nebo nabrat tu duševní pohodu, je potřeba vyrazit k nějaké vodní hladině, k nějakému útvaru. Jenomže, jakých je málo, tak tam bude hlava na hlavě. Je to tak, že?
1: Přesně tak.
0: No a co udělá Čecháček? Mámo, na to já se tady můžu vykvajznout. Tady je lidi jak much. Jdeme odsud pryč.
1: A už jsi v nervu.
0: Už jsi v nervu. Dojedeš domů. Co tam?
1: Možná napustit vanu, ne?
0: Napustit vanu, dobrý. Tak to bychom měli.
1: No jenže já ji třeba nemám.
0: Tak, a co si napustíš pak?
1: Sprcháč asi ne, viď?
0: No.
1: Umyvadlo bych mohl ještě.
0: No, ale někoho by mohlo napadnout taky napustit v kuchyni třeba?
1: Dřes, jo.
0: Dřes.
1: No, nevím, no.
0: A teď teda si nejsem úplně jistý, koho z té rodiny ten napuštěný dřes uklidní víc.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lays chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.

0: Frekvence 1, taky Tina Turner a máme minutku po půl šesté. No tak jak to vypadá na silnicích, to už bych s dovolením nechal na Láďovi.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: Všichni míří do Prahy, no nějak se nám to štosuje kolem hlavního města a taky kolem Brna. Počítejte s obvyklými menšími zatím kolonami. Pozorní buďte taky na 150. kilometru od Brna na Prahu, kde vás zdrží nehoda dvou osobních vozů. Dál se bouralo v Hradci Králové na Brněnské ulici. Nehodu dvou osobních vozů nám hlásí policie. V Kališti, to je okres Jihlava, tady se stala osobní nehoda s osobním autem a motorkou. V Nižboru na Berounsku máme hlášenou havárku cyklisty. Na místě jedou složky. Na místo jedou složky integrovaného záchranného systému. No a pozorní buďte také kvůli zvířeti na silnici 490, to je okres Zlínu Biskupic. Tak šťastnou cestu.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

Nedělní pozdní odpoledne, Bon Jovi od Frekvence jedna navždy. Jo, to je to krása, no co si budeme. Přátelé, pomalu, ale jistě se taky Láďa dává do práce, kouká z okna, zasnil se. No, už je čas, kamaráde. Ale my do té doby, než si dáme s Láďou zprávy, ještě Bruno Mars, Madonna, anebo taky Michael Jackson.

0: Westlife a jejich Mendino a do další hodiny September, taky skupina Meraj a jejich Malinovej sirup anebo Joan Osborne.
1: 18 hodin, frekvence 1, zprávy.
0: Zprávy s Láďou Jakubem.
2: Dobrý večer. České vesnice i města v pohraničí chtějí řešit nedostatek vody se sousedy v cizině. Problémy mají s vodou v Boleveckém rybníku v Plzni i v řece Dřevnici ve Zlíně. A brněnský Hantec se v Miloticích oficiálně zařadil na seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Jihomoravského kraje. Období sucha prohlubují v některých příhraničních regionech nedostatek vody. Zdroje na druhé straně hranice jsou přitom dostatečné. No a proto města i vesnice plánují propojit své vodovodní sítě. Spolupráci připravují třeba polská Kudova Zdroj s Náchodem a rakouský Gmind s českými Velenicemi. No jak to bude dál s počasím? Stále vedro. V pondělí odpoledne dokonce přímo dusno, jak v prádelně, jak potvrzuje i meteorolog Českého hydrometeorologického ústavu Miloš Dvořák.
3: V pondělí pak budou odpolední teploty od 31 do 36 stupňů.

0: dalších dnech se přechodně ochladí. Vzhledem k velmi teplému a suchému počasí bude i v následujících dnech na většině našeho území přetrvávat zvýšené riziko vzniku a šíření požáru.
1: Kvůli požáru zalesněného svahu v Revoluční ulici v Lokti na Sokolovsku byla odpoledne několik hodin zavřená silnice přes údolí do Horního Slavkova. Hasičům se podařilo po zásahu v obtížném terénu požár lokalizovat a dostat pod kontrolu. Nejméně do pondělí zůstává ale úplně uzavřená cyklotrasa na zakonzervované bývalé železniční trati z Lokte do údolí. Plzeňská rekreační plocha má vinou výparu ve vedrech zhruba 40 cm nižší hladinu. Město ale nemůže dopouštět vodu z Berounky, protože to teď nedovoluje nízký průtok v řece. Potřebuje přitom plný stav, aby mohlo co nejdříve odbahnit sousední malý bolevecký rybník. K situaci se vyjádřil náměstek Plzně Aleš Tolar.
2: Proto, aby tam mohl vyrazit ten sací bagr, tak potřebujeme mít tu hladinu na maximální úrovni. V součástí toho projektu není jako žádný vytváření plážových prostorů pro koupání. Asi se tam možnost otevře, ale nechceme tam kiosky. V tom konceptu celkových úprav se s tímhle nepočítá. To je spíš jako klidová zóna na kochání se krajinou a přírodou. Ale nemělo by to být ten promenádní charakter.
1: Plzeň posiluje výšku hladiny rybníka čerpáním předčištěné vody z Berounky od podzimu 2022, kdy dokončila za 60 milionů korun zařízení s úpravnou v čerpadli a 600 metrů dlouhým spádovým potrubím. Brněnský Hantec se na zámku v Miloticích oficiálně zařadil na seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Jihomoravského kraje. Zápisem chce Jižní Morava podpořit dokumentaci Hantecu, jeho ochranu a předávání dalším generacím. Zároveň může jít o první krok k případnému zápisu na seznam UNESCO. Hantec vznikal v Brně několik staletí. Ovlivnila ho třeba hanácká nářečí češtiny, brněnská němčina, ale i historický středoevropský argot, zejména ten vídeňský. Vliv na něj měl ale taky třeba romština nebo jidiš. Rychle ze světa z Asie, východní pobřeží Číny odpoledne zasáhl tajfun Dolphin, přinesl sebou přívalové deště a silné porivy větru. V zasažené oblasti proto platí varování před povodněmi a sesudy půdy. Kvůli tajfunu už bylo v Číně evakuováno víc než milion lidí.
3: Frekvence 1. Počasí.
1: Co nás čeká, nemine v pondělí 10. srpna. Bude taky maximálně oblačno, spíš ale slunečno nebo polojasno, no a teploty do 33, nejčastěji někde až 36 stupňů Celsia.
3: Frekvence 1. Doprava.
1: A ještě rychle pohled na naše vozovky. Okres Český Krumlov, Přední Výtoň, hlásí havarované osobní auto s cyklistou se zraněním, na místě tedy záchranka. V Ostravě se bouralo na silnici číslo 11, v sobě jsou tam dvě osobní auta. Je to na Rudné ulici, kousek od Svinova. No a pozorní buďte také v okrese Jihlava, u Kaliště na 134 máme osobní auto s motorkářem. V Hradci Králové se bouralo na Brněnské, no a pozorní buďte také ve středočeském okrese Beroun. U Nižboru, tam je taky nehoda. Bezpečně dojeďte. Z frekvencí 1, ať míříte do Brna nebo kamkoliv jinak, ať mluvíte jakýmkoliv jazykem, třeba Hantecem, který dnes odpoledne získal takovou tu cenu Jihomoravského kraje. Mimochodem, ty jsi z Brna, viď?
4: Ano.
1: A co Hantec, mluvíš Hantecem?
4: Chceš to vyzkoušet?
1: No.
4: Tak poslouchej dobře, jo?
1: Poslouchám.
4: Vyhopne ráno borec z betle, hodí čučku z okna, zgoubne, že zonc na rumplu je tak hlásí. A krén, hopne si na retych, vysadí nějaké ten dlabanec, vošolne si šlupky a šmrncne se štatlem.
1: Ani slovo
4: poznal bys ani, o čem jsem mluvil?
1: Ne, vůbec ne. Vysvětlíš mi to?
4: Jo, kamaráde.
1: To byla nějaká nadávka, viď?
4: Bylo to slušný, bylo to slušný. A je to vlastně z povídky, jak skalil Žanek Usav pa kostnici. Tomu bys rozuměl, co to bylo, jak skalil Žanek Usav pa kostnici?
1: Ne.
4: Jak upálili mistra Jana Husa.
1: Jo, takhle. No tak vidíš,
4: to asi
1: slyším. Jo, dobře, teď už jo.
3: To nejlepší z muziky.
5: A Marek

1 dohrávají Starship. No a než to rozjede třeba Jimmy Cliff nebo Whitney Houston, která by mimochodem dnes oslavila narozeniny 48., tak pojďme popřát taky dneska všem nositelům krásného jména Román. Je to jméno latinského původu a znamená Říman. Nositelů, jak jsem napočítal a vlastně zároveň zjistil, 67 754. Ale to není všechno, dnes taky slaví narozeniny 41. slovensko-maďarský bíjec Attila Vek, taky Milan Griffith, 69. Gillian Anderson, to je, jestli si pamatujete, z Arctic X, taky Dana Skelliová. No a potom taky 83. pan mistr František Němec. 62. narozeniny neslaví herec Mario Kubec. O rok mladší je Petr Rychlý. No a 67. narozeniny má taky Aleš Brychta. Tak všechno nejlepší tam a pořádně to dneska oslavte.

0: Frankie Goes to Hollywood a jejich písnička Relax. Určitě taky vzpomínka na film Bonnie a Clyde, taky na Romana Skameného a taky vzpomínka poslaná tam nahoru na Honzu Podsměšila. No než se kolega Milan Bílek ujme vysílacího pultu a mixážního, tak ještě taky dáme Miraj, bude i zpěvačka September anebo Backstreet Boys.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.
2: Ty nejlepší aktuální hity.
1: Největší hity posledních let.
2: Ale i hity legend pop music. And through it, oh, she offers me protection. A lot of love. S námi nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: Dorar.
1: Miloš Pokorný. Kluk, který se narodil s mikrofonem v ruce.
2: Každé ráno vám do rádia běží říct, co zrovna prožívá.
3: Polovina mé dovolené je bohužel už pryč, ale jsem tady rád. Moře mám rád, ale mám rád taky jezera, protože jsou krásně čistý.
1: A chce slyšet, jak to máte vy.
4: My jezdíme nejradši k moři, ale jezdíme až září.
1: A nějaký vzkaz na závěr.
3: Užijte si léto, protože co si budeme povídat, u nás není nikdy dlouhý, no a pak už jsou Vánoce.
1: Říkají mu rady. Terminátor.
2: Miloš Pokorný na Frekvenci 1.
1: 19 hodin. Frekvence 1 zprávy.
5: Slovo dostává Láďáku.
6: Dobrý večer. V Karlových Varech hoří lázaňské lesy, v Liberci zase dvoupatrový rodinný dům. Záchranářům dělají starosti plané poplachy, o kterých ani my nevíme. A nehoda motorkáře zavřela silnici na Chrudimsku. A jsou tady další požáry. V Karlových Varech teď hoří část lázaňských lesů nad Tuhnickou stezkou, nad Matony arénou. Na místě v tuto chvíli zasahuje 5 jednotek hasičů. Požár se už podařilo lokalizovat, a to při rozloze 4200 metrů čtverečních. Podle mluvčího lázaňských lesů a parků hoří část lesa nedaleko Čertova kopita. Lesníci apelují na obyvatele i návštěvníky lázaňských lesů, aby nevstupovali ani do oblastí blízko požáru. Mluvčí policistů zase dodal, že s požárem v Tuhnickém lese nejsou ohrožena žádná obydlí ani provoz na silnicích. To hasiči v Libereckém kraji v Liberci likvidují od podvečera požár domu v Nerudově ulici. S ohledem na jeho rozsah policisté evakuují obyvatele okolních domů a omezili dopravu v centru města. Podle policie začal dvoupatrový dům v centru Liberce hořet před 18. hodinou. Na místě jsou všechny složky integrovaného záchranného systému. Záchranáři i policisty teď trápí obtěžující telefonáty i nesprávné používání systému. Často jde o planý poplach. Statistiky linky 112 ukazují, že asi ve 4 případech z 5 jde o planý poplach.
7: Falešné poplachy jsou teď časté například na vodě. Stačí, když člověk uloží do sudu chytrý telefon nebo hodinky bez toho, aby SOS funkci vypnul. Pokud se jim operátoři tísňové linky nedovolají zpátky, musí záchranáři na místo vyrazit, což vede k tisícům planých výjezdů ročně. Dalším problémem jsou obtěžující telefonáty. Například na linku policie často volají v žertu malé děti nebo opilí lidé. Kateřina Vavřínová, Frekvence 1.
6: Fotbalisti pražské Slavie ve třetím kole první ligy udolali doma Pardubice 2-1 a udrželi 100% bilanci v sezóně. Všechny tři branky padly v Edenu až po změně stran. Dvakrát se prosadil Mojmír Chytil, který v 80. minutě utkání rozhodl. Na průběžných 1-1 srovnal v úvodu druhého poločasu Tomáš Solil. Filip Salač vybojoval ve velké ceně Velké Británie v Moto 2 premiérové vítězství v mistrovství světa silničních motocyklů. 24-letý jezdec na okruhu v Silverstone vylepšil svá dvě letošní pódiová umístění v Maďarsku a doma v Brně. A postaral se o první český triumf v seriálu po 16 letech. Navázal na Karla Abrahama, který slavil vítězství v roce 2010 v Moto 2 ve Valencii. 17-letá vodní slalomářka Valentína Kočířová získala na juniorském mistrovství Evropy 3. zlato. Po kanoji a kajaku je šampionkou i v kajak krosu. A brokařka Zina Hrdličková vybojovala na mistrovství Evropy střelců do 23 let 3. místo v trapu. 22-letá reprezentantka ve Vroclavi navázala na medailové úspěchy z kategorie juniorek, ze kterých má ve sbírce z individuálních soutěží světový bronz a evropské stříbro a bronz.
1: Frekvence 1.
2: Počasí.
6: I zítra to bude chtít opalovací krémy, taky sluneční brýle, deky, lehátka, všechno si vemte na pláž, protože bude jasno až polojasno, maximálně oblačno.

0: stránky téměř nečekáme. No a teploty nejčastěji do 33, někde až 36 stupňů Celsia, hlavně tady v okolí Plzně, Prahy, středních Čech, Polabí a nebo na jižní a východní Moravě.
1: Frekvence 1. Doprava.
0: Nehoda motorky s nákladním autem u Perálce na Chrudimsku zavřela silnici druhé třídy číslo 358. Kvůli zranění motorkáře na místě zasahovali záchranářský vrtulník. Počítejte s uzavírkou a objížďkami. Přejeme pevné nervy. No a teď už během nedělního večera nastupuje Milan Bílek.
2: Ano, je to tak, hezký večer vám přeji. Máme lekce po 19. hodině. Zdravím na finále víkendu. Doufám, že jste si ho užili. Tropy jedou dál. Ta poslední třetina prázdniny je před námi a doufám, že máte jenom skvělé vyhlídky. Tak posílám Anastovi věci Imagine Dragons a teď Rain Man a Gary Halliwell.

0: Stále víkendová frekvence jedna, nedělní večer. Někomu z vás možná dneškem končí dovolená, někomu z vás naopak zítra začíná. A co se počasí týká, tak dál to bude bez změn, protože pojedeme na vlně tropu a třeba zítra až 32 stupňů Celsia. A to pondělí s datem 10. by mělo být takové trošku dusné. Tak na to buďte připraveni. Jinak, jaká byla naša hitparáda a že to nebylo marné a že jsme tam měli samozřejmě taky dvě novinky, tak o tom víc už za malou chvíli, za pár minut posílám YouTube, Nick Cayman, Promise Myself a také Ale Farben, Fade In.
1: Frekvence 1.

Vitor, without you, a byli to YouTube do dnešního tropického večera, který tady dál máme a mít samozřejmě budeme, jinak vše nejlepší Romanům. No a držte palce taky svým oblíbencům, co se naší hitparády týká, tak tam je jich požehnaně 10 na žebříčku, 2 novinky nasazené. Takže jak to vypadalo v sobotu? Jdeme na to, 2 novinky. Tou první UDG, typ číslo 1, Sirény. Ano, o víkendu jsme tady měli v 19 hodin premiéře naši parádu a tam je druhá nasazená, Emily a Hit My. A na žebříčku je, jak na třetím místě Eva Farná, Perpetu Mobile, na druhé Martio Banda, druhý Rande a první místo Xindlix. Tady číslo 1 a to už po několikáté s mírnou přestávkou zase tohle prázdninové letní reggae a spolu s ním Xindlix. Jak dále, necháme to samozřejmě na vás. Můžete hlasovat, žebříček najdete u nás na webu a výsledek se dostaví zase za týden, zase v sobotu, zase po 19. hodině. Tak velké díky za vaše hlasy. A teď J-Lo, Jennifer Lopez a David Guetta, Save Me Tonight.

Alone, a to byly Bee Gees. Tady je Frekvence 1, neděle večer. Máme tady senzační léto a taky hodně vzpomínek, které se váží k tomu 9. srpnu, který tady máme. A víte, co se dělo 9. srpna 1986? To byla velká věc, velká událost, ale on to tehdy nikdo nevěděl, protože 9. srpna 1986 odehrála legendární britská hudební skupina Queen svůj úplně poslední koncert v původní sestavě právě s Freddie Mercurym. No a nikdo v publiku a zřejmě ani sami členové netušili, že jde o Freddie jeho poslední živé vystoupení z Queen, protože jeho podzimní zdravotní problémy a diagnoza AIDS vyšly najevo až později a jak známo, Freddie Mercury zemřel v roce 1991. O jaký koncert že šlo, tak konal se v Nebord Parku. Koncert tradičně gradoval hity jako We Will Rock You, We Are The Champions a skoučil velkou britskou hymnou God Save The Queen. Já mám nejradši od Queen tohle, to se přiznám. Don't stop me now. Je to rovných 40 let, co kapela Queen odehrála svůj úplně poslední koncert. Jejich hity jsou u nás jako doma a my je tady čas od času také jako rozhazujeme do éteru a doufám, že k vaší velké radosti. Tak budou další za chvilku nové zprávy z muziky dál. Phil Collins, Sandra nebo Michael Schulte, Beautiful Reason.

0: 20 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Slovo dostává Láďa Jakub.
2: Já vám přeju krásný prázdninový večer. Dřevnice ve Zlíně se stává mrtvou řekou. Má skoro 30 stupňů a je plná mrtvých ryb. Na hřbitově v Přerově se můžete vybavit mapou a pláže v Itálii teď hlídají místo plavčíků vězni. Řeka Dřevnice ve Zlíně se může brzo změnit v potůček plný mrtvých ryb. Ty hynou, protože je v ní velmi málo vody. Řeka se dá skoro přeskočit. Podle vodohospodářů je na 20% obvyklého množství, podobně jako řeka Morava. Místy je stav ještě horší. Voda je navíc velmi teplá, má až kolem 30 stupňů Celsia. Interaktivní digitální mapu hřbitovů ve městě, pomocí které se lidé snadno najdou místo posledního odpočinku svých blízkých nebo známých, zprovoznila radnice v Prostějově. Takzvaná pasportizace stála bezmála 1,5 milionu. Na území Prostějova jsou 4 hřbitovy s bezmála 15 tisíci hrobovými místy, které doteď byly jen zaneseny pouze v zastaralých papírových plánech. Míříme do Slezska. Karviná letos nechala odborně obnovit 3 plastiky ve veřejném prostoru. Město do jejich oprav, čištění a konzervace investovalo téměř 200.

0: 230 tisíc korun. Restaurováním prošla díla z umělého bronzu, hliníku i mušlového vápence. Víc uvádí náměstek primátora Andřej Bizoň.
1: Sochy a plastiky ve veřejném prostoru našeho města jsou i historicky dány a jsou tady několik desítek let. Snažíme se, aby tyto sochy vydrželi pro další generace a proto se snažíme odbornou péči zachovat nejenom jejich vzhled, ale celkovou udržitelnost tohoto díla. Jsou to umělecká díla a proto si zaslouží opravdu naši péči.
0: Největší zásah se vyžádala plastika hudba v areálu rehabilitačního sanatoria v Karviné Hranicích. Dílo akademického sochaře Miroslava Rybičky z roku 1995 je zhotoveno z umělého bronzu, tedy z pryskyřice s bronzovým povrchem. Další útok medvěda na člověka, opět na Slovensku. Tentokrát zvíře napadlo 55-letého cyklistu. Ten skončil na operačním sále nemocnice, jak uvedla televize TA3. Útok se odehrál u rekreačního střediska Valča na Malé Fatře, nedaleko Žiliny na severu Slovenska. Tři zraněné si odpoledne vyžádala střelba v dánském městě Holbæk na východě země. Žádný z mužů není v ohrožení života. Policie vychází z toho, že případ může souviset s vyřizováním účtu mezi lidmi z kriminálního prostředí. Policie podle svého prohlášení zasahuje na několika místech tohoto zhruba 32-tisícového města. Střelbě předcházela potyčka větší skupiny na jednom ze zdejších sídlišť. Pak na místo přijelo auto a pak se ozvaly výstřely. Jaký přesný motiv mohla střelba mít, zatím není jasné. Přístavní město Holbæk leží zhruba 60 kilometrů západně od metropole Kodaně. Nedostatek plavčíků vyřešili v Itálii po svém. Místo klasických strážců pobřeží tam posílají vězně. Ti po skončení směny zase zamíří do cel. Nejdřív museli projít výběrovým řízením a pak je ve vězení čekalo 3měsíční školení týkající se bezpečnostních předpisů první pomoci, včetně použití defibrilátoru. V prvních týdnech projektu šlo všechno velmi dobře, nikdo z vězňů práci na pláži nevyužil k útěku. Cílem programu v Apulii je takzvaná resocializace vězňů. Fotbalisti Hradce Králové ve třetím kole první ligy porazili doma 2-1 Ostravu a ideálně se naladili na čtvrteční odvedu třetího předkola Evropské ligy na hřišti Bešiktaš Istanbul. V 27. a 63. minutě skoroval Tom Slončík. Za hosty se prosadil jen Matěj Chaluš na začátku druhého poločasu. V tu dobu už hrál Baník v oslabení po vyloučení Jevhenie Skiby ze 43. minuty. A ještě Jablonec nad Nisou, Slovácku Uherské Hradiště 1-0.
2: Frekvence 1. Počasí.
0: I zítra bude na výlet nebo na koupání slunečno většinou a teploty až do 36 stupňů Celsia. No a teď na Frekvenci 1 po zprávách pokračujeme ve večerním programu s Milanem Vílkem.
3: To už stačí. Ne, ještě něco řekne.
0: Ne, že to všechno tvoje.
3: Bylo to hezký. Jdeme na to, samozřejmě velké letní hity, ty rozdáváme vždy po 20. a 21. No a bude tady Bob Sinclair, to já mám rád. Tady mám World Hold On a teď si nedokážu vzpomnout, jak se jmenuje.
0: World Hold On, to říkáš dobře.
3: World Hold On.
0: World Hold On.

0: Co léto, to letní hit.
1: A ty největší letní hity rozdáváme i dnes, tak vyrážíme do roku 2006. Je to přesně 20 let, co dorazil Bob Sinclair, fantastický DJ s hitem World Hold On, Children of the Sky. Je to celosvětově úspěšný houseový hit od téhle velké francouzské legendy. Jinak skladba vyrazila do světa 17. dubna. No a právě přes léto roku 2006 se na ní trselo úplně, ale úplně všude. No a co se týká songu samotného, tak má takový jako velmi hezký klip, v něm vystupuje malý chlapec, který si v pokojíčku staví vlastní nesmírnou loď, aby zachránil zemi před blížícím se meteorem. Takže to slavné pískání a pozitivní text a pro nás všechny teď návrat o 20 let zpátky. World Hold On a Bob Sinclair.

Tohle nebe Heaven se prostě povedlo v 80. a to byl Bryan Adams, kterého pro jistotu tady opět máme na dalším koncertu a prý se jezdí velmi rád a prý má na Česko skvělé vzpomínky. Tak věřme tomu. Lehce před půl devátou, hezkou neděli, hezký návrat z víkendu vám přeji. No a rád vás pošlu taky na zítřejší ráno, kde se nám z toho posledního slova už zase vyklubalo 16 000 korun. Tak my jsme nehráli o víkendu, ale zítra po té víkendové přestávce pro vás máme právě tyhle kačky. No připomínáme, že hádáme poslední slovo Petry Řebíčkové, která mimo jiné taky prozradila, co si přivezla z dovolené v Dánsku. Je to nějaký suvenýr, je to nějaká věc, malá věc, velká věc, možná něco živého. Nemůžu napovědět ani náhodou, tak jenom připomínám, že vy jste zatím netypli a zítra hned po ránu mezi 7 a 8 hodinou tady máme první kolo posledního slova, máme pro vás 16 000 korun. Tak za chviličku velké New Wave legendy Ultravox, taky One More Time, Highland a teď spolu. A

Dancing with Yours in My Eyes, to byl Ultravox. Máme tady další hezkou letní prázdninovou noc. Hodně jich máme za sebou a doufám, že ještě docela dost před sebou. Konec konců počasí, které tady máme na příští týden v té předpovědi, tak nám dál jako do života přihrává hezké dny, hezké noci. A jako by to nebylo málo, tak ještě dorazí taky Perseidy příští týden. A to bude taky fajn, protože ta letošní viditelnost by měla být přímo vynikající. A maximum tedy nastává v noci z 12. na 13. srpna. Jak už jsem tady říkal několikrát, tak vlastně měsíc bude jen pár hodin ponovu, takže obloha zůstane dokonale tmavá, nerušená měsíčním svitem, což umožní spatřit i ty slabší meteory. Tak si na tom dejte záležet, vyberte si pokud možno místo daleko od městského osvětlení s otevřeným výhledem na celou oblohu. Noc z 12. na 13. Velká podívaná díky Perseidu. Za chvilku No Mercy, Aneta Langerová, teď Lady Gaga, Bradley Cooper. Je to Shallow.

snů po čase zhasl. To, jak život zrychlil z nuly na stup. Pak šlo to s námi od 10 k 5.

0: Frekvence 1 zprávy.
1: V Karlových Varech hoří lázeňské lesy, v Liberci dvoupatrový rodinný dům. Záchranářům dělají starosti plané poplachy, o kterých ani nevíme. A i v pondělí bude téměř slunečno, teploty do 36 stupňů Celsia.
2: V Karlových Varech teď hoří část lázeňských lesů nad Tuhnickou stezkou, nad Matony arénou. Na místě v tuto chvíli zasahuje 5 jednotek hasičů. Požár se už podařilo lokalizovat, a to při rozloze 4200 metrů čtverečních. Podle mluvčího lázeňských lesů a parků hoří část lesa nedaleko Čertova kopita. Lesníci apelují na obyvatele i návštěvníky lázeňských lesů, aby nevstupovali ani do oblastí blízko požáru. Mluvčí policistů zase dodal, že s požárem v Tuhnickém lese nejsou ohrožena žádná obydlí ani provoz na silnicích. To v Liberci likvidují od podvečera požár domu v Nerudově ulici. S ohledem na jeho rozsah policisté evakuují obyvatele okolních domů a omezili dopravu v centru města. Podle policie začal dvoupatrový dům v centru Liberce hořet před 18. hodinou. Na místě jsou všechny složky integrovaného záchranného systému. Záchranáři i policisty teď trápí obtěžující telefonáty i nesprávné používání systému. Často jde o planý poplach. Statistiky linky 112 ukazují, že asi ve 4 případech z 5 jde o planý poplach.
3: Falešné poplachy.

0: jsou teď časté například na vodě. Stačí, když člověk uloží do sudu chytrý telefon nebo hodinky bez toho, aby SOS funkci vypnul. Pokud se jim operátoři tísňové linky nedovolají zpátky, musí záchranáři na místo vyrazit, což vede k tisícům planých výjezdů ročně. Dalším problémem jsou obtěžující telefonáty. Například na linku policie často volají v žertu malé děti nebo opilí lidé. Kateřina Vavřínová, Frekvence 1.
1: Fotbalisti pražské Slávie ve třetím kole první ligy udolali doma Pardubice 2-1 a udrželi 100% bilanci v sezóně. Všechny tři branky padly v Edenu až po změně stran. Dvakrát se prosadil Mojmír Chytil, který v 80. minutě utkání rozhodl. Na průběžných 1-1 srovnal v úvodu druhého poločasu Tomáš Solil. Filip Salač vybojoval ve velké ceně Velké Británie v Moto 2 premiérové vítězství v mistrovství světa silničních motocyklů. 24-letý jezdec na okruhu v Silverstone vylepšil svá dvě letošní pódiová umístění v Maďarsku a doma v Brně. Napostaral se o první český triumf v seriálu po 16 letech. Navázal na Karla Abrahama, který slavil vítězství v roce 2010 v Moto 2 ve Valencii. 17-letá vodní slalomářka Valentína Kočířová získala na juniorském mistrovství Evropy třetí zlato. Po kanoji a kajaku je šampionkou i v kajak krosu. A brokařka Zina Hrdličková vybojovala na mistrovství Evropy střelců do 23 let třetí místo v trapu. 22-letá reprezentantka ve Wroclawi navázala na medailové úspěchy z kategorie juniorek, ze kterých má ve sbírce z individuálních soutěží světový bronz a evropské stříbro a bronz.
2: Frekvence 1. Počasí.
1: I zítra to bude chtít opalovací krémy, taky sluneční brýle, deky, lehátka, všechno si vemte na pláž, protože bude jasno až polojasno, maximálně oblačno, přehánky téměř nečekáme. No a teploty nejčastěji do 33, někde až 36 stupňů Celsia, hlavně tedy v okolí Plzně, Prahy, středních Čech, Polabí a nebo na jižní a východní Moravě.
3: To byly nové zprávy, máme lehce po 21. příjemný letní večer. Jinak Pentagon o víkendu taky zveřejnil další dokumenty o pozorování UFO. Tak našli, nenašli, víc už za chvilku, teď Omi, Xin Lakes, anebo Sunrise Avenue.
2: Frekvence 1 a Milan Bílek.

0: Co léto, to letní hit.
1: A pro vás ten další z roku 2012. My si dáme Cheerleader. Celosvětový hit od jamajského zpěváka jménem Omi. Písem původně vyšla už v roce 2012, ale nic moc se nedělo. Byla to taková hezká reggae skladba, ale ten masivní globální úspěch ji přinesl až remix německého DJ Lexiana z roku 2014, který skladbu proměnil v chytlavou tropical house hymnu. Prostě tohle se povedlo. Tak zpátky do minulého desetiletí. Cheerleader, Omi.

0: Atlantis Colin, další zitu, slavných Modern Talking na frekvenci 1. Tak o čem se zítra hodně bude mluvit, o jednom velkém sportovním úspěchu, protože motocyklový jezdec Filip Salač vybojoval ve Velké ceně Británie v Moto 2 premiérové vítězství v seriálu a postaral se tak o první český triumf po 16 letech. Blahopřejeme. Za chvilku Carlton Wolf, taky Verona a teď Holly Humberstone, To Love Somebody.
1: Jak se do rádia volá,
2: tak se z rádia ozývá.
1: Máte něco na srdci, co nám chcete sdělit?
2: Dát nám zajímavý tip, na něco upozornit?
1: Nebo se s námi třeba podělit o něco hezkého, co zrovna prožíváte?
2: Stáhněte si aplikaci Frekvence 1.
1: Nahrajte vzkaz.
2: A už jsme v kontaktu.
1: Frekvence 1. Zapni rádio, vypni starosti.

0: Metallica, ten Move, a tohle je taky léto a prázdniny, to všechno pokračuje. Samozřejmě se s tím počasím, které tady máme a mít budeme, jak se dívám na celý příští týden, tak užívejte. No a já se na vás těším opět zítra, to hned dvakrát, takže hned po desáté, no a pak si spolu dáme samozřejmě další srpnový večer. Posílám Elta Johna, divoký byl, teď Pink, ránovej.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.
2: Ty nejlepší aktuální hity. Ty
1: největší hity posledních let. Marianne, jsi jako

0: Každé všední odpoledne jsou s vámi na frekvenci 1
1: Jana Knížková a Vojta Effler.
0: A mají pořád co rozebírat.
2: Hlavně on už je skoro stejně vysoký jako já. Je těžkej a já ho každý ráno doslova musím tahat z postele.
3: A tak už taky nemusím.
1: Rádi se s vámi podělí o to, co se jim zrovna honí hlavou.
2: A tak jako kdo ho má furt omlouvat? Rodinné důvody, návštěva lékaře, nechtělo se mu.
3: Je to trapný, no.
2: No, je to trapný. Jsem mu říkal, vydrž
3: tak to. Tak mu zlom nohu.
0: Jana Knížková a Vojta Effler.
1: Každé všední odpoledne od 2 do 5 na frekvenci 1.
0: 22 hodin. Frekvence 1 zprávy.
4: A taky Láďa Jakub. Při východu slunce na Sněžce padaly pokuty. Na suchu jsou naše studny i hloubkové vrty. A potíže mají rybníky na západě i jihu Čech. Při východu slunce dostalo 23 lidí pokutu. Stalo se to na naší nejvyšší hoře, kde desítky turistů porušili některé z pravidel, které mají v Krkonošském národním parku dodržovat. Ráno v 5 tam bylo přes 500 pěších lidí. Právě Sněžka patří v létě k nejnavštěvovanějším lokalitám nejen v Krkonoších, ale celé České republice. V letní sezóně hlavně o víkendech navštíví podle správců Krnapu Sněžku za den až 12 000 turistů. Se strážci přírody tam ráno byli i policisté. A co tam vlastně nesmíme dělat, za co můžou padat pokuty? A hlavně nesmíme vstupovat za ochranné bariéry, ničí se tím totiž příroda. Nejen naše řeky a přehrady jsou skoro bez vody, i naše studny a hloubkové vrty mají stejné potíže. A nejen letos, jak říká hydrolog Jan Danielka z Českého hydrometeorologického ústavu.
5: V podstatě celá Česká republika s výjimkou toho Moravskoslezského kraje severovýchodního výběžku, tak je na suchu. A v případě těch podzemních vod to sucho trvá v podstatě kontinuálně už druhým rokem. Na těch hlubokých vrtech pak v podstatě už několik let a vlastně nebylo přerušeno v oblastech, jako je třeba Plzeňská pánev nebo oblasti křídových pánví na severu na Děčínsku.
4: Jistota zlepšení není podle meteorologů na obzoru. V nejbližších dnech nečekáme žádné významné deště, aby situaci zachránili. A potíže mají i rybníky, například v Plzni. Velký Bolavecký rybník, největší plzeňská rekreační plocha, má vinou výparu ve vedrech zhruba o 40 cm nižší hladinu. Město ho ale nemůže dopouštět z řeky Berounky, protože to teď nedovoluje nízký průtok v Berounce. Potřebuje přitom plný stav, aby mohl co nejdříve odbahnit sousední malý Bolavecký rybník. A naříkají teď rybáři v jižních Čechách. V rybnících rybářství Třeboň na Jindřichohradecku, které hospodaří na 8000 hektarech vodní plochy, chybí víc než třetina vody. Oproti běžnému zadržovanému objemu 75 milionů metrů krychlových je jí v rybnících o 28 milionů metrů krychlových míň. Každý týden se vzhledem k extrémně vysokým teplotám a nedostatku srážek odpaří dalších 2,5%. Kvůli suchu začali rybáři proto s výlovy některých rybníků už velmi předčasně, protože ryby by jinak uhynuli. Non-stop vedra v České republice taky mění naše nákupní zvyklosti. V Česku například stoupl prodej parfémů. Podle TNCZ navíc nejvíc z celé Evropské unie. Potvrzuje nám to i ekonom Tomáš Prouza.
6: V tomto horku logicky kupujeme víc zmrzlin, víc ledových čajů, víc minerálek. Škrtáme všechno, co se týká pečení, vaření, takže o 20% padají prodeje cukru, mouky a vajíček. V tom vedru zároveň přemýšlíme nad tím, jak neobtěžovat své okolí. A v oblasti drogerie opalovací krémy moc nerostou, tam většina Čechů je předzásobená. Ale v té vlně veder zhruba o 13% vyskočily prodeje vůní a toaletních vod, protože spoustě lidí stačí jedna cesta přehrátou tramvají a dobře vědí, že se musí začít o sebe víc starat.
0: Frekvence 1.
1: Počasí.
4: Ani v pondělí 10. srpna se nebudou radovat zahrádkáři, zemědělci, lesníci nebo vodohospodáři. Voda v podobě deště na obzoru není, jen výjimečně. Maximálně bude oblačno a teploty taky vysoké. Odpoledne se vrátí pomalu ke 40. V pondělí tak naměříme 36 stupňů Celsia, na horách i 26.

píše, že může to být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to zná.

0: 23 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: České vesnice i města v pohraničí chtějí řešit nedostatek vody se sousedy v cizině. Problémy s vodou mají v Boleveckém rybníku v Plzni i v řece Dřevnici ve Zlíně. A brněnský Hantec se na zámku v Milovicích oficiálně zařadil na seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Jihomoravského kraje. Teď mnohem víc v dalších zprávách s Láďou Jakubem.
2: Období sucha prohlubují v některých příhraničních regionech nedostatek vody. Zdroje na druhé straně hranice jsou přitom dostatečné. No a proto města i vesnice plánují propojit své vodovodní sítě. Spolupráci připravují třeba polská Kudova Zdroj s Náchodem a rakouský Gmint s českými Velenicemi. No jak to bude dál s počasím? Stále vedro. V pondělí odpoledne dokonce přímo dusno, jak v prádelně, jak potvrzuje i meteorolog Českého hydrometeorologického ústavu Miloš Dvořák.
3: V pondělí pak budou odpolední teploty od 31 do 36 stupňů. V dalších dnech se přechodně ochladí. Vzhledem k velmi teplému a suchému počasí bude i v následujících dnech na většině našeho území přetrvávat zvýšené riziko vzniku a šíření požáru.
1: Kvůli požáru zalesněného svahu v Revoluční ulici v Lokti na Sokolovsku byla odpoledne několik hodin zavřená silnice přes údolí do Horního Slavkova. Hasičům se podařilo po zásahu v obtížném terénu požár lokalizovat a dostat pod kontrolu. Nejméně do pondělí zůstává ale úplně uzavřená cyklotrasa na zakonzervované bývalé železniční trati z Lokte do údolí. Plzeňská rekreační plocha má vinou výparu ve vedrech zhruba 40 cm nižší hladinu. Město ale nemůže dopouštět vodu z Berounky, protože to teď nedovoluje nízký průtok v řece. Potřebuje přitom plný stav, aby mohlo co nejdříve odbahnit sousední malý Bolevecký rybník. K situaci se vyjádřil náměstek Aleš Tolar.
4: Proto, aby tam mohl vyrazit ten sací bagr, tak potřebujeme mít tu hladinu na maximální úrovni. V součástí toho projektu není jako žádný vytváření plážový prostoru pro koupání. Asi se tam možnost otevře, ale nechceme tam kiosky. V tom konceptu celkových úprav se s tímhle nepočítá. To je spíš jako klidová zóna na kochání se krajinou a přírodou. Ale nemělo by to být ten promenádní charakter.
1: Plzeň posiluje výšku hladiny rybníka čerpáním předčištěné vody z Berounky od podzimu 2022, kdy dokončila za 60 milionů korun zařízení s úpravnou v čerpadli a 600 metrů dlouhým spádovým potrubím. Brněnský Hantec se na zámku v Miloticích oficiálně zařadil na seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Jihomoravského kraje. Zápisem chce Jižní Morava podpořit dokumentaci Hantecu, jeho ochranu a předávání dalším generacím. Zároveň může jít o první krok k případnému zápisu na seznam UNESCO. Hantec vznikal v Brně několik staletí. Ovlivnila ho třeba hanácká nářečí češtiny, brněnská němčina, ale i historický středoevropský argot, zejména ten vídeňský. Vliv na něj měla ale taky třeba romština nebo jidiš. Rychle ze světa z Asie východní pobřeží Číny odpoledne zasáhl tajfun Dolphin, přinesl sebou přívalové deště a silné porivy větru. V zasažené oblasti proto platí varování před povodněmi a sesuvy půdy. Kvůli tajfunu už bylo v Číně evakuováno víc než milion lidí.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Co nás čeká, nemine v pondělí 10. srpna. Bude taky maximálně oblačno, spíš ale slunečno nebo polojasno, no a teploty do 33, nejčastěji někde až 36 stupňů Celsia.
0: Frekvence 1.

0: Frekvence 1 zprávy.
1: A taky Láďa Jakub. Při východu slunce na Sněžce padaly pokuty. Na suchu jsou naše studny i hloubkové vrty. A potíže mají rybníky na západě i jihu Čech. Při východu slunce dostalo 23 lidí pokutu. Stalo se to na naší nejvyšší hoře, kde desítky turistů porušili některé z pravidel, které mají v Krkonošském národním parku dodržovat. Ráno v 5 tam bylo přes 500 pěších lidí. Právě Sněžka patří v létě k nejnavštěvovanějším lokalitám nejen v Krkonoších, ale celé České republice. V letní sezóně hlavně o víkendech navštíví podle správců Krnapu Sněžku za den až 12 000 turistů. Se strážci přírody tam ráno byli i policisté. A co tam vlastně nesmíme dělat, za co můžou padat pokuty? Hlavně nesmíme vstupovat za ochranné bariéry, ničí se tím totiž příroda. Nejen naše řeky a přehrady jsou skoro bez vody, i naše studny a hloubkové vrty mají stejné potíže. A nejen letos, jak říká hydrolog Jan Danielka z Českého hydrometeorologického ústavu.
2: V podstatě celá Česká republika s výjimkou toho Moravskoslezského kraje severovýchodního výběžku, tak je na suchu. A v případě těch podzemních vod to sucho trvá v podstatě kontinuálně už druhým rokem. Na těch hlubokých vrtech pak v podstatě už několik let a vlastně nebylo přerušeno v oblastech, jako je třeba Plzeňská pánev nebo oblasti křídových pánví na severu na Děčínsku.
1: Jistota zlepšení není podle meteorologů na obzoru. V nejbližších dnech nečekáme žádné významné deště, aby situaci zachránili. A potíže mají i rybníky, například v Plzni. Velký Bolevecký rybník, největší plzeňská rekreační plocha, má vinou výparu ve vedrech zhruba o 40 cm nižší hladinu. Město ho ale nemůže dopouštět z řeky Berounky, protože to teď nedovoluje nízký průtok v Berounce. Potřebuje přitom plný stav, aby mohl co nejdříve odbahnit sousední malý Bolevecký rybník. A naříkají teď rybáři v jižních Čechách. V rybnících rybářství Třeboň na Jindřichohradecku, které hospodaří na 8000 hektarech vodní plochy, chybí víc než třetina vody. Oproti běžnému zadržovanému objemu 75 milionů metrů krychlových je jí v rybnících o 28 milionů metrů krychlových míň. Každý týden se vzhledem k extrémně vysokým teplotám a nedostatku srážek odpaří dalších 2,5%.

0: Kvůli suchu začali rybáři proto s výlovy některých rybníků už velmi předčasně, protože ryby by jinak uhynuly. Non-stop vedra v České republice taky mění naše nákupní zvyklosti. V Česku například stoupl prodej parfémů. Podle TNCZ navíc nejvíc z celé Evropské unie. Potvrzuje nám to i ekonom Tomáš Prouza.
1: V tomto horku logicky kupujeme víc zmrzlin, víc ledových čajů, víc minerálek. Škrtáme všechno, co se týká pečení, vaření, takže o 20% padají prodeje cukru, mouky a vajíček. V tom vedru zároveň přemýšlíme nad tím, jak neobtěžovat své okolí. A v oblasti drogerie opalovací krémy moc nerostou, tam většina Čechů je předzásobená. Ale v té vlně veder zhruba o 13% vyskočily prodeje vůní a toaletních vod, protože spoustě lidí stačí jedna cesta přehrátou tramvají a dobře vědí, že se musí začít o sebe víc starat.
2: Frekvence 1. Počasí.
0: Ani v pondělí 10. srpna se nebudou radovat zahrádkáři, zemědělci, lesníci nebo vodohospodáři. Voda v podobě deště na obzoru není, jen výjimečně. Maximálně bude oblačno a teploty taky vysoké. Odpoledne se vrátí pomalu ke 40. V pondělí tak naměříme 36 stupňů Celsia, na horách i 26.

0: do rádia volá,
1: tak se z rádia ozývá.
0: Máte něco na srdci, co nám chcete sdělit?
1: Dát nám zajímavý tip, na něco upozornit?
0: Nebo se s námi třeba podělit o něco hezkého, co zrovna prožíváte?
1: Stáhněte si aplikaci Frekvence 1.
0: Nahrajte vzkaz.
1: A už jsme v kontaktu.
0: Frekvence 1. Zapni rádio, vypni starosti.

0: Frekvence 1. To nejlepší z muziky. Frekvence 1. Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let.
1: Dám tě rád, i když děláme chyby. Život s tobou se mi vážně líbí.
2: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: Každé všední odpoledne jsou s vámi na frekvenci 1
1: Jana Knížková a Vojta Effler.
0: A mají pořád co rozebírat.
2: Hlavně on už je skoro stejně vysoký jako já. Je těžký a já ho každý ráno doslova musím tahat z postele.
3: A tak už taky nemusím.
1: Rádi se s vámi podělí o to, co se jim zrovna honí hlavou.
2: A tak jako kdo ho má furt omlouvat? Rodinné důvody, návštěva lékaře, nechtělo se mu.
3: Je to trapný, no.
2: Je to trapný. Jsem mu říkal, vydrž
3: tak
2: to.
3: Tak mu zlom nohu.
0: Jana Knížková a Vojta Effler.
1: Každé všední odpoledne od 2 do 5 na frekvenci 1.

0: Jedna hodina. Frekvence 1 zprávy.
1: České vesnice i města v pohraničí chtějí řešit nedostatek vody se sousedy v cizině. Problémy s vodou mají v Boleveckém rybníku v Plzni i v řece Dřevnici ve Zlíně. A brněnský Hantec se na zámku v Milovicích oficiálně zařadil na seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Jihomoravského kraje. Teď mnohem víc v dalších zprávách s Láďou Jakubem. Období sucha prohlubují v některých příhraničních regionech nedostatek vody. Zdroje na druhé straně hranice jsou přitom dostatečné. No a proto města i vesnice plánují propojit své vodovodní sítě. Spolupráci připravují třeba polská Kudova Zdroj s Náchodem a rakouský Gmint s českými Velenicemi. No jak to bude dál s počasím? Stále vedro. V pondělí odpoledne dokonce přímo dusno, jak v prádelně, jak potvrzuje i meteorolog Českého hydrometeorologického ústavu Miloš Dvořák.
2: V pondělí pak budou odpolední teploty od 31 do 36 stupňů. V dalších dnech se přechodně ochladí. Vzhledem k velmi teplému a suchému počasí bude i v následujících dnech na většině našeho území přetrvávat zvýšené riziko vzniku a šíření požáru.
1: Kvůli požáru zalesněného svahu v Revoluční ulici v Lokti na Sokolovsku byla odpoledne několik hodin zavřená silnice přes údolí do Horního Slavkova. Hasičům se podařilo po zásahu v obtížném terénu požár lokalizovat a dostat pod kontrolu. Nejméně do pondělí zůstává ale úplně uzavřená cyklotrasa na zakonzervované bývalé železniční trati z Lokte do údolí. Plzeňská rekreační plocha má vinou výparu ve vedrech zhruba 40 cm nižší hladinu. Město ale nemůže dopouštět vodu z Berounky, protože to teď nedovoluje nízký průtok v řece. Potřebuje přitom plný stav, aby mohlo co nejdříve odbahnit sousední malý Bolevecký rybník. K situaci se vyjádřil náměstek Aleš Tolar.
3: Proto, aby tam mohl vyrazit ten sací bagr, tak potřebujeme mít tu hladinu na maximální úrovni. V součástí toho projektu není jako žádný vytváření plážových prostorů pro koupání. Asi se tam možnost otevře, ale nechceme tam kiosky. V tom konceptu celkových úprav se s tím nepočítá. To je spíš jako klidová zóna na kochání se krajinou a přírodou. Ale nemělo by to být ten promenádní charakter.
1: Plzeň posiluje výšku hladiny rybníka čerpáním předčištěné vody z Berounky od podzimu 2022, kdy dokončila za 60 milionů korun zařízení s úpravnou v čerpadli a 600 metrů dlouhým spádovým potrubím. Brněnský Hantec se na zámku v Miloticích oficiálně

0: zařadil na seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Jihomoravského kraje. Zápisem chce Jižní Morava podpořit dokumentaci Hantecu, jeho ochranu a předávání dalším generacím. Zároveň může jít o první krok k případnému zápisu na seznam UNESCO. Hantec vznikal v Brně několik staletí. Ovlivnila ho třeba hanácká nářečí češtiny, brněnská němčina, ale i historický středoevropský argot, zejména ten vídeňský. Vliv na něj měla ale taky třeba romština nebo jidiš. Rychle ze světa z Asie. Východní pobřeží Číny odpoledne zasáhl tajfun Dolphin. Přinesl sebou přívalové deště a silné porivy větru. V zasažené oblasti proto platí varování před povodněmi a sesudy půdy. Kvůli tajfunu už bylo v Číně evakuováno víc než milion lidí.
1: Frekvence 1. Počasí.
0: Co nás čeká, nemine v pondělí 10. srpna. Bude taky maximálně oblačno, spíš ale slunečno nebo polojasno, no a teploty do 33, nejčastěji někde až 36 stupňů Celsia.

žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.